éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Hudební novinka Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good.

partou. Když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara, uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2.

0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách. Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko. Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Ne.
0: Nebo ještě dál.
2: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
2: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu. A nebo úplně nejdál.
3: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
3: No já jsem na severní Moravě.
0: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp. Jsem na řádě, děkuju. Evropa 2.

0: Činasky vyrážejí po třech letech na turné po celé České republice.
1: Někdy se to prostě povede.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho jako VIPka.
1: Byla to taková, láska nezdála, byli spolu jen, aby data nezdála.
0: Hlídej si lásku a data v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

partou. Když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara, uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: got something I want to talk about.
1: Evropa 2 uvádí.
2: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
3: To je nějaká legrace?
2: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
4: Šulcová, prosím.
2: Dobrý den, prosím vás, to je paní Šulcová Mandl.
4: Ano, prosím.
2: Dobrý den, u telefonu Mrázek ústředná. Prosím vás, byla jste vybraná do soutěže Bingo Bongo?
4: Prosím vás, já žádný takový soutěže nechci.
2: Ale tohle to je dobrá soutěž, protože vyhráváte jeden celý stroj na mandlování.
4: No, tak přijmím štěstí, vím, že nevy... Tak se mi zeptejte, no, ať to je...
2: Poslouchejte, prosím vás, posloucháte rádio normálně?
4: Ne.
2: Vůbec, jo?
4: Ne.
2: Prosím vás, důležitý, teďka je úplně nová soutěž Bingo Bongo, která no. běží už asi půl roku, určitě to znáte.
4: To neznám.
2: Ježíš, ale to nemůžete říct, protože vám zavolá pan Mareš. Přímo do vysílání půjdete. No. Odpověď je, správná odpověď je klokan a máte vítězství v kapse.
4: Dobře.
2: Jo, tak takže jo. Držím vám palce.
4: Dobře.
2: Hele, Mandl, držím palce.
4: Ano, díky.
2: Prosím.
4: Pradelna Šulcová.
5: Dobrý den, paní Šulcová, tady Leoš Mareš, Rádio Evropa 2.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, jsme v živém vysílání. Paní Šulcová, posloucháte ano. Evropu 2?
4: Poslouchám.
5: Jo, a znáte soutěž Bingo Bongo?
4: Slyšela jsem.
5: Jo.
4: Ano.
5: A jak dlouho posloucháte Bingo Bongo?
4: Je, tak měsíc, dva.
5: Jo. A jste spokojená? Líbí se vám to, jak ty pravidla?
4: Líbí.
5: Líbí, jo. Hmm. A třeba byste mi poradila něco, co bych měl zlepšit?
4: Já myslím, že to funguje, že to vyhovuje.
5: Funguje to dobře. Tak pojďme na finálovou otázku, díky který můžete vyhrát, jak jsem říkal, úplně nový přístroj, ano?
4: Ano.
5: Jaký měsíc právě začal?
4: Jaký měsíc právě začal? Klokan, ne? Nebo něco takového.
5: No, tak já vidím, že nervozita pracuje. Podívejte se, já mám ještě jednu příležitost, soustřeďte se. Jaký měsíc právě začal?
4: Klokan.
5: Klokan.
4: No.
5: Ty
4: klokan.
5: Ty jsi klokan, březen začíná přece.
4: A já nevím.
5: No tak to se nedá nic dělat, tak my vám pošleme čepici, jo?
4: Dobře.
5: Tak se mějte, naschle.
4: Naschle.

0: tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Halo.
0: Dobrý den, tady je mrázek ústředná. Prosím vás, to je pan Václav Havel.
3: Halo, prosím.
0: Podívejte se, já vám volám z ministerstva zahraničních věcí a je důležitý, prosím vás, abyste si změnil jméno, je to kvůli bezpečnosti země.
3: Jak jako jméno?
0: No ne, protože se prostě nemůžete jmenovat Havel, no.
3: Nejsem si vědom toho, že bych se nějak nemohl jmenovat, jako.
0: Za chvíli vám zavolá pan Mareš a ten vám vybere nějaký hezký národní jméno, který na vás bylo.
3: A to jako z jakýho titulu? Kdo to rozhodl?
0: To se rozhodlo v pátým patře, tohleto. Já volám z ústřední, ale tohle to je z pátýho patra.
3: Ale prosím vás, tak jestli voláte z nějaký cvokárny a jste tam všichni blázni, jako, tak v tom pokračujte.
0: Pojďte se upřímně.
3: Prosím.
4: Dobrý den, tady Leoš Mareš. Já jsem tady na vás dostal kontakt. My vám neseme to nový příjmení.
3: Počkejte, já jsem říkal už tomu bláznovi, co volal před váma. Já si žádný jméno měnit nebudu.
4: Líbilo by se vám samé?
3: Já jsem Havel, táta je Havel, děda byl Havel, babička byla Havlová, moje ségra za Svobodná byla taky Havlová, takže, a já Havel zůstanu.
4: Takže samec nechcete bejt? Tak prosím, pták, mám tady příjmení pták.
3: Prosím vás.
4: A nebo tramvaj teda.
3: To je zajímavý. Je, u nás v práci dělá chlap, ten se jmenuje Mrtka. A tomu nikdo nezavolá. A já, Havel, já znám spousty Havlů, když to je úplně normální jméno.
4: Máte pravdu, já jsem Leoš Mareš, ranní show na Evropě 2, pan Havel.
3: Jo, tak to jste byli.
4: To jde.
1: Maximum muziky.
5: Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. 8.

maximum muziky. Europa 2. Europa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Je 6 hodin, začíná ranní show a jsou tady zprávy a Katka.
1: A přeju dobré ráno. V neděli odpoledne zasahovali záchranáři v plzeňské zoologické zahradě. Ošetřovatelku tam napadl dospělý klokan a zranil ji. Zdravotníci ženu převezli do nemocnice. Asi 80 kilogramů vážící zvíře mělo ošetřovatelku nejprve nečekaně srazit na zem a poté do ní kopat. Nová maďarská vláda Petra Maďara chystá daň, která má dopadnout na nejbohatší vrstvy země. Opatření namířené i na podnikatele spojené s érou Viktora Orbána má podle vlády napravit nerovnosti a vrátit část bohatství do veřejných rozpočtů. Teď už předávám slovo Zuzce.
2: Obec Majetín na Olomoucku přišla kvůli podvodným bankovním převodům o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky Miroslavy Zavadilové vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Němec Alexander Zverev se dočkal vytouženého titulu. Ve finále Roland Garros porazil Flavia Coboliho a získal svůj první Grand Slam. Světová trojka uspěla v souboji o Grand Slamovou trofej až na počtvrté.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor teď na D1 u Popovic směrem z Brna do Prahy kolem 15. kilometru stojí v odstavném pruhu odstavený kamion.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes na Medarda nás čeká slunečný a teplý den. Pranostika o následném 40 dnů trvajícím deštivém počasí by se tak vyplnit neměla. Bude jasno až polojasno odpoledne a večer, ale bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty dnes vysoké 23 až 28 stupňů. Tak to byly zprávy, teď už začíná pondělní ranní show na Evropě 2. Europa 2. Europa 2. Stay tuned. Maximum.

0: Dobré ráno, začíná ranní show na Evropě 2 s Katkou Říhovou.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj, Leoši Mareši.
0: Tak, 3 týdny do prázdnin. Takže 1, 2, 3, uno, duo, tre. A konec.
1: No. Jo?
0: 3 týdny do konce školního roku, takže poslední šance si opravit známky. Jestli to ještě vůbec jako mezi těma návštěvama zoo a různýma školama v přírodě, jestli to jde ještě.
1: A gumováním lavice.
0: Gubovali jste lavici?
1: Jasně, na konci roku vždycky.
0: To si děláš srandu, my jsme tam ty AC/DC nechali.
1: My už jsme tam teda AC/DC nevyrejvali.
0: Stejně AC/DC jsou podle mě jakože nejčastější, nebo takhle, já to samozřejmě beru podle sebe, to už teďka asi vůbec není, že jo. Ještě byli Depeche Mode, teda.
1: No, myslíš si, že dneska už děti na základní škole nevyrejvají do lavice AC/DC? Jako kdybych si měla vsadit,
0: no,
1: tak bych si vsadila, že ne, no.
0: Já myslím, že jo. Vždycky Highway to Hell, to je prostě definice, to je metafora pro školu, ne?
1: To no. Asi trošku tahák na fyziku.
0: Highway to Hell?
1: Ne, AC/DC, ne.
0: Jo, AC/DC, já jsem to dlouho nevěděl, že to je vlastně zkrátka, jak je to vlastně, ten střídavý proud.
1: No,
0: střídavý proud. No, tak dáme si song a pak si řekneme.

0: C, D, C, 6, 10. Na bedarda. To ještě další věc. V ranní show. Přišel jsem se do studia.
1: Prosím tě.
0: Můžu to říct, prosím,
1: můžeš,
0: prosím, no? Prosím.
1: Můžeš.
0: Přišel jsem sem do studia a Katka říká, tak, Leoši, dneska je mrdard. A já úplně, jo, aha. Víš, holky dělají takovýhle fóry, milí.
1: Já to mám naučený, ale od Patrika.
0: To jo. Mimochodem, dneska, přátelé, to neuvěřitelný, dneska v Blesku je na titulce vzpomínkový rozhovor na Patrika. My jsme na sebe koukali zkrátku, jakože jsme se, jak je to možný. Aleš Háma byl tím respondentem, náš bývalý kolega a kamarád, byl respondentem Blesku.
1: Bývalý kolega a současný kamarád. Víš, tak, ty si to...
0: Já jsem řekl, že to byl...
1: Bývalý kolega a kamarád.
0: Je takhle. Současný kolega a bývalý kamarád.
1: No.
0: Ne, Aleš Háma dělal rozhovor do Blesku. A asi se hodně ho ptali na Patrika.
1: Je to tak.
0: To se nám tak jako děje všem, že občas kamkoliv přijdeš. Katka to včera vyprávila na grilovačce, že vždycky kam přijde a do těch otázek vsunou novináři Patrika.
1: Je to tak.
0: Tak Aleš Háma odpovídal asi na spoustu otázek, nicméně Patrik byl asi nejdůležitější z toho rozhovoru, jinak si nedovedu vysvětlit, že titulka Blesku, přátelé, je Patrikova fotka jako mrázek ústředná. Chápete, mrázek ústřed na takový retro. A titulka je vzpomínkový rozhovor o moderátorovi Hezuckém, ale žáma dvojtečka Patrikovi podfuky v mrázek ústředna. Čtěte na straně 12. To je fascinující.
1: Co přečtem teda?
0: Čtěte na straně 12. No.
1: Takhle, okurková sezóna už začala.
0: Je to tady.
1: Prázdniny sice ještě jsou za 3 týdny, ale ty novinářský už jak si dorazili, že...
0: No, tak jestli vás to zajímá, já budu to teďka číst s váma, přátelé, poprvé, že jsem to ještě jako neotevřel, jo. Tak tady, pojďme na Patrika Hezuckého vzpomenout. Jaký byl, se ptá Blesk. Odpověď. Strašně veselej, ale uměl být i pěkný morous a protivný. Měl specifický humor, takže když ho někdo neznal, mohl se ze začátku trochu leknout, ale patřil mezi životní jistoty. Jako víte, že má Leoš ranní show a že na jaře vykvetou Petr Klíče, tak jste věděli, že Patrik bude sedět v baru Aloha. Patrik strašně šarmil, protože uměl francouzsky a byl takový sněčí typ. Holky z něho byly paf. Je to velká persona a záměrně říkám je, protože on jen tak nezmizí. Když to je zajímavý, že vlastně na základě téhle otázky, téhle odpovědi, která je teda evidentně o Aleši Hamovi jako celkem, tak na základě téhle otázky odpovědi je ten titulek a na titulce je Patrik místo Aleše.
1: Aleš tam taky
0: Aleš
1: je
0: tam taky teda, no, samozřejmě.
1: A ty taky.
0: Já jsem tam taky.
1: Takový mladoučkej, no.
0: Mladoučkej,
1: no. Jak říkám, okurka.
0: No, co se týče teda mě, tak tady Katka by ukázala část toho rozhovoru. Tady je otázka, to už je let, tady nějaká reakce, to už je let a Leoš je na Evropě 2 dodnes. A Aleš Háma, jestli byla nějaká příležitost pro Leoše skončit a přemýšlel o tom, tak to mělo být teď, když odešel Patrik. Pokud to neudělal, bude to muset dělat až do smrti. Tak to je tak samozřejmě...
1: Tak to je.
0: Není to jako hezká ta, jak se to říká?
1: Kletba?
0: Ne kletba, jakože před váma, když je něco...
1: Vyhlídka.
0: Vyhlídka, ano, to je to slovo. Přátelé, co se dá dělat, no?
1: A máte to.
0: A máte to.
1: Strašit tady budeš.
0: Je to tak. Ještě bych to tady shrnul. Tady se ptali Hámy, když mě viděl, co si myslel. Co je to za péro z gauče? Tak dobré ráno, přátelé. Dobré ráno, ranní show začíná. Jak se máte? Haló? Haló? Nikdo tam je, ale nehovoří. Tak si ty YouTube...
2: Ano, dobrý den, no, dobré ráno.
0: My jsme čekali, že něco řeknete. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, já bych chtěl jenom říct, že mě to vyhovuje, pokud zabudete až do smrti.
0: Vyhovuje vám to, jo?
2: Vyhovuje mě to, ano.
0: Vy jste hodnej. Vy jste hodný. Já jsem byl ve 6:45 ještě na pumpě a tam byl nějaký popelář, pak tam byly dvě ty pumpařky a dva závozníci. A když jsem tankoval, tak všichni si ťukali na hodinky. A dělali. Tak pane Bareši, 15 minut. Is it getting better? Těžko. Děkuju moc za telefon.
2: Děkujeme.
0: Papa, ahoj. Do you feel the same?

0: Evropa 2, svět podle Koháka.
1: Ranní show na Evropě 2 po víkendu, dobré ráno, Jakube.
2: Dobré ráno, já jestli můžu.
1: Po víkendu?
2: Ano, po víkendu já začnu. Jak jsme tady, možná si na to vzpomínáte, říkali v pátek toho Shakespeara.
1: A přátelé, totiž
2: to ohlas,
1: máme ano. V létě Shakespeareovské slavnosti ano. A Jakub Kohák je skutečně herec.
2: Takhle, hlavně to hlavní na něj, že mám hlad jak herec. Takhle, a pak teprve jsou ty ostatní.
1: Upřímně, ale ano. To, že seš na Shakespeareovských slavnostech, to vlastně opravdu ukazuje, že seš herec, protože to není sranda si tam stoupnout.
2: Jistě.
1: To už není o tom, že jako seš nějaký instalatér z Tuchlovic, že projdeš s brašnou a řekneš nějakou naučenou větu, tady už seš sám a nikdo ti nepomůže.
2: No nikdy, nikdo, hlavně pozor.
1: Napovídá ti taclí, když něco nevíš.
2: Ne, já jemu hlavně, ale nicméně, samozřejmě ta škála už se musí projevit, že ano, to máš instalatera z Tuchlovic, že? Mm-hmm. To máš toho z Kořápkáře.
1: Jo,
2: Katko, a tak dále,
1: jak,
2: a tak dále.
1: Jak ty vnímáš, Jakuba,
2: jak ty mě vnímáš?
1: Jako herce, myslím.
3: No, velmi jako, že seš jako níž. Že se prostě zjevuješ jenom jako opravdu, když se stoupíš z nebes, jenom někdy.
1: Dá se tedy říct, že to je herec podřadných rolí.
2: Děkuju.
3: Ne, to nicméně, ne, to ne, výrazných, a, ale máločetných.
2: Chtěl, no já si vybírám, strašidelně si vybírám, to je pravda, že jsem jako k vidění málo
3: kdy. Ty jsi příliš vybíravý.
2: Tak to ale má být.
1: I v životě vlastně.
2: U těch velkých ikon to tak musí být, těch, nemůžeš brát všechno.
1: Těch rádií, co tě oslovili, že jo?
2: Ježišma, to se,
1: jsme šmankote. Jsme poctěni, že jsi si nás vybral.
2: Ano, Egrenzis, že ano.
1: To si vytáh teda. Skeletona kostru. Ale nicméně, pojďme zpátky tedy k Shakespeareovským slavnostem.
3: Která je to hra? My jsme to neřekli.
2: Je to komedie omylů.
3: Komedie.
2: Letošní.
1: Plná dokonce, ne?
2: Ano. Letošní, řekněme, premiérová hra. Jo,
1: to, napsa, to je novinka Shakespearea.
2: Ano, je to novinka, premiérová hra.
1: To a pozor, loni na chalupě.
2: A pozor.
1: S vývegem.
2: Tak já vám to neřeknu, mně to je jedno. Ne, nicméně, minule v pátek jsme o tom povídali, měl to ohlas ohromný.
1: Ohromný.
2: Já jsem chtěl teďka, vlastně my jsme měli, já jsem pak měl jako tiskovku a pak ještě zkoušku a tam se stala výborná věc,
1: ano.
2: Jestli vám to můžu říct. Mm. Tak tam jsme v, jako povětšinou ve dvojici s Markem Taclíkem, jo.
1: No.
2: A ta hra v originále, tak on, já jsem tam zlatník a on je tam kupec, ale těch kupců v té hře je povícero.
1: Neurekom.
2: A oni mají každý nějakou větu, a já nevím, jako nějakou třeba jakoby slůvko a režisér s dramaturgem to stáhli vlastně do jedné postavy. Do toho kupce Baltazara. Co hraje on?
1: Taclík hraje víc lidí vlastně. Jakoby.
2: No vlastně jednoho, ale původně to byly třeba tři.
1: Ano.
2: Jenomže to by se tam jak mrcasili tři chlapy.
1: A hlavně a takhle se ušetří na honoráři.
2: Přesně tak. Mm. No,
1: to je vlastně jako když je příběh o Casanovovi, jo, Casanova, jo, a za celou hru má jednu ženskou. Chápeš?
3: Střídá paruky.
1: Která prostě, která je tam jako za všechny, rozumíš? V rámci úspor prostě je Casanova vlastně věrný.
2: Tak. No a tady se stalo to, že on, jeho postava se jmenuje Baltazar a ve scénáři je Baltazar, jo? A vždycky je tam Baltazar a jeho věty. Baltazar mluví, mluví, mluví a pak je tam najednou, třeba ne, v půlce hry, druhý kupec. Jo? Že mluví jo. Druhý kupec. A tak jak se to zkouší, tak se k tomu dojelo a bylo ticho. Nikdo nemluvil a jako říkal, no jo, Marku, to je tvoje. On, počkej, jak mu? Já jsem Baltazar. On, no ne, druhý kupec. Vysvětloval mu, že to je ten kupec, co je byl. A on, počkej, jak jako? On, no ne, to je chyba tisku. A on, jaká chyba tisku? Víš to, že se musel učit novou větu. Úplně mu to rozhodilo celé itinerář. Že...
1: Zvlášť, když tam má hádku sám ze sebou.
0: Ranní show Evropy 2.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte.

0: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
1: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
9: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
10: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
11: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.
14: Jsme zpátky. Posloucháte ranní show na Evropě 2, 6.28 a pod námi hraje muzika, která se jmenuje Seniorita. To chci říct. Se podíváte kolem sebe teďka už na ulicích, všude samá Seniorita.

0: 7 a 1 minuta, posloucháte ranní show na Evropě 2. Mluvil jsem o tom, že je spousta seniorit teďka v ulicích. Nepůsobilo to moc jako tak jako...
1: Mlsně?
0: No. Já jsem říct, chtěl jsem říct slizce a ty jsi řekla hezký, mnohem měkčí slovo, mlsně.
1: No tak nezabarvil jsi to žádnýma jako, nevím.
0: Mě totiž překvapilo.
1: Žádným osobním zabarvením, tak
0: mě totiž překvapilo, kolik lidí bylo dneska ve městě ráno, jak jsem jel.
1: A není to tím, že tam je tak velký světlo, že ty lidi konečně vidíš? Co,
0: to je poští. Nebo že jsem si vzal brejle. Nebo no. Že byli ve svítivých oblečeních. No prostě úplně narváno, jako v 17:30, ve 17:45, prostě plný zastávky. A seniority samozřejmě, i seniorové teda. Jo, i seniorové, lidi se vyhrnuli, jako kdyby jeli někam na dovolenou, nebo já nevím, co se jako vystalo.
1: Mě teda taky překvapilo, že jsem po cestě zahlídla pár pejskařů.
0: No, pejskaři. No. A nebo to bylo tím, že jsem jel pozdějc.
1: A tak jel si o 5 minut asi, no.
0: Dobře, ranní show, dobré ráno, vy už jste taky vzhůru, jo?
2: Dobrý den, tady Evžen.
0: Evžen.
2: Já vás poslouchám hrozně moc let.
0: No.
2: A určitě bych nechtěl, abyste končil, protože když řeknu, minulý týden, když jste byl dva dny v Benátkách, no, tak se to ráno nedalo poslouchat.
0: Vy jste hodnej teda.
2: Zkrátka to chybělo.
1: Zkrátka zvyk je železná košile.
0: Vy jste teda,
2: přesně tak,
0: jste teda
2: moc milej. Zkrátka jste skvělý.
0: Děkujeme.
2: Hrozně moc.
0: Jenom by mě teda zajímalo, jak víš, že jsem byl v Benátkách. Já jsem to tajil.
2: Jste říkal v rádiu?
0: Neříkal.
1: Říkal
0: jo.
2: Říkal jsi to v rádiu a že jsi se rozplakal na náměstí.
0: Aha, jako zpětně jsem to potom říkal.
1: Ano.
0: Aha, jo, že jsem se rozplakal.
1: Vyprávěl a že jsi chodil s deštníkem jako s vycházkovou holí.
0: Jako se špacírštokem.
1: No.
0: No tak
1: že
0: dobře.
1: Že jsi spal s kamarádem na pokoji a že jste jeli v gondole, všechno
0: se ano,
1: říkal.
0: Že jsem spal s kamarádem na pokoji, hned jsme se o tom bavili, jestli je dvojplocha, samozřejmě, dvojplošník. Dáme mu podle mě k Vánocům takový ten model toho dvojploštíka, samozřejmě fóry, všechno prostě, aby jsme měli spojenou postel.
1: Jo, takhle, vy jste spali na manželský.
0: Na manželský, no, bylo to takový zvláštní, jako, že jsem ležel, no to je jedno.
1: Chrápal?
0: Jo, to jsme se ptali ráno, chrápal jsem, říkám, trochu jo, a já, ty taky, ale dobrý.
1: A bylo tam horko, spali jste nahatý, jo. Jenom pod tím prostěradlem.
0: No jasně, tak. úplně nahatý, stany, všechno bylo. Že ne, a vy jste doma, nebo jste taky vyšel už s pejskem?
2: Ne, já každý ráno jezdím ve 3:45 do práce, takže vás poslouchám vždycky.
0: No, ale...
2: myslím si, že jsem ten super posluchač.
0: Hele, a bylo tam taky, máte pocit, že bylo hodně lidí v ulicích?
2: Já, abych se pravdu přiznal, jedu autem, tak to tak neregistruji.
0: Neregistrujete to. Nikoho jste nesrazil dneska.
2: V tunelu v Blance je vždycky auta.
0: Ale tam jsou. No tak dobré ráno, 3 týdny do prázdnin.
2: Budeme zase dlouho čekat pak. No,
0: mimochodem, děkujeme za ta krásná slova, co říkáte. Mimochodem, abych ještě přidal nějakou informaci. Tento týden začíná mistrovství světa ve fotbale. To je neuvěřitelné.
2: Takže budeme ponocovat.
0: Jupí. A víš, jak se to pozná? Že jsou všude reklamy na televize.
1: Aha.
0: Já to nesleduju jako ze sportovního hlediska, ale všude jsou billboardy a to je na celém světě. To mimochodem, mistrovství světa je okamžik, kdy se prodá na planetě nejvíc televizí. Víc než na Vánoce. Ani Vánoce na to nemají. Takže Vánoce se kupují různý ty dárky, ale prostě na mistrovství světa si všichni kupují, no, všichni v uvozovkách. Je to okamžik, kdy se prodá nejvíc nových televizí vůbec k jednu za 4 roky, to je takhle. Tak to je teď. Teď se to děje. No tak Evžene, děkujeme.
2: Já taky. Moc vás zdravím a
0: Škoda, že s náma nevysíláte, protože Evžen a Leoš...
2: Já musím jít pracovat.
0: Hele, Evžen a Leoš, to bychom byli opravdu dvojplochy prostě. Normálně ofiko, nahý, pod prostěradlem. Evžen a Leoš.
2: Zní to dobře.
0: Tak mějte se, naschle.
2: Vy taky, naschle.

0: 6.38. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Tak co je novýho? Takhle, přátelé, ptát se Katky, co je novýho, je trochu blbý, že my jsme spolu byli celý den s našima rodinama včera. A to celý den, opravdu dopoledne, odpoledne a skoro i večer, takže...
1: My jsme se nedokázali rozloučit, takže jsme to furt protahovali.
0: Ano, když jsme u těch dvojploch, jo, jak jsme tady s kamarádem spali, já vám řeknu, přátelé, co jsem já prožil, jo, za frustrující den včera.
1: Tak to jsem napnutá.
0: Celý den byl prostě zalitý sluncem, bylo to krásné, děti si hrály, velmi sympatické prostředí, Katka skvělá, Michal skvělej.
1: Griloval,
0: úžasný. Prostě manžel Katky je bůh, jo, a má neuvěřitelně vypracované ruce. Já na něj zase včera koukal, on měl takový jako roztrhaný tričko, takový opraný, takový jako filmově opraný, ale opraný, lehce roztrhaný triko, jak kdybyste si ho roztrhli sami. Teď tam měl ty pařáty, ty ramena, teď ty bicáky, já nevím, no prostě nesmysl.
1: To je z toho, že celý život hraje na klávesy a nosí ty brutálně těžký casey, že jo?
0: No, to určitě. No prostě vypadal prostě fantasticky. Mm-hmm. A já každý den cvičím jak blázen. Včera jsem měl trénink, ještě jsem šel po našem setkání na trénink. Trénink číslo 497. Jo, 497. Náš kamarád Milan mi říká, tak už by to mělo být trochu vidět, ne? Jakože máš 500 tréninků, to je škoda, že to... To je škoda, tyjo, že prostě víš, jako... Ale, a já, ty vole, já za to nemůžu. Asi cvičíš nějak divně, ne? Jakože za 500 tréninků je tohle výsledek, jo, a já. No a je pravda, že jsem si tak trochu připadal, protože pak jsme ještě jeli do Bystra, přátelé, jo. To znamená Katka s manželem, já s manželkou a děti.
1: Ještě další naše přátelé.
0: No a to chci říct, Přijeli tam známí Katky a Michala, jo, nějaká rodina. Přijel nějaký blondiák s delšíma vlasama, kudrnatejma, vypadal jak surfař. Jo. Jo, se svojí partnerkou, učitelkou jogy, on nějaký kavárník. Teď měli malý, překrásný dítě, který vypadal jak anděl, jo, takový andílek dvouletej. Irskýho setra měli, jo. Říkám, no reklamní fotografie, non plus ultra. Teď prostě on zase... pokérovaný ruce, prostě figuru jak fotbalista v top formě Premier League, prostě six pack ruce, teď ten pes, sednul si ten kluk prostě ke stolu, ten pes, ten irský setr mu položil hlavu na stůl, jak je velký, a on ho hladil. No takhle vám to řeknu. Říkám, trénink 497, připadal jsi si jak idiot mezi těma klukama tam. Co mi to děláš, Katko? Proč mi tam vodíš takovýhle prostě takhle nesmysly?
1: Jako počkej, já bych ti chtěla nějak zvednout náladu a řeknu, počkej, já řeknu
0: Lukáš, prostě člověk přijde, no to je hrůza.
1: Hele, povíme si, až jim bude 50.
0: To je jedno. Holky, já vám to řeknu takhle. Představte si, že máte pocit, že vypadáte skvěle, jo? To se vám děje, holky, ne? Tak se nějak zušlechťujete, vypadáte krásně. A teď přijdete do společnosti, kde jste nejhnusnější.
1: Mně se třeba tohle děje docela často.
0: Ale
1: neděje. Myslím, že jo.
0: Kde jsi to vytáhla tohle toho kamaráda? Ty jsi říkal, že přijdou známí, já myslím, že přijdou nějaký... Jo, a pozor, to vám ještě řeknu. Večer jako přijel ten Lukáš se mne.
1: No.
0: Lukáš s tou holkou, jo.
1: A Verčou, no.
0: Verčou. A teď přijde ten jakoby pokérovaný Apollon, jo.
1: Ano.
0: No je Apollon, ne?
1: Já nevím,
0: že
1: jo.
0: S nima jedete jako na dovolenou, já myslím, že přijedou, a jsou takový jako vesničani. Ještě Katka říká úvod. No oni mi teďka volali, že mají pocit, oni bydlej na statku, že mají slámu z bod. Přijel obrovský americký trak, takový ten rám, jo, jako ten jak z filmu prostě, z toho vyleze tenhle ten Apollon, jo, pokérovaný figura, manželka překrásná, dítě, ten pes. Říkám, tady se mi točí nějaká reklama na pojištění, nebo nevím, nebo na nějaký nealkoholický nápoj. Jo. A sedne si k nám ke stolu, jo. A Michal, manžel Katky, říká tomu Lukášovi. Tak co jsi dneska dělal celý den? A on. Dělal jsem výběh pro ovce. A já na něj koukám, říkám, teď já tam tu bábovku, že jo, prostě. To je jediné, co jsem, já udělal, že jsem bábovku tam, jo. A on. No, dělal jsem ohradu, máme ovce a prostě, ale moc mi to nejde, víš, ty, jako sousedi na mě koukali, já tam s tím obrovským kůlem, prostě dělal jsem tam díry jako do země, jako pro kůly a pak jsem tam dával ty dráty a teď jeho manželka to poslouchala a pohladila ho po tváři a říká mu, ne, krásně jsi to udělal, fakt Lukáši, jsi moc šikovnej, je to fakt moc hezký plot. A já už měl bradu prostě opředu o stůl.
1: Ježíš, to mě mrzí, že jsem ti zařídila takovou frustraci.
0: A tenhle ten frajer ještě říká, no dělal jsem dneska celý den prostě výběh ohradu pro ovce. Ty vole, kdo dělá ohradu pro ovce, to byl nějaký seriál ještě frajer, teď to chytal tam to dítě, toho psa. No hrůza,
1: promiň,
0: prostě.
1: Promiň, já se omlouvám. Šel jsi proto sám. Mohli jste jít z domu z naší grilovačky.
0: Jo, a frajer byl ještě kavárník, jakože prostě, že, jo, že se vyznal v kávě a v jídle. Tam jediný, co chybělo, aby tvůj manžel vzal kytaru nebo kláves, začal hrát a zpívat. To bylo jediný, co chybělo.
1: Tak příště.

0: Something to remember. 6:46, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Na téma včerejší grilovačky.
0: My to tady samozřejmě ještě rozebírali během...
1: Ne, já jsem tě jenom chtěla uklidnit, že prostě ty třeba si něco děláš z toho, že cvičíš, už máš před sebou 500. trénink.
0: Ve středu 500.
1: A já jsem tě chtěla uklidnit, že prostě některé věci jsou daný a že třeba můj manžel má opravdu velký svaly, ale jako on tomu cvičení moc nedá.
0: Ale to je to. Ale
1: za to prostě nemůžeš, ale kdybyste, nebo on za to nemůže.
0: Kdybyste to viděli, on má normálně z ramen, mu jdou stehna. Mm. Jo, ale pozor. Konzultoval jsem to s trenérkou, jestli to tady někoho zajímá. No. A ten, ta mi říkala, že to je tím, že jsem dělal celý život hovno. Že mám jako strát.
1: To není. Že, no, to, že, to máte ne. Stejnou výchozí pozici s manželem.
0: Aha.
1: Tak on jako pracuje u počítače normálně.
0: Ona by říkala, že prostě tyhle ty kluci, tyhle ten Lukáš no. A tohle, že jak jsou asi sportovci, on říká, to, jak, to máš jak Beckham. Mm-hmm. Jak, jako takový příklad za všechny. On jak jakoby cvičí celý život, tak on má prostě náskok. A já jsem si říkal, aha, já jsem si myslel, že když jakoby cvičíš dostatečně dlouho, že to jako vyjede na nějaký maximum mm-hmm. a že to doženeš. A ona říká, že vůbec, že oni jak cvičí prostě celý život, tak pak třeba chvilku to nedělá a pak zase dostanou toho zpátky, že to je prostě náskok, který nejde nikdy jako stáhnout.
1: Ne, můj manžel vyhrál genetickou loterii.
0: A ty jsi vyhrála loterii.
1: Já
0: skutečnou.
1: Jsem vyhrála loterii, ano.
0: A ty máš takovýhleho nabíječe.
1: No jo, no.
0: Michale, a ještě milej, přátelé, manžel Katky je prostě bůh. Já jsem s ním včera griloval, on říká, no takhle tam to maso, to utřu prostě a říkám, a jak to děláš? A on, no povídám si s umělou inteligencí a tam mi to vždycky řekne.
1: Jo.
0: Jo, jakože teď to odtíral.
1: On griluje podle ChatGPT.
0: Podle ChatGPT a on, to ti to prostě řekne, že, a já mu říkám, a jak je to komunikuješ? A on normálně řekne ChatGPT, neumím nic, neumím grilovat, poraď mi. Tak začnete s tím grilem a ChatGPT mu řekne. A co by si potřeboval? A já řeknu ChatGPT. No hele, stojím tady u toho grilu, jak trdlo. Jo, a teď koukám na ten budík, tam píše. Koukám tady na ten budík, má to 200 stupňů, co mám dělat. A ta ChatGPT, že mu řekne, děláš to moc dobře, neboj, počkej si, až tam bude 230. A já říkám, co to je za život? Co to je? Co?
1: Alternativní manželka, prostě která tě vždycky pochválí.
0: Úžasný.
1: A podporuje tě.
0: Ranní show, dobré ráno. Halo.
2: Dobré ráno, tady Ivana.
0: Ivano, povídej.
2: Já se tady musím fakt smát. Hrozně jste mě udělali dobrou náladu ráno.
0: Jo.
2: Já chápu to, dovedla jsem si představit toho krásného blondiáka, jako tu rodinku, úplně úžasný. A ty tvoje komplexy taky, protože mi je teda 58
0: no.
2: A začala jsem teďka jakože chodit a zhubla jsem od března 10 kilo, jo.
0: Jako ty jsi dřív nechodila, jo? Ty jsi naučila teď 58 chodit.
2: Já jsem byla zdechlina, strašná, jako jo.
1: Po čtyřech.
0: A jsi chodila do 58 po čtyřech a vaši si říkají, no tak snad už, vidíš, že by už by mohla začít chodit, jak se říká v 58 letech, že utečeš 58.
1: Jo.
2: No, hele, ale jako je to sranda, jo, to fakt jako, že začne tě to bavit, začneš dobře jíst a tak, jo, ale prostě ten věk ti utek
0: no.
2: A pak máš takové ty ploutváky na ruce, jo, a směješ se tomu, ale je ti fajn, jo.
0: Takže ty jdeš z toho fitka, připadáš si fantasticky a přijdeš prostě...
2: Nechodím do fitka, ježíš, neblázni, jako jo, to už by mě zabilo.
0: Jako chodit, asi. Jako že začal si chodit, jako chodíš prostě na procházky.
2: Ano. Ano, ano, ale jakože rychlejší procházky.
1: Třeba 10 000 kroků, jo, denně dáš?
2: No, to dám i víc, jako jo. Já to mám tak nějak, jakože těch 7 kilometrů, tak to je v takové té super aerobní pozici, nebo jak se to řekne.
0: No.
2: A ta mi ukazuje, že hubnu, no.
0: Ale
2: tak
0: pak přijdeš,
2: takže
0: vypadáš dobře prostě, ale přijdeš do nějaký kavárny a tam jsou takový ty zdechliny vychrtlý,
2: no,
0: ne? Že jo? A připadáš
2: no,
0: si...
2: No, no, přesně.
1: A žerou dort.
2: Jo.
0: A žerou dort ještě.
2: Umělé kozy a tak, no.
1: A to můžeš mít taky.
0: Co pak kozy, ale že žerou dort, jo. To je podle mě problém.
1: Přesně
0: to,
1: tak.
2: Ale ten si můžeš dát taky, ale pak už nesmíš nic jiného.
0: Jo, mimochodem trenérka mi říkala, bábovka, jo. Já říkám, bábovka dobrá a ona... No vůbec. A já říkám, není jo. A ona, no to je jenom mouka. A já, aha. A to jsem si měl dát třeba cheesecake. A ona, no cheesecake lepší. to je prostě tvaroh. Mm. A bábovka špatný. Vy jste mě zblbli. Teď ty celá ta parta, Michal, že všichni si dali prostě ten Apollon, všichni si dali prostě bábovku, jak jsem si dal taky. A trenérka. Jako v pohodě, no ale je to jenom mouka, no. Mm. A já, ježišmarja.
1: No. Zase jsi to zavařil. Celý den se drží. Na grilovačce se dá fakt jenom maso, ten člověk. Nic jiného se nedá. A pak si dáš bábovku.
0: Ale byla super. No. Bábovka srop. Tak se mě hezky, papa.
2: Hele, vy taky, díky za dobré ráno.
1: Čau. Ahoj.
0: Ranní show, dobré ráno, halo. Halo. Halo. Halo. No, stačí si vzít telefon do ruky a můžeš hovořit do vysílání. Halo, ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Mirek.
0: Mirku, říkej.
3: Já jsem chtěl říct, že Evropa 2, teda Leoš s Katkou, přišli o toho superboss posluchače. A teď jsem si to uvědomil, že vlastně odcházím, odešel jsem do důchodu minulý týden.
0: Aha.
3: A přestal jsem poslouchat Evropu 2, protože si třeba rád pospím.
1: Aha.
3: To mi to mrzí.
0: Jo, ty jsi nám jakoby zavolal, abychom s tebou už nepočítali.
1: Tak jak to, že nespíš?
3: Ne, a víš proč? Protože jedu na ryby, sedím v autě a směju se jak blázen.
0: Ty jsi had.
3: Protože... teď jedu na ty ryby a sedím v autě, když bych měl jít k vodě a sedím a poslouchám a tak jsem si řekl, že zavolám.
0: Ty jsi had, ty jdeš normálně v pondělí ráno, to je provokace, svítí sluníčko a ty jdeš v pondělí ráno na ryby. Důchod.
3: No, já jsem o tom snil strašně dlouho, že já se konečně dostal do důchodu, já to chci.
0: Ježišmarja,
1: a teď já tě rozumím.
0: A to je normálně teďka důchod v kostce, zase to je takový, a mě to se mi líbí, že ty nám jakoby, my už jsme dovedli naše posluchače do důchodu. Že oni s náma byli celý život nás poslouchali a teď už jsou v důchodu, tak nám volají, už s náma nepočítejte, že my teďka už budeme spinkat a pak všichni umřeme. Takže si tam prostě vysílejte dál, ale my už tady nebudeme.
3: Ale já si myslím, že teď budu jezdit na ryby častěji, takže si to ráno vždycky pustím.
0: Tak jo, a víš co, hele, tak ještě počkej v autě. My dáme teďka rychle reklamu a pak pustíme Mrázka. Jak chytá Mrázek ryby, aby jsi se inspiroval. Chceš?
3: Jo, ještě chci říct, že jsem byl v Ostravě na Leoše s Katkou, kdy to bylo v únoru.
0: No.
3: Ten odložený koncert. Bylo to super.
0: Moc tak děkujeme. Děkujeme moc krát. My dneska budeme hrát o lísky na vlastně starý pecky v Mikulově. Ty jsou za 3 týdny. Takový pokračování té tvojí Ostravy, co jsi zmínil. Tak budeme mít 27. června to samé v Mikulově. Jediné staré pecky sezóny.
1: Mm-hmm.
0: Jediné staré pecky léta. A máme pro vás 4 lísky soutěži, která bude za chvilku. Děkujeme, vydrž v tom autě, bude Patrik jako rybář, jo?
3: Jo, díky.
4: Čau,
1: papa,
4: čau.
1: Ať berou.
4: Maximum muziky. Evropa 2. Ranní show Evropy 2. O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně 2 lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vyvenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stavíte dům, co drží teplo? Se zdivem Helus Family ušetříte hned dvakrát. Jednou na energiích a podruhé v Prodoma. A pozor, akce! V červnu vám ke zdivu přidáme roletový překlad úplně zdarma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
7: Prosím tě, ukáž.
6: Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
7: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama.
8: Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
9: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoauto v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: OPT Real, stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
15: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Kristovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnou, Rytmu, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program Chillzony, foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
16: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
17: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
18: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
17: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.

0: 7 hodin, 3 minuty, posloucháte Ranní show na Evropě 2. Slíbili jsme Mrázka rybáře, protože nám volal pán, že jede v pondělí takhle ráno na ryby, chápete to, že si užívá důchod? Hmm. To je sen, ne?
1: Čerstvě nabitý důchod.
0: Čerstvě nabitý důchod.
1: Snad mu to vydrží.
0: Pondělní ráno, takže čeká v autě, možná někteří taky čekáte, takže jdeme na to.
2: Kormorán, prosím.
3: Dobrý den, tady je Mrázek u Sena, to jsou rybáři?
2: No.
3: Helejte se, já bych potřeboval nějaký vybavení na chytání ryb ve velkým.
2: No to je... Tak jako co byste, no co to chcete chytit a nevím, co máte a...
3: No mě napadlo, že jako jestli třeba máte generátor a kabelí.
2: To musíte někam jinam, to my nemáme.
3: Kam myslíte, vy víte o někom, jo?
2: No to nevím, kdo má generátor, to jako si musíte vysehnat, to my ho nikdy nescháněli.
3: Nemáte prosím vás ocelový lanka a jehly?
2: No ocelový lanka tady máme, jehly taky.
3: A používáte to často?
2: No my nejsme rybáři.
3: Já jsem rybář, já to právě vždycky s vnukem si chytneme nějakýho kapra, probodáme ho jehlama, zmlátíme ho lankem, rozumíte? Hmm.
2: To byste se museli podívat, to je nejlepší. Jako toho je plno pruty, navijáky, v oblečení. No.
3: My jsme právě mysleli, že bychom pustili 1000 voltů do řeky.
2: No.
3: A pokusili bychom se rozsvítit kapry.
2: No, máte živnosťák, nemáte?
3: Mám živnosťák, všechno. No. Já bych potřeboval nějakého velkého kapra, pokud možno, aby prostě se nemohl bránit.
4: No ty máme.
3: A jaký?
4: Pane, vy mě vyspovídáte, člověče, naschano.
5: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Evropa 2. Show Evropy 2.
0: Jojo. Mimochodem, teďka jsem slyšel rolničky v džinglu, byl vánoční džingl, teď jsme přesně v poločase. Jsme opět v poločase vánočním. Půl roku za náma, půl roku před náma.

0: Haló, haló, přátelé, protože je dneska Medarda, tak si dáme ještě jednou Patrika. Uh-huh. Ale ne Mrázka, ale zpátky.
1: Zpátky do minulosti.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s Medardem.
3: A Leoši, koukám, že tady něco slavíš.
2: Čau,
3: co pak, ahoj. Co pak?
2: No, taková oslavička, taková malinká tady, víš.
3: A co, dneska má nějaký někdo narozky, jo, nebo co?
2: No Medard přece.
3: Má narozeniny, jo?
2: No nemá, má svátek normálně.
3: Medard, jo.
2: Medard, ale znáš to, jak se říká, ne?
3: Co?
2: Na Medarda kápě 40 dní kape.
3: Já jsem myslel, že má jiný heslo.
2: Jaký?
3: Nemusí pršet hlavně, když kape.

0: Evropě 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
2: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Jsme zpátky, posloucháte na ní show na Evropě 2, 7.13. Chci se zeptat, Katky, když je ten Medard, já vím, že jsi to říkala ve zprávách v 6 a budeš to říkat teďka ve zprávách 7, ale jenom pro mě, bude pršet.
2: Budu to rozvádět právě ve zprávách, je to strašně zajímavý.
1: Natěšenej, plně bradavky se teďka postavily, ale jestli to bylo tím teda, bo to mám úzký to triko moc. Teď tedy Swims a pak to rozebereme.

0: Tak to se těším ale na zprávy. Mr. Know It All. Ano, Katka je Mrs. Know It All. 7.17, ale pondělí. Zprávy, Evropa 2.
1: Dobré ráno, nový týden začne slunečným počasím s letními teplotami kolem 25 stupňů, ale už od zítra přijde výrazná změna. Dorazí citelné ochlazení a zamračenou oblohu doprovodí častý déšť a zpočátku i bouřky. Zvětšená oblačnost a nižší teploty vydrží až do víkendu. Takže by se dalo říct, že pranostika o Medardovi se vyplní, přestože dneska
0: ne.
1: Se to vlastně nevyplní.
0: Ne. Takže ne.
1: Ne, no.
0: Já se ti omlouvám, ale ne. To, že si bude zítra pršet, nikoho nezajímá. Hlavně, aby nepršelo dneska. Že dneska je Medard. Že kdyby totiž pršelo dneska, tak je to do půlky července. Hmm. Když to takhle, to je jenom jako trochu
1: jenom
0: jako...
1: Jenom
0: týden. Týden, jo.
1: No.
0: No tak jo.
1: Takže tak.
0: Co tam máš dál?
1: Příjemný věci.
0: Tak pojď. To taky... Zase. Zemědělci, radost.
1: Je pravda.
0: No, vždycky najdeš někoho, koho ta zpráva potěší.
1: No nemusíš trávit večer tím, že zalejváš zahrádku.
0: To je zajímavé, že každá zpráva někoho potěší.
1: I tato, ptám se i tato následující.
0: No to jsem teda zvědavý, co vytáhneš teďka.
1: Severní Korea odhalila nový závod na výrobu paliva pro jaderné bomby. Vůdce Kim Jong-un při té příležitosti varoval zbytek světa, že země plánuje zásadním způsobem posílit svůj jaderný arzenál.
0: No.
1: Teď mluv.
0: No a tak to je jasný, že to potěší. Kim třeba bude potěšený, nebo je...
1: Není to málo.
0: No dobře, já říkám, že někoho to zpráva potěší, nebo ty lidi, co to dělají, ten závod. Tak to stavíš, jsi stavitel, tak máš nějaký úkol.
1: Jsi rád, že máš kšeft.
0: Že máš kšeft, i když v KLDR spíš máš radost, že ti odložili popravu. Ježišmarja, fuj, tak ještě mám další měsíc.
1: Myslíš, že to staví pomalejc?
0: No, oni neví, že jo, oni potřebují asi...
1: Cihla k cihle, pomalečku.
0: Oni, ale zase, když to dělá moc pomalu, tak zase mě tohle... Mm. To jak v tom filmu Diktátor, jak on chodí a dělá to, jak si vždycky no, pocekne tou rukou ten krk. Takže prostě oni jsou rádi, že to mají hotový.
1: Hm. Asi jo.
0: Můžeme se zeptat našich posluchačů. Ranní show, dobré ráno. Potěšila...
2: Tak jdeme soutěžit.
0: Haló, cože?
2: Teď si budeme soutěžit o ty lístky.
0: Vy jste chtěla... My tady se bavíme o Kim Jong-unovi a jaderným programu a vy chcete soutěžit tady.
2: No, prosím.
0: A vy chcete soutěžit jako o lístky na Starý Pecky do Mikulova?
2: Ano.
0: A jenom se zeptám, a jak to máte daleko?
2: Ježišmane, 100 kilometrů.
0: A chystáte se tam teda, jo? Když teda...
2: No, chtěla bych.
0: Chtěla byste.
2: Ale já vždycky chodím do Outučka jenom na Leoše Mareše. Tam jsem byla asi 4x v životě a vždycky na tom koncertě.
0: No.
2: Tak v Mikulově jsem ještě nebyla. Tak...
1: Ježiš, tam je to...
0: To je, my to, no řekni to ty.
1: No, my tomu říkáme, že tam je genius loci. Tam prostě přijdeš a je tě tam z nějakého důvodu prostě nádherně.
0: My tomu říkáme, že to je hlavní město Starých Pecek. Jo? Že jestli měli být někde Starý Pecky jako jednou za léto, tak museli být tam v Mikulově. A vtipný je, že měli termín volnej jenom teď v sobotu 27. Protože podle mě, když domluvali kapely ty koncerty, tak totiž 27. června ještě nebyly prázdniny. Že prázdniny začínaly až po víkendu ve středu. Ale pak přišel ministr Plaga a řekl, ne, žádný ředitelský volno, vysvědčení pro všechny 26. A tím vlastně se soboty 27. za 3 týdny stal první prázdninový den a my to využili a jsme tam na Starých Peckách.
2: A já mám zrovna volno. To je super.
1: Škoda, že teď není ta soutěž, to je jediný
0: my musíme teďka soutěž. My musíme udělat soutěž, zprávy teda. Mimochodem
2: ne, dáme soutěž.
0: Soutěž teďka nemůžeme, miláčku, teď to nejde.
1: Tak ještě lístečky jsou někde na internetech.
0: Jo, to je pozor, to je pravda. A hele, existuje třeba varianta, že by si ten lístek koupila. Jako jenom, já vím, že to je nesmysl, jo, ale že by si za to utrácela
2: peníze. Nesmysl to není, ta varianta existuje samozřejmě, ale tak jako vyhrát by bylo samozřejmě lepší.
0: Lepší,
2: jo?
0: No, je to levnější každopádně.
2: No, je to levnější, tak jako když jsme 4, že jo, tak...
0: Ježíš, jako to vleze do peněz, co? Ale tak kdyby to náhodou nevyšlo, ale opravdu náhodou. Tak
2: pojedu jenom s manželem.
0: Tak je Ticket Portál. Ticket Portál, a tam by to náhodou. Ale víš co, když jsi na telefonu takhle. Mimochodem, ten Mikulov, jo. Starý pecky vem čert, ale když tak si tam zajďte normálně, protože Mikulov, já nevím, jestli jsi tam byla. To je taková pecka. Ne. Ty Vinice, tam celý to město, tam je ten kopeček a ten amfiteátr, on se jmenuje Pod Turoldem. A celý léto tam jsou koncerty a je to je zážitek, tam prostě jste a vlastně ani se tam nemusí nic dít a už je vám hezky. Jako,
2: já bych chtěla zrovna na ty starý pecky.
0: Jsi hodná.
2: Pojďme dát tu soutěž, prosím.
0: Hele, neotravuj. My za chvilku, jo, teda za chvilku, můžeme za chvilku.
2: No dobře, tak mám vydržet.
0: To nemůžeš, to ne, my musíme tady...
1: Ale třeba se znova dovoláš.
0: Třeba se znova dovoláš. My si tě tady píšeme, na konci telefonu je 216. Paní chce na pecky. Ne, nezvedat. My to nade píšeme, paní chce na pecky.
2: Dobře, tak jo.
0: Tak se mějte, naschle.
1: Ahoj.
0: Tak pokračujeme ve zprávách.
1: Pokračuje Zuzka.
0: Zuzka pokračuje ve zprávách. A nevíš, o čem to bude mít, Zuzka?
1: Necháme se překvapit.
0: Tak dobře.
3: Kolín chce v létě začít s opravami bývalé hradební bašty v ulici na Valech. Po rekonstrukci bude přístupná veřejnosti. Uvnitř má být expozice. Město počítá i s lávkou, která propojí baštu s parkánem u nedaleké synagogy. Město vypsalo tender na rekonstrukci s předpokládanými náklady 10 milionů 200 tisíc korun bez DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Záchranáři zasahovali na svatbě v Horním Podluží na Děčínsku. Ošetřili 11 svatebčanů s podezřením na intoxikaci kanabinoidy a alkoholem.
0: Ježíš, oni se zhulili. To je vtipný, že věta svatebčané se zhulili, že lze nahradit knižně a zprávařsky větou.
1: Svatebčané s podezřením na intoxikaci kanabinoidy.
0: Prostě se zhulili.
1: A mně se líbí, ale že to klasicky nesvedli na jídlo. Jakože měli otravu z jídla, víš? Takový to, jak prostě tě blbě zvracíš, tak vždycky asi nám nesedly ty krevety.
0: Martin Cihlář, nejlepší svatební DJ světa, měl si svatby o víkendu?
4: Bylo 6.6.2026. Takže jedno z magických dat letošního roku. Ano. Takže ano, měl jsem svatbu a podle mě bylo nejvíc svadeb jako v letošním roce.
0: A byly tam nějaký zhulený?
1: Hulí
0: se na svatbách?
4: U nás byla maximálně intoxikace alkoholem a dobrou náladu a na tanečním parketě.
0: Ale prosím tě, když nám tady vypráví, že se chodí prostě do kuchyně občas.
4: Mně nikdo nic nenabízel. Takže nevím.
0: A ta částka nesouhlasí. Tak pojďme se podívat na ještě jednoho mrázka. Legalizace marihuany v Ohio, mě to udělá vždycky hezky.
5: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s tím, že v Ohio neprošla legalizace marihuany. 2/3 hlasujících byly proti. Dobrý den, já jsem reportér z Novin. A chtěl bych udělat rozhovor s někým, kdo je z té 1/3 hlasujících, který byli pro. To jste vy?
6: No jasně, to jsem já.
5: Co si myslíte?
6: A ty?
5: Si myslíte
6: o tom? Hele, to je jako fakt, že jsi z Novin, jo. Jako celý, jako že jsi z papíru, jo.

Podle mě při poslechu této skladby hrozí taky intoxikace kanabioidy, jak jste říkala, z podstaty jako, ne? Je pohodička. Sluníčko, pondělí. Dali jste si to na hlas? Dejte si to na hlas ještě a pojďte. A všichni zpívají.

0: Mimochodem z filmu Já, legenda. Will Smith a zombíci. Ne, že by to samozřejmě bylo napsaný pro ten film. Teďka jsem se bavil včera s někým, že Ondra, ne Ondra, pardon, Vojta Dyk,
1: ano.
0: Jakub Prachař a Honza Maxián, že oživili Nedvědy, že pojedou 2027 O2 Arenu. A někdo mi říkal, že to nedělají sami, ale že tam jsou i synové Nedvědů.
1: Ano.
0: To jsem vůbec nezachytil.
1: Ano, já jo.
0: Takže tady je syn Honzy Nedvěda a syn Františka Nedvěda?
1: Jo.
0: Takže to jsou fakt děti Nedvědů?
1: Jo.
0: Já myslím, že tam je jenom Dyk, Prachař a Maxián.
1: Viděla jsem nějaký video a je to neuvěřitelný, ale jejich synové vypadají jako jejich otcové.
0: No to mi někdo říkal včera. A já jsem říkal, takže oni to jako oživili. A někdo mi právě řekl, no to je jako u Boba Marleyho. Ty měl asi 15 dětí
1: a všichni jedou, jo, jo.
0: Všichni jedou koncerty, každý svůj projekt a zpívají táty písničky.
1: Jo.
0: To je stejný příklad. Tak pojďme na dopravu. Katko, máš připravenou dopravu?
1: Samozřejmě.
0: Tak pojď.
1: D1 hlásí kolonu před Brnem směrem od Prahy od 182. kilometru a směrem z Vyškova od kilometru 211. Na D1 se pak zdržíte taky. Na příjezdu do Prahy už od Chocerad od 29. kilometru kolona se táhne ke Šmejkalce.
0: Už za chviličku jsme zpátky, bude teďka reklama a pak česká volba. Co je první věc, kterou Češi lustrují na novém partnerovi? Nejvíc.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. Rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Ranní show Evropy 2. Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
3: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky.

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletní zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice.
8: Evropa 2. A tohle už je zase ranní show na Evropě 2. Jsme zpátky, tady je song, který se jmenuje Ocean Drive a pak česká volba. Co je první věc, kterou Češi lustrují na novém partnerovi?

0: Česká voľba na Európe 2.
1: Česká voľba na Európe 2. 7:37. Co je první věc, kterou Češi lustrují na novém partnerovi? Katko, jak to děláš ty?
2: Ne, já k tomu něco mám, protože jsem v sobotu byla se svojí mámou a ona jde dneska na rande po strašně dlouhý době. Říkala,
1: slušný,
2: přes seznamku, že si domluvila s pánem z Písku randičko. A já jsem se jí přesně ptala, co je zač, co si o něm zjišťovala. A ona říkala, že vůbec nic, že chce být překvapená, ale potom dodala, že jí napadlo, že by mu dopředu napsala, jaký má politický názor na jeden světový konflikt, že by jí to jakoby hodně napovědělo.
1: Ne.
2: Jo. Jestli jako náhodou nefandí jakoby určitý straně.
1: A jakože v Americe?
2: Ne, na východě.
1: Jako jestli fandí Rusku nebo Ukrajině,
2: jo.
1: A on by řekl, Putin, Putin, a onám, tak to nejdu. Jako takhle, jo?
2: No právě. A já jsem se jí snažila to rozmlouvat, protože jsem jí říkala, mami, dej tomu šanci. I kdyby ta odpověď byla to, co očekáváš, to, co si přeješ, tak už to automaticky zkazíš, vytratí se romantika a on si o tobě bude myslet, že jsi blázen.
1: To taky
2: myslím. Jsem jí to rozmluvila.
1: Jako je pravda, že tohle jako první otázka nezáleží na odpovědi.
2: Není ale to dobrý icebreaker.
1: No.
2: No, ona říká, abych si jako ušetřila, když tak tu zbytečnou cestu.
1: I když nevíme, třeba vlastně tvoje máma je pro druhou stranu.
2: No, nevíme.
1: Jo.
2: Já sama nevím, já se jí na to radši neptám.
1: Jo, že vlastně teďka tak,
2: my se ještě tolik neznáme.
1: Jsem tady zvolil takovou variantu, třeba by právě, třeba by řekl ten partner právě, že podporuje Ukrajinu a tvoje žena, tak to najedu. Jo, třeba.
2: No.
1: Bo ta tvoje matka teda.
2: Ta politika je prostě třaskavý a to fakt musíš řešit jenom s lidma, kterým opravdu důvěřuješ, s kterýma se fakt znáš.
1: Teda počkej, jestli teda chceš ještě řešit politiku, tak já jsem tady, já čtu teďka Kunderu Nesnesitelnou lehkost bytí, jo.
2: Uh-huh.
1: A tam teda teďka řeší, je to teda vztahová záležitost, to by tě bavilo.
2: Uh-huh.
1: Jako nevěry, partneři, tohleto.
2: To by mě bavilo, nevěry.
1: No román, je to román, ale odehrává se to kolem roku 68.
2: Uh-huh.
1: Jo. A on tady řeší morální věci a má k tomu tady perfektní metaforu.
2: Říkej.
1: Ale je to jako na díl, jestli se tady budem číst Kunderu teda. Ty jsi to tak hezky řekl jako vztahově, ale jako hodí se to k té politice trochu. Nevím, jestli to mám říct.
2: Ale už, tak už je pozdě. Už si to nakousnul, tak pojď.
1: To, já jsem se tě stejně nedávno, nebo tak před asi 10 minutama ptala, jestli znáš Oidipův příběh.
2: Mm.
1: Je Oidipův syndrom, to víme, ale já jsem vlastně celý ten příběh taky neznal. Takže omlouvám se, teďka jste si pustili ranní show, kde si budeme číst Kunderu.
2: A je to teda zajímavý.
1: Mně to přijde teda strašně zajímavý. Hmm. Je to skvělá metafora. Protože ono to jde samozřejmě jako vlastně vzít obecně, generálně, na všechny konflikty a na všechno zřízení. Jsou teda dvě stránky, takže jedu. Tady popisuje prostě, že si kvůli nějaký události vzal do ruky překlad Sofoklova Oidipa.
2: Hmm.
1: A teď ten příběh. Příběh Oidipův je znám, než tě tady chci zkoušet. Já jsem si to samozřejmě klasicky myslel, že to jakoby vím a zjistil jsem, že zase nic nevím. To je vždycky taková situace, když zjistíš, že nic nevíš. Jo?
2: No tak tobě je to totiž povědomí a máš pocit, že tím, tak, že tě to povědomí, že to jako někde je uložený a pak zjistíš, že vlastně
1: vůbec
2: ne,
1: neznáš ten detail. Takže, tam on píše, Kundera, příběh Oidipův je znám. Pastýř ho našel pohozeného jako nemluvně. Donesl ho svému králi Polibovi a ten ho vychoval.
2: Polib si ho vychoval.
1: Polib si ho vychoval. Když byl Oidipus vzrostlý jinoch, setkal se na cestě v horách s kočárem, v němž jel neznámý velmož. Vznikla hádka. Oidipus velmože zabil. Později se stal manželem královny Jokasty a vládcem Théb. Netušil, že muž, kterého zabil kdysi v horách, byl jeho otec.
2: Mm-hmm.
1: A že žena, se kterou spí, je jeho matka. Mm. Osud se mezi tím opřel do jeho podaných a týral je nemocemi. Když Oidipus pochopil, že on sám je vinen jejich utrpením, probodal si oči sponami a slepý odešel z Théb. A já, aha, tak klobouk, jo, to jsem nevěděl. Mm-hmm. A teď, jak on to Kundera naroubuje na 68. Mm-hmm. Jo. Těm, kteří myslí, že komunistické režimy ve střední Evropě jsou výhradně výtvorem zločinců, uniká základní pravda. Zločinné režimy nevytvořili zločinci, ale nadšenci přesvědčení, že objevili jedinou cestu vedoucí do ráje. Hájili ji udatně a popravili proto mnoho lidí. Později vyšlo všeobecně najevo, že žádný ráj neexistuje a nadšenci byli tedy vrahové. Tehdy začali všichni na komunisty křičet. Jste odpovědní za neštěstí země. Schudla a spustla. Jste zodpovědní za ztrátu její samostatnosti. Upadla do područí Ruska. Jste odpovědní za justiční vraždy. Ti, co byli obviněni, odpovídali. Nevěděli jsme. Byli jsme oklamáni. Věřili jsme. Jsme v hloubi duše nevinní. Spor se tedy zúžil na tuto otázku. Opravdu nevěděli, nebo se jen tváří, že nevěděli? A teď Tomáš sledoval tento spor, mimochodem sledoval ho celý 10milionový český národ, popisuje události kolem roku 68. Jo. A říkal si, že mezi komunisty byli jistě lidé, kteří tak docela nevědomí nebyli. Museli přece něco vědět o hrůzách, které se děly a nepřestaly dít v porevolučním Rusku. Je však pravděpodobné, že většina z nich nevěděla opravdu nic. A řekl si, ten Tomáš, jo, že základní otázka tedy není věděli nebo nevěděli, nýbrž je člověk nevinný, protože neví. Je hlupák na trůně zproštěn jakékoliv odpovědnosti jen proto, že je hlupák. Dejme tomu, že český prokurátor na začátku let 50., který žádal smrt pro nevinného, byl oklamán ruskou tajnou policií a vládou své země. Ale jak je možné, že dnes, kdy už víme, že obvinění bylo absurdní a popravení nevinní, tentýž prokurátor hájí čistotu své duše a bije se v prsa. Mé svědomí je čisté. Nevěděl jsem. Věřil jsem. Copak právě v jeho nevěděl jsem, věřil jsem, netkví jeho nenapravitelná vina. A tehdy ta postava Tomáš si vybavil příběh Oidipův. To je teda fantastické, on úplně usí kůži. Oidipus nevěděl, že spí s vlastní matkou. A přesto, když pochopil, oč jde, necítil se nevinný. Nemohl snést pohled na neštěstí, jež způsobil svým nevěděním, vypíchal si oči a odešel slepý step. Tomáš, ta postava, slyšel křik komunistů, kteří obhajovali svou vnitřní čistotu a říkal si, vinou vaší nevědomosti tato země ztratila možná na staletí svou svobodu a vy křičíte, že se cítíte nevinní? Jak to, že se na to můžete dívat? Jak to, že nejste zděšeni? Vidíte vůbec, kdybyste měli zrak, museli byste si ho probodat a odejít step. Toto přirovnání se mu líbilo tak, že ho často užíval při rozhovoru s přáteli a časem ho vyjadřoval formulacemi čím dál přesnějšími a elegantnějšími. A tak dále, a tak dále. Pak to napsal do jednoho kulturního deníku. Hustý, ne?
2: Cool. To je dobrý.
1: No. Takže tak, no.
2: No, a neznalost to neomlouvá.
1: No vlastně, ne neomlouvá, ale tak, že úplně se na to díváš teďka tak a tohle jde naroubovat a tohle píše, to je starý román, že jo? Nesnesitelná, nesnesitelná lehkost bytí, ale jde to vlastně naroubovat na spoustu věcí, že jo? Vlastně na cokoliv. Tak to jenom zkaž svojí mámě, až pojď na to rande, jo?
2: Maximum muziky. Evropa 2.
1: Show Evropy 2. Jsme dopadli, tyjo. Ranní show čteme Kunderu tady, tyjo.

0: Sinners nebo hříšníci vlastně. Ještě vtipný, že náhoda tomu chtěla, že hraje ve písničku Sinners.
1: Já myslím, že vysíláme my.
0: Sinners. Pokračuje česká volba, přátelé. Pokračuje česká volba.
1: My jsme ještě ani nezačali.
0: No trochu jo. Trochu jo. Co je první věc, kterou Češi lustrují na novém partnerovi? Ty jsi říkala, že politickou příslušnost, mm-hmm, případně to. Není to jedna z nejčastějších odpovědí. Prvních pět nejčastějších odpovědí na pátém místě. Češi si lustrují na novém partnerovi o finanční situaci lomeno majetek.
1: Jak tohle asi jde vylustrovat?
0: No, tak jako, že zajímá tě, jak vypadá jeho barák, čím jezdí.
1: Jo.
0: Je to pátý
1: vlastně
0: místo.
1: Vlastně asi dá se to poznat.
0: Je to pátý místo. Čtvrté místo. Lustrují si kamarády a okruh známých.
1: Jistě. Každý člověk je průsečík svých šesti nejbližších lidí.
0: Tak to jsem neslyšel nikdy, to je dobrý.
1: No.
0: Fakt?
1: Ano.
0: Počkej, teď se...
1: Vem si
0: teď,
1: šest teď to, svých nejbližších
0: to seš ty,
1: přátel.
0: Seš ty.
1: Takže ty seš
0: moje žena je moje žena je můj přítel.
1: Určitě.
0: Takže to se...
1: Takhle,
0: to...
1: ovlivňuje tě...
0: Jo,
1: no, tak.
0: To mi někdo říkal, že když chceš poznat, jaký je chlap, jo, podívej se na jeho manželku.
1: Jo, to taky.
0: Je to pravda?
1: Jo, tak to je zkrácený to, co říkám já, to že já říkám průsečík šesti, tak to je jako rozšířený ještě okruh, ale s tou manželkou je to takový konkrétnější, kdybys to chtěl jako, víš?
0: Dobře.
1: Zjednodušit.
0: Dobře. Přemýšlím, jestli někteří moji kamarádi... Byli zvoleni dobře, ale možná to je spíš mnou.
1: Je.
0: Je. No kápeš?
1: No.
0: No. No ne, tak třeba Milan.
1: Ale tak potřebuješ v sobě probudit
0: jo.
1: kus Milana.
0: Ale
1: a Milana má každý rád.
0: Milana má každý
1: no,
0: rád.
1: Tak vidíš.
0: Milana má
1: Takže buď rád, že jsi ze šestiny Milan.
0: Ze šestiny mě má rád každý šestý člověk.
1: To? Tak to je.
0: Ranní show na Evropě 2, dobré ráno. Halo.
2: Ahoj, ahoj, tady Jakub.
0: Jakube, co je první věc, kterou Češi lustrují na svém novém partnerovi?
2: Já myslím tak třeba povahu.
0: Povahu.
2: Jak se chová.
0: Možná nevím, jestli je poznat. Není to tady. Představ si, na třetím místě se lustruje práce a povolání. Co dělá? To je dost,
2: aha.
1: Co dělá, kolik za to má?
0: To je pátý místo. Finanční situace, jasně, pak jasně. Kamarádi, třetí místo je práce. Druhé místo, fotky bývalých partnerů. Ty jsme se o tom bavili. Tak a první místo je takový jako nejasný, takže já to rovnou skočím, protože tomu by se dostávali těžko. Prostě nejčastější odpověď byla, co je první věc, kterou Češi lustrují na novém partnerovi? Češi odpověděli sociální sítě.
1: Ne, asi.
0: Jakože se podívají na... No tak to je vlastně, není to konkrétní znalost, ale no. Obecně, že použijou ten kanál.
1: Jdeš na Instače ho, no.
0: Na Instač. No, tak my děkujeme našemu pánovi za jeho příspěvek.
2: A já moc děkuju za to, co jste říkali předtím. Já jsem to chytnul a úplně mě... Taky jsem měl lusinu. Díky za to.
0: Fakt, děkuju, jsi milej. Ahoj, papá, papá.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Maximum muziky. Evropa 2.
0: Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí? Kde to stojí? Halo.
1: Před Brnem D1 hlásí kolonu směrem od Prahy od kilometru 182, od Vyškova od kilometru 211 a na dálnici D1 se potom zdržíte taky směrem do Prahy od Chocerad od 29. kilometru až ke Šmejkalce.
0: Jak jsi řekla to před Brnem, tak jsem si vzpomněl, jak jsem o víkendu hrál na schovku s dcerou.
1: No.
0: A šlo by říct, před Brnem, za Brnem, nikdo nesmí stát.
1: Nebo nebudu hrát.
0: Jo, tak to od nikdo nehraje.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: O Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stavíte dům, co drží teplo? Se zdivem Helus Family ušetříte hned dvakrát. Jednou na energiích a podruhé v Prodoma. A pozor, akce! V červnu vám ke zdivu přidáme roletový překlad úplně zdarma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
7: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
8: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
10: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Časopis Apetit vás zve na Apetit Piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Piknik 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.
13: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
14: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
13: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
15: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.
16: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Přesně 8.00. Posloucháte ranní show na Evropě 2, je 8.00, je 8. června a to znamená, že má svátek Medard. Je to tak. Pojďme se podívat zpátky do minulosti, jak to s ním je, s klukem.
1: Zpátky do minulosti.
0: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s Medardem.
2: Dobré, paninko.
3: Dobrý den.
2: Tak jsme tady, vy jste volali ty instalatéry, že jo?
3: No, kape mi kohoutek.
2: A kde, ukažte, kde máte tu trubku? Kde
3: mám tady, normálně pod dřezem v kuchyni.
2: Jo, pod dřezem v kuchyni, jo.
3: Vy zase na něco myslíte, že jo? Já na vás koukám, vám to koukám z očí.
2: Já mám pocit, že tady už byl. A teda ale bylo všechno v pořádku, jestli si pamatuju. No, a kde je pan manžel?
3: Pan manžel je zase v práci, jako tenkrát.
2: Zase v práci.
3: A je pravda, že tenkrát bylo všechno v naprostém pořádku.
2: Ale
3: kape mi ten kohoutek. Dneska je toho Medarda, že ho jste chtěl říct.
2: Jo, ne.
3: Dneska je toho Medarda.
2: Koukám, že vám kape kohoutek zrovna na Medarda.
3: Teď jsem vám to říkala teďka, že je Medard a že mi kape kohoutek, no. No a co teďka, opravíte to, nebo to necháte 40 dní kapat?
2: Jestli chcete, tak si můžeme...
3: Zase jste na něco přišel, co?
2: Jestli chcete, tak si můžeme zamerdat.

0: Je 8 hodin 6 minut, za chvilku budou zprávy a já ukážu na Katku Říhovou a poprosím jí tím gestem, aby začala hovořit. Jo, to znamená ukážu takzvaný semafor, udělám, ukážu na ní takhle rukou a je to vlastně výzva k tomu, aby Katka začala mluvit. Jo, to máme my takhle nonverbální komunikaci. No a proč vám to tady říkám, tuhletu blbost? Přátelé, včera jsme byli na grilovačce u Říhů s rodinou a součástí rodiny Říhů je i rok a půl letá Liuška. Uh-huh. Říkám to správně?
1: Je to tak.
0: Tak. No a my jsme si povídali o vysílání ranní show. Uh-huh. A já jsem tohle tam říkal. Už nevím, v jakém kontextu, že nějak jako, jak si předáváme slovo.
1: Jo, jo. Já jsem říkal, ona mě vždycky jako, vysvětlovali jsme našim rodičkům, jak spolu vlastně komunikujeme v rádiu. A já jsem říkala, ona mě vždycky takhle ukáže a ty si právě přidal i to takový to tada.
0: Jo, prostě jsem řekl, já ukážu na Katku, jakože tada. Jo. A slyšela mě ta Liuška a jak jsem udělal to tada, tak najednou ta Liuška řekla tada. No a pak už to říkala celý den, což Katka zdokumentovala a napsala mi. Tak moje starší dcera mi napsala, nebo moje starší dcera mi řekla, abych ti poslala tohle video, co si dneska Liu naučil. Takže hele.
2: Liu.
3: Ukaž se na to.
2: Tada.
3: Tada.
2: Ještě.
3: Tada.
2: Máš kytavku? Tada.
3: Tada. Tada. Tada.
2: Tada.
3: Tada.
0: Takže, papa.
3: Tada. Tada.
0: Takže za chvilku udělám tada a budou zprávy. Nikam nechoďte, buďte s námi, 8.07, máme pro vás skvělý program až do 9.
4: Ranní show Evropy 2.
5: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Ahoj děti, Pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy. Hejbej se s Pigim. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
7: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
6: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
7: Muhammad Komar na stát.
6: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
8: Tak to je všechno. Dobrý to bylo.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
11: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, Alena Walkera, Three Fighters.
12: Fadet.
0: Jo, Fadet, Fadet.
13: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
14: Imagine Dragons.
13: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
11: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus.
16: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
11: Užívej si Evropu 2 až do večera.
17: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
11: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
18: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
11: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
19: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
20: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
21: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2, 8.11. Jakub Kovák přijde za chvíli.

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Ranní show na Evropě 2 po víkendu. Dobré ráno, Jakube.
2: Dobré ráno. Já, jestli můžu.
1: Po víkendu?
2: Ano, po víkendu. Já začnu. Jak jsme tady, možná si nás vzpomínáte, říkali v pátek to Shakespeara.
1: A přátelé, totiž
2: to
1: máme ohlas, v létě Shakespeareovské slavnosti, ano. A Jakub Kohák je skutečně herec.
2: Takhle, hlavně to hlavní na ně je, že mám hlad jak herec. Takhle, a pak ale, teprve ale, jsou ty ostatní.
1: Upřímně, ale ano. To, že seš na Shakespeareovských slavnostech, to vlastně opravdu ukazuje, že seš herec, protože to není sranda si tam stoupnout.
2: Jistě.
1: To už není o tom, že jako seš nějaký instalatér z Tuchlovic, že projdeš s brašnou a řekneš nějakou naučenou větu. Tady už seš sám a nikdo ti nepomůže.
2: No nikdy, nikdo. Hlavně pozor.
1: Napovídá ti tacný, když něco nevíš.
2: Ne, já jemu hlavně, ale nicméně, samozřejmě ta škála už se musí projevit, že ano, to je máš instalatéra z Tuchlovic, že? Mm-hmm. To máš toho skořápkáře.
1: Jo, Katko,
2: a tak dále,
1: jak,
2: a tak dále.
1: Jak ty vnímáš, Jakuba?
2: Jak ty mě vnímáš?
1: Jako herce, myslím.
3: No, velmi jako, že seš jako níž. Že se prostě zjevuješ jenom jako opravdu, když se stoupíš z nebes, jenom někdy.
1: Dá se tedy říct, že to je herec podřadných rolí.
2: Děkuju.
3: Ne, to nicméně, ne, to ne, výrazných, ale máločetných.
2: Chtěl, no já si vybírám, strašidelně si vybírám, to je pravda, že jsem jako kvědění málo
3: kdy. Ty jsi příliš vybíravý.
2: Tak to ale má být.
1: I v životě vlastně.
2: U těch velkých ikon to tak musí být, těch, nemůžeš brát všechno.
1: Těch rádií, co tě oslovili, že jo?
2: Ježišma,
1: my jsme, jsme podstěni, že jsi si nás vybral.
2: Ano, Egrenzis, že ano.
1: To si vytáh teda. Skeletona. Kostru. Ale nicméně, pojďme zpátky tedy k Shakespeareovským slavnostem.
3: Která je to hra? My jsme to
2: neřekli. Je to komedie
3: vlastně.
2: Omylů.
3: Komedie.
2: Letošní.
1: Plná dokonce, ne?
2: Ano. Letošní, řekněme, premiérová hra. Jo?
1: Je to, to je novinka Shakespeara.
2: Ano, je to novinka, premiérová hra.
1: To a pozor, loni na chalupě.
2: A pozor.
1: S vývegem.
2: Tak já vám to neřeknu. Mně to je jedno. Ne, nicméně, minule v pátek jsme o tom povídali, měl to ohlas ohromný.
1: Ohromný.
2: Já jsem chtěl teďka, vlastně my jsme měli, já jsem pak měl jako tiskovku a pak ještě zkoušku a tam se stala výborná věc,
1: ano.
2: Jestli vám to můžu říct, tak tam jsme jako povětšinou ve dvojici s Markem Taclíkem, jo.
1: No.
2: A ta hra v originále, tak on, já jsem tam zlatník a on je tam kupec, ale těch kupců v té hře je povícero. A oni mají každý nějakou větu, a já nevím, jako nějakou, třeba jakoby slůvko a režisér s dramaturgem to stáhli vlastně do jedné postavy. Do toho kupce Baltazara. Co hraje on?
1: Taclík hraje víc lidí vlastně. Jakoby.
2: No vlastně jednoho, ale původně to byly třeba tři.
1: Ano.
2: Jenomže to by se tam mrcasili tři chlapy.
1: A hlavně takhle se ušetří na honoráři.
2: Přesně tak. Hmm. No,
1: to je vlastně jako když je příběh o Casanovovi, jo, Casanova, jo, a za celou hru má jednu ženskou.
3: Střídá pár ruky.
1: Která je tam jako za všechny, rozumíš? V rámci úspor prostě je Casanova vlastně věrný.
2: Tak. No a tady se stalo to, že on, jeho postava se jmenuje Baltazar a ve scénáři je Baltazar, jo? A vždycky je tam Baltazar a jeho věty. Baltazar mluví, mluví, mluví a pak je tam najednou, třeba ne v půlce hry, druhý kupec. Jo? Že mluví druhý kupec. A tak, jak se to zkouší, tak se k tomu dojelo a bylo ticho. Nikdo nemluvil a režisér jako říká, no jo, Marku, to je tvoje. A on, počkej, jak můj, já jsem Baltazar, on, no, je druhý kupec. Vysvětloval mu, že to je ten kupec, co je byl. A on, počkej, jak jako? A on, no ne, to je chyba tisku. A on, jaká chyba tisku? Víš to, že se musel učit novou větu. Úplně mu to rozhodilo celý itinerář.
1: Zvlášť, když tam má hádku sám ze sebou.

0: Zombie. Mimochodem, dokument na Netflixu.
1: Viděl jsi?
0: Neviděl jsem, ale dva lidi mi o tom říkali včera. Proto taky Kylie hrajem, aby jsme se o tom mohli bavit. Hmm. Takže několika dílů, kolik to má dílů, nevíme?
1: Nevím, viděl jsem zatím první.
0: Nebudeme spoilovat, jsou tam zajímavé věci. Každopádně Kylie dokument.

0: Včera mi vyprávil kadeřník můj, jak na to koukal, že tam byl skvěle udělaný záběr, mě zaujalo. Já to prodám, jak mi to popisoval. Mm-hmm. Já jsem to nevěděl, takže to možná budu říkat špatně, ale prej tam nějaký záběr z nějakého videoklipu starýho, jak leží Kylie Minogue ve vaně, vana, pěna, bublinky. A najednou je tam záběr, jak to vidí jako ona. To znamená, že seš v té vaně a přes ty bublinky vidíš ty kamery, jak na tebe najíždějí, a že je evidentní, že ten záběr nemohl existovat. Že ho asi vytvořila AI, nebo že ho prostě s ním jako pohráli, že reálně nemohl existovat, že jo? Proč by točili, jako
1: jak, to vidí Kylie.
0: Jak to vidí Kylie, ty kamery,
1: Leda
0: že jo?
1: Leda by věděli, že budou jednou v budoucnu točit dokument.
0: No, nevím. Ale že to je super, že to jako je schválně udělané, že to je filmařská technika. Mimochodem, teď jsem se koukal, jestli existuje nějaký oficiální údaj o výšce Kylie Minogue, protože já vím, že ona je hrozně malá, nebo to se ví, to je vidět. Ale nevěděl jsem, jak moc je malá. Já vím, že na internetu jsou tyhle ty údaje takový ne vždycky věrohodný. Vím, o čem mluvím.
1: Ale tobě to na té Wikipedii už opravili.
0: Neopravili.
1: Ne.
0: Ne, furt tam mám prostě, bylo tam 180, což bylo správně, a už je tam zpátky 175.
1: No tak asi se to nepotvrdilo.
0: Jo, tam byl takový to zdroj neznámý, co se nepotvrdilo?
1: No, že máš 180, kde se mám to vrátili.
0: Kde se mám sakra přeměřit, nebo co mám sakra udělat, aby mi to přestalo vadit?
1: Ne, tak, to je správná otázka.
0: Kylie, typni si.
1: Já si myslím, že to možná i vím.
0: Tak říkej.
1: Ona má 158?
0: Dva.
1: Hustý.
0: 158 by nebylo téma na vstup do rádia.
1: Bylo.
0: To má moje máma 158.
1: No a teď taky je.
0: No dobře, a 152.
1: No.
0: To je jako...
1: To je dobrý, no.
0: To je dobrý. No. Ale jak je otázka, jestli to je pravda. Nevíme.
1: No, podle mě má 158.
0: Je to božství. Zlý jazykové. Evropy 2. Nikdo to bude vědět. Ranní show, dobré ráno, haló. Takzvaně svítil jí u toho, že jo, nebo jí přeměřoval. Nebo mimochodem, víš co, jakože bez ohledu na vejšku, pojďme si dát píseň, která vlastně, hele. You look wonderful tonight.
1: Jo, já myslela, proč nejsi větší, aspoň o pár centiáčku, že jdeš.
0: Dobře, ale to zpívá Zagorová pánovi.
1: No.
0: A tohle je vyznání, dejte si to na hlas při pondělním ránu. Tohle si užijte. Eric Clapton bude vyznávat lásku všem ženám.

0: Neříkejte mi, že vám ta písnička prostě neudělala hezky. Katko, mimochodem, you look wonderful this morning. Today. Today. Za 8:30. Zprávy z Wonderful Tonight.
1: Dobré ráno. V neděli odpoledne zasahovali záchranáři v plzeňské zoologické zahradě. Ošetřovatelku tam napadl dospělý klokan a zranil jí. Zdravotníci ženu převezli do nemocnice. Asi 80 kilogramů vážící zvíře mělo ošetřovatelku nejprve nečekaně srazit na zem a poté do ní kopat. Unie evropských fotbalových asociací prodloužila ruským týmům zákaz účastnit se evropských fotbalových soutěží. V praxi to znamená, že se tyto celky ani v nadcházejícím ročníku nemohou účastnit Ligy mistrů, Evropské ligy či Ligy národů. Zákaz platí od února 2022, kdy Rusko zahájilo celoplošnou válku proti Ukrajině. A teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Ostrově na Karlovarsku začne úprava areálu pro biatlonisty. Město vybralo zhotovitele, který podle starosty Pavla Čekana vybuduje do konce roku zázemí sportovcům a sportovní areál, který bude sloužit i veřejnosti. Stavební práce začnou co nejdříve a podle Čekana by měly trvat zhruba půl roku. Náklady na stavbu překročí 9 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Němec Alexander Zverev se dočkal vytouženého titulu. Ve finále Roland Garros porazil Flávia Koboliho a získal svůj první Grand Slam. Světová trojka uspěla v souboji o Grand Slamovou trofej až na počtvrté.
0: Já tě miluju, Katko, jak to říkáš. Roland Garros. My si to neodpustíme každý rok edukativně působit na naše posluchače. Katka to řekla správně.
1: Protože si mě to již naučil.
0: Protože nás to Patrik naučil.
1: Ano.
0: Je to Roland Garros. Ne Roland Garo.
1: A značka, ještě řekni tu značku.
0: Jakou značku?
1: No Hermes.
0: Ne, to už se už... No Roland, tak... Ale Roland Garros je aktuální.
1: No
0: Roland
1: jistě.
0: Garros. Je to Roland Garros, jako je Louis de Funès.
1: To je taky Funès, jo?
0: No.
1: Aha.
0: Ty říkáš Louis de Funès?
1: Jasně.
0: Je to Louis de Funès. Ale pojde. Hele, člověk se učí každý den.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 před Brnem čekejte kolony z obou stran. Od 178. kilometru začíná fronta na cestě z Prahy od Vyškova od kilometru 211. A na dálnici D10 je kolona od 16. kilometru na příjezdu do Prahy až na 11. kilometr, kde odklízejí nehodu.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí na Medarda.
1: Dnes na Medarda nás čeká slunečný a teplý den. Pranostika o následném deštivém počasí se přesto vyplní. Zatímco dnes ještě čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty až kolem 28. Od zítra se ochladí a bude pršet. Tolik zprávy, je pondělí 8. června a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2. Evropa 2. Evropa 2. Stay tuned. Maximum.

0: show Evropy 2. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Slyším Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobní optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkupu až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Večer na Maximum vás tento týden odveze na báječnou dovču k západním sousedům. Dvoudenní vouchery pro dva se snídaní do hotelu Best Western v Německu jsou ve hře v pondělí, úterý, ve středu a v pátek večer na Evropě 2. Poznejte krásy Německa s německou turistickou centrálou a užijte si pohodu v Drážďanech, Erlangenu nebo Kvedlinburku. Vydejte se do Německa na víkend i letní dovolenou. Objevte nejkrásnější kouty Německa a ochutnejte speciality místní kuchyně s Evropou 2. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
9: Odstartuj léto s novou mateří douškou. Čeká tě velký mimoní speciál a vstupenka na festival Kefír. Užij si filmové pecky Toy Story 5 nebo Mimoni a Monstra. Zabav se s Pokáčem Karol i Míšou Tomešovou. Barevná červnová mateří douška právě v prodeji. No tak honem, ulov si svůj výtisk.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.
12: Je to tady. 8.34. Ranní show na Evropě 2 zpátky. Tak od 7 hodin už tady bzučí telefony, protože by chtěli vyhrát lístky na staré pecky.
13: Jejo.
12: Narozeninové pecky. Je to tady. Takže zahrajeme si píseň. Může to být taková výherní píseň klidně, protože obsahuje slogan, který by se dal použít, který je heslem, nebo mohl by být heslem starých pecek. A tím sloganem je věta Zatancuj si so mnou. Takže jdeme na to. Volejte 257 400 888. Come on!
14: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: 8 hodin 38 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Tak nevím, jestli odpálíme soutěž hned, nebo ještě uděláme vstup. Já se omlouvám, mě teďka rozhodila Lucie Výborná. Přátelé, volala mi Lucie Výborná.
1: Je to byla tahle Lucie?
0: Já se tady připravu...
1: Já bych se ti volala ta kapela, jak jsi říkal, ahoj Lucie.
0: Ne, mě volala Lucie Výborná. Lucie Výborná! Přátelé, já si tady připravuju na soutěž. Máme soutěžit o starý pecky a voláme Lucie Výborná, že nás poslouchala dneska v posilovně.
1: Aha.
2: Ano.
0: A je to reminiscence, přátelé, na vstup, který byl ale dneska v 6:30. Musíš to celý vysvětlit, Lucie. Jsi z rádia, takže to vysvětli.
2: Ano, já to vysvětlím velice krátce. Leoš si dneska ráno v 6:30 stěžoval, že má za sebou 500 tréninků, že by potřeboval nabrat nějaký svaly, ale prostě, že pořád je tak nějak na svým. Leoši, musíš si dát jako větší váhy, musíš prostě do toho pořádně udeřit, jinak to nepůjde.
0: No ale jako já si zvedám váhy.
2: Ty si zvedáš váhy. Prosím tě, tak přijď za náma do té posilovny, uděláme tam nějaký konfrontační trénink a uvidíme. Hele, a mimochodem, u nás tě to bude bavit, že tam chodí ráno Lukáš Krpálek a je tam strašná sranda.
1: Přesně, jdi ráno do posilovny.
0: Jasně, já mám spoustu volného času ráno, takže třeba od čtyř, že bych šel. Ráno.
2: Hele, věř mi, že ta naše parta je taková, že bychom tě tam v ty 4 hodiny ráno podrželi.
0: To chodil, myslím, Mark Wahlberg, chodil vždycky cvičit ve 3, ve 4 ráno v Las Vegas, měl to na nějakých videích. Kdo si teďka pustil rádio, přátelé, to je Lucie Výborná. To je Lucie Výborná. Dřív byla teďka takhle, ty chodíš ráno cvičit, abys pak mohla takzvaně jet na rozhovor, že jo? Přiznej se.
2: Já chodím ráno cvičit, protože můj život se změnil. Já jsem po 20 letech přestala vysílat v rozhlase.
0: Ano.
2: Mám vlastní podcast a tím pádem konečně si můžu dovolit jako jít ráno 2 hodiny do posilovny cvičit a je to pecka.
0: A oni v té posilovně poslouchají ranní show, jo, na Evropě 2, to je hezký, ale...
2: No, my vás máme rádi, je to fakt skvělý, je to furt dobrý, kvalita je pořád vysoká.
0: A jenom Lucie Výborná, zeptám se, jaké těžké váhy zvedají holky? Jako.
2: Hele, já se teprve pomaloučku vpravuju do silového tréninku, protože dámy ve věku 57 let, což je můj případ, pozvolna ztrácej silovou hmotu, jo. A ve chvíli, kdy na to začneš úplně rezignovat, tak je to opravdu šílený. Ale já ti to ani nemůžu říct, co zvedám já, že by se strašně smát.
0: Co zvedáš? Ty zvedáš takzvaný kopretiny. Ty máš v ruce kopretiny
2: já,
0: dvě.
2: A... Ano, já mám v ruce takové 2 jemné stonečky a vzhledem ke svému věku a k různým jako ránám, který se vozívají třeba tu z ramene, tu z předloktí, tu z kolene a tak dále, tak musím jako zvedat ty váhy postupně, ale neboj se, Leoši, do roka a do dne, až se v té posilovně uvidíme, tak chápu. Si řekneme.
0: Takže chápete to, a prostě mi volá Lucie Výborná, že musím zvedat těžký váhy. Co Krpálek? Má 100 kilovku jednoručku. Já byl v nějaký posilovně a tam měli normálně na těch stranech jednoručku, 100 kilovku. A já na to koukal, říkám si, jestli existuje někdo, kdo s tímhle cvičí, jako.
2: Prosím tě, já bych ti chtěla říct, že můj manžel má kettlebellku a kettlebellky od nějakých 46 do 100 kilo a on dobře. S tou 100 kilovou cvičí.
0: A jednou rukou, jo?
2: Jo, jednou rukou.
0: Jdi do hajzru, fakt, jako.
2: Jestli chceš vidět příšeru, přijď k nám domů.
0: Tak to je Lucie Výborná, to je výborný teda. Těžký váhy, come on, Evropa 2.

0: Yeah. Snažím se vypadat dobře. Tak pojď břeh. 8.45, ranní show na Evropě 2. Dámy a pánové, je to tady. Jsou tady.
1: Kdo jsou tady?
0: Jsou tady.
1: Co jsou tady?
0: Jsou tady opět staré pecky. A to v Mikulově. Bude to první prázdninový den v sobotu 27. června, tedy letos, tedy za 3 týdny už necelé, od 19.30, tedy 19.30, půl osma.
1: Staré pecky se vracejí v nejlepší formě a v klasickém stylu, tedy v amfiteátru v Mikulově.
0: Tak, a my vlastně teď v tuhletu chvíli poprvé odhalíme nějaká jména, která tam budou, protože doteďka se komunikovaly staré pecky v Mikulově pouze jakože narozeninová sestava hostů, ale neříkalo se nic konkrétně, takže teď to bude poprvé, kdy to řekneme. Takže mimo jiné tam vystoupí. Já se to bojím říct, já se to bojím říct.
1: Neboj. Řekněte jména, nebuďte slušnej.
0: Katka Říjová.
1: To jste nečekali, co?
0: Tak, Sagwan Tofi.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Můžeme malou ukázku?
1: Touhy prchavý jsou.
0: Sny nám do očí lžou. Kromě Sagwana Tofiho, Katky Říjové, tam bude třeba kapitán Demo. Budou tam Zlatíčka.
1: Všichni jste moje Zlatíčka.
0: Bude tam Honza Bendik. Bude tam Ego. Žijeme len raz. A pozor, nejslavnější legenda legend jako překvapení.
1: Přijdeš taky, jo?
0: Ne, přátelé, překvapení. Nemůžeme říct, ale. Proto je to překvapení. Ale je to největší legenda legend.
1: A zároveň vás čeká největší mejdan léta. Leoš má 50, tak uvidíme, to je moje oblíbená věta. Co se mezi léty 1976 až 2026 naučil?
0: Pokud byste náhodou nevyhráli, tak a chtěli byste jako jít na mejdan, můžete si vstupenku samozřejmě koupit, a to na ticketportal.cz.
1: Vezmi partu nebo i děti na koncert Leoše Mareše, který je spojen s vystoupeními dalších hvězd. Narozeninové staré pecky Mikulov. Jak jsme říkali, už v sobotu 27. června to vypukne. Vstupenky na ticketportal.cz.
0: Nejlepší nápad. Tak pojď, Katko. To už je Katka živě.
1: Yeah.
0: A teď volejte 257 408 888.

Byla si si jistá, zvalila si svoje věci a stala vista, zbyla tu jen bysta a spousta místa, ta bysta je má hlava, oddělená od těla, teďka zrovna vzpomíná, jak si tu seděla a v zrcadle vidí jen tělo bez duše, muži jsou pek z Marzu a ženy z Venuše a i když je to strašná dálka mezi těma dvěma světy, proč mám zase deja vu a zaslyším, jak před lety byla jsem šťastná, ale už mě to moc nebaví, už musím běžet, já mám boty

0: jestli ten v máji.
1: Víš, nejhorší je, že ti vlastně rozumím, tolik věcí kolem tebe vystačit ti neumím. Někdy je to fajn užívat si svobody, jindy je to vězení, bez chleba a bez vody. Bytě 2 plus 1 sedím, 1 plus 0. Samotu mám na náštěvě, ani se nezula, ani parta lidí náladou nepohnula. Místo okem pancíře a místo dveří žula. Místnosti je ticho a je tak strašně nahlas.

0: Ještě nikdy jsme nebyli u sebe tak blízko, Katko, normálně.
1: Ne.
0: Normálně, škoda, že jste to neviděli, nebo takhle, možná dobře, že jste to neviděli. Tady se tančilo normálně, jakože jak na jevišti. Taková premiéra. Děkuju, Katko.
1: Na jevišti by si takhle netancoval.
0: Budu s tebou takhle tančit. A kde? To je soutěžní otázka, kterou vám teďka položíme. Volejte 257-400-888. O co hrajeme teďka?
1: Hrajeme o čtyři vstupenky na akci narozeninové Staré pecky, která se koná, znova to řekneme, 27. června. A nebudu říkat kde.
0: Nebude říkat kde.
1: Nebudu.
0: Tak, hraní show, dobré ráno.
1: Já jsem prostě zlá.
2: Dobré ráno.
0: Takže, otázka zní.
1: Jméno, prosím.
2: Radka.
1: Radko.
2: Ano.
0: Soustřed se, bude to o tom, kde, ve kterém amfiteátru se odehrají letošní jediné Staré pecky.
1: Radko.
0: Za A.
1: Plzeň Lochotín.
0: Za B.
1: Konopiště.
0: Za C.
1: Amfiteátr pod Turoldem Mikulov.
0: Tak.
2: Takže za C.
0: Za C. Jak to máš daleko do Mikulova?
2: No, docela daleko, ale to nevadí.
0: Nevadí, přijedete.
2: Nevadí.
1: Udělejte si moravský víkend.
0: Ano.
2: Ano.
0: My jsme říkali mi o víkendu lidi, že berou děti, takže OK, já to i řeknu. Vezměte partu nebo děti, užijte si show 27. Těšíme se na vás za 3 týdny.
2: Děkuju.
0: My moc děkujeme. Ahoj, čau ves.
1: Papa.
2: Ahoj.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hollywood z pohledu, jaký jste ještě neviděli. Příběhy hvězd, jejich začátky, pády i triumfy. Odhalíme, co je dovedlo na vrchol světové slávy. Slavní zblízka, jen na obrazovkách televize Relax.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi, nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.

0: maximum muziky. Europa 2.
1: 8.57, posloucháte ranní show na Evropě 2, jsme zpátky. Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: 9 hodin přesně. Tohle je ranní show. Ranní show na Evropě 2. Mám historku z víkendu. Nebo historku, není to historka, je to, vyprávěl mi to můj syn, byl na akci Blesk tlapky.
1: Mm-hmm. Zaznamenala jsem, že to bylo.
0: Tak můžeme říct, o čem to je.
1: To je festival pro pejsky.
0: Tak, a součástí toho, mimo jiné, byla i taková věc, kterou mi popisal právě můj syn. A to, že tam byl závod pro pejsky a ti pejskové měli proběhnout dráhou. Mm-hmm. Celý se to jmenovalo Stezka nástrah. Mm-hmm. Jo? A what's the point? Ty psi běželi a oni, ty pozadatelé, se měli jako opičí dráhu, jo? Se klasickou stezku, a ty pozadatelé jim tam nastražili pamlsky, mm-hmm, a oni si jich nesměli všímat. Wow. Mu říkám Stezka nástrah. Mně to přijde strašně roztomilý.
1: Tak to jasný, jako to absolvujeme každý večer, že jo, kolem ledničky, to je Stezka nástrah.
0: Takže prostě měli normálně závody, ty psi, víš? A nejenom, že musí přeskočit nějakou lavičku nebo přeběhnout bariéru, tohle ne, ještě jim tam schválně daj provokatérsky nějakou nástrahu, nějakou dobrůdku, ten pes se u toho nesmí zastavit.

0: Pejskové, viď?
1: Pejskové se koušou, žádný není zlej.
0: Je to tak. A řekni otázku tady soutěžní, dala jsem mi soutěžní otázku, když tady hrálo Chihuahua.
1: Jo, a víš, proč jsem ti dala?
0: No to řekni.
1: Protože když jsme byli na lovu, tak v závěrečné štvanici byla otázka, z jakého státu pochází plemeno psa Chihuahua.
0: Neboli Chihuahua, to by mohla být ta nápověda.
1: Jo.
0: A správná odpověď?
1: Je to Mexiko.
0: A to jsi řekla ty.
1: No já jsem to pak vydedukovala tak nějak vylučovací metodou a bylo mi to povědomí.
0: Protože Chihuahua
1: je město.
0: Je mexický město a mám dokonce pocit, že se tam bude hrát mistrovství světa ve fotbale teďka. To začíná v pátek.
1: Jsou náhodičky.
0: Se nám to krásně jako propojuje, že v Mexiku nám to začíná a mám pocit, že jedno z hracích míst je Chihuahua. Tedy vlastně Chihuahua. Já ti taky můžu dát otázku, jestli chceš.
1: Jo.
0: Je otázka, kterou si vymyslela ty, přátelé, to vymyslela o víkendu Katka, tuto otázku. Jak se jmenují sušenky na předpis, když máte inkontinenci? Jo, když člověk vymyslí vtip. Jak se jmenují sušenky na předpis, když máte inkontinenci?
1: Jsou to sušenky ureo.

0: za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Evropa 2, 88.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2 stále, i když už tady máme ve studiu Koťáka, aby nás vystřídal a aby pokračoval ve flow Evropy 2. Koťáku, dobré ráno.
1: Tak dobré ráno, přátelé.
2: Čau.
0: Taková jenom myšlenka, kdo se dneska podíval na kalendář, zjistil, Koťáku,
1: že bude kapat 40
0: ano,
1: dní.
0: Tak, neboli že je medard. Takže my na závěr dnešní ranní show ještě dáme zpátky do minulosti, abychom se podívali, jak to s tím medardem je.
3: Zpátky do minulosti.
4: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s medardem.
5: Dobré, paninko.
6: Dobrý den.
5: Tak jsme tady, vy jste volal ty instalatéry, že jo?
6: No, kape mi kohoutek.
5: A kde, ukažte, kde máte tu trubku? Kde mám
6: no tady, normálně pod dřezem v kuchyni.
5: Jo, pod dřezem v kuchyni, jo. A,
6: vy zase na něco myslíte, že jo? Já na vás koukám, vám to kouká z
5: očí. Já mám pocit, že jsem tady už byl. A teda ale bylo všechno v pořádku, jestli si pamatuju. No, tak a kde je pan manžel?
6: Pan manžel je zase v práci, jako tenkrát.
5: Zase v práci.
6: A je pravda, že tenkrát bylo všechno v naprostém pořádku.
5: Ale
6: kape mi ten kohoutek. Dneska je to medarda, že ho jste chtěl říct.
5: Jo, ne.
6: Dneska je to medarda.
5: Koukám, že vám kape kohoutek zrovna na medarda.
6: Teď jsem vám to říkala teďka, že je medard a že mi kape kohoutek, no. No a co teďka, opravíte to, nebo to necháte 40 dní kapat?
5: Jestli chcete, tak si můžeme...
6: Zase jste na něco přišel, co?
5: Jestli chcete, tak si můžeme zamerdat.

0: Tak teda čau. Dnešní ranní show to má za sebou. Čau, čau, čau, Bela, čau. Bela, čau.
1: Čau, čau, čau.
0: Čau, Bela. Evropa 2, jak je venku? Koťák už je tady jako opravdu připraven, my už tady povídáme, o čem to bude, tedy o program. Přátelé, má úplnou pecku o Batmanovi, jo? Ne, že třeba to přeladíte teďka, nebo někam půjdete. Proto byste přišli, stejně jako byste mohli přijít, kdybyste přeladili o to, jak my vám teďka budeme vysvětlovat, jak to je s tím Medardem a aktuální předpovědí počasí.
1: Je to zajímavý.
0: Je to zajímavý, ve zkratce, pršet bude, ale až od zítřka. A teď, počítá se to, nebo se to nepočítá teda?
1: No, jako...
0: Počítá se to na Medarda? No. Nebo začne třeba pršet 23,59, tak to už jako teda bude 40 dní, nebo nebude, jak to je.
2: A počkáme, nechcem, aby to tak bylo, nebo chcem?
0: Nechcem,
1: nechcem, ne, ale no, bude tak to, ne. Tak víš.
0: Pokud nejsi zemědělec, to zase.
2: Já jsem zemědělec.
0: No tak v tom případě bys to měl asi chtít.
2: V tom případě si to přeju.
0: No tak vidíš, takže jeden z nás bude šťastný.
1: Takže dnes na Medarda nás čeká slunečný a teplý den. Pranostika o následném deštivém počasí se přesto vyplní. Zatímco dneska ještě čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty až kolem 28 stupňů, od zítra se ochladí a bude pršet.
0: Ale jestli, Katko, chceš, tak si můžeme... Si už mám po práci. Tak, Koťáku, je to tvoje.
2: Děkuji vám.
0: My zítra, naschle.
1: Pa, pa.

0: Tak krásné dobré ráno, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 32 minut k tomu, slíbili jsme téma týkající se Batmana, nevím osobně, jaký je váš oblíbený Batman, jestli to je Michael Keaton z 90. nebo Val Kilmer, myslím si, že byl Batmanem, ale taky Christian Bale. No a teďka nově máme Roberta Pattinsona. Robert Pattinson je herec, který se proslavil, řekněme, nejvíce asi ve stmívání, no a když stvárnil toho nového Batmana, tak ty reakce byly, ten Batman je dost dobrý, ale pro boha, nemohl by Robert Pattinson jako i cvičit? Prostě zkrátka nevypadá úplně ve formě, když to řeknu takhle. No a Roberta Pattinsona to naštvalo pochopitelně tyhle reakce. On říkal, že si doma ve svém bytě nechal postavit normálně posilovnu a cvičil 2x až 3x denně a stejně to nikdo nepoznal. A já se v tom trochu vidím. Taky mám tu tendenci občas dát si nějaký přítah, nějaký klik a čekám tu reakci lidí, že řeknou, ty cvičíš, viď? A oni to nikdy neřeknou. Takže přátelé, máme 8. června. Máme 21 dní do prázdnin a já zahajuji práci na tom, abych udělal letní formu. Připojte se společně se mnou, pochopitelně i tancem se dá hubnout a od toho je tady Evropa 2 a Maximum muziky.
1: Beats for love. Bloodfest. Rock for people.
2: Já nemusím nic doprčit.
1: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Let it roll.
3: Oh my god, I can feel it.
1: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2. O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně 2 lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vyvenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: si Nice Boy spotřebič. Bič.
1: Nice Boy.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
10: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
9: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
10: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
13: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
14: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
15: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
16: Zpátky k muzice.

partou. Když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara, uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2.

0: Single nesoucí název Dry Safe, to tedy jedině potvrzujeme tady z Evropy 2. Máme 9 hodin 47 minut a pokud máte občas takovou, nechci říct depresi, ale jste třeba smutní nad tím, že se vaše kariéra nevyvíjí tím správným směrem nebo že jste neudělali ten zásadní průlom ve svém životě, mám tady pár příkladů takový, řekl bych, fajn motivace lidí, kteří udělali kariéru v relativně pozdním věku. Tak jdeme na to. Samuel L. Jackson, známý to herec, ještě v 45 letech neměl žádnou průlomovou roli a potom v 46, jak jistě dobře víte, v Pulp Fiction a od té doby, myslím, že natočil dalších 300 filmů. Colonel Sanders je zakladatel jednoho fast foodového řetězce, který ještě v 64 letech, jako ještě se mu nedařilo, no a v 65 založil tenhle ten řetězec, který má dneska pobočky po celém světě. Vera Wang je designérka, která dělá jedny z nejdražších, nejprestižnějších svatebních šatů na světě. Ještě v 39 nic, ani zmínka o tomhletom s novým biznise a ve 40 to prostřelila. Tak a v 51 letech krásný příběh, Ray Kroc, taky jeden zakladatel franchise, kterou znáte určitě úplně všichni, tak ještě v 51 letech prodával přístroje vyrábějící milkshakey, no a v 52 založil tuhletu franchise, kterou dneska známe my všichni vlastně po celém světě. Pokud byste si chtěli podívat na příběh Ray Kroce, který je vlastně tady zakladatelem franchise šťastných oblouků, jak by řekl můj kamarád, tak se podívejte na snímek zakladatel, rozhodně to stojí za to. Teď už ale pokračujeme. Je další porce Maxima muziky už za chviličku. We Are Done With se singlem If I'm Honest.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
4: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
3: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na Shell.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firm a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
8: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
12: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program, chillzóny, foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
13: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
14: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.

0: Bacha, Norma Jean Martin na Evropě 2, jednu minutku před 10. hodinou. Já bych vás chtěl pozvat právě i po té 10. hodině, po tom, co si dáme zprávy Káti Říhové, tak pro vás budeme mít soutěž z Činasky Open Air, což je velká věc, je to novinka, já vám řeknu veškeré detaily, možná se podívejte na náš web evropa2.cz, protože v sekci soutěže je vždycky mnoho zajímavého.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
2: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
3: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, ale na volka tří fajder.
3: Faded. Jo, faded, faded.
7: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
5: Imagine Dragons.
7: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
10: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi vinetu.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
11: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
12: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a 6 minut po 10. hodině. Káťa Řívová a zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Ministr školství Robert Plaga chystá přelomový zákon o vysokých školách. Mění výuku na základních školách a upravit chce i maturitu z angličtiny. Podle Plagy se úroveň zkoušky z angličtiny bude postupně zvyšovat, aby odpovídala úrovni B1. Zítra se nejjasnější planety sluneční soustavy Venuše a Jupiter na večerní obloze přiblíží na úhlovou vzdálenost jen zhruba 3 měsíčních úplňků vedle sebe. Nastane tak takzvaná konjunkce, tedy maximální přiblížení dvou nebeských těles z pohledu pozorovatele. Samotné maximální přiblížení nastane za denního světla ve 14 hodin a 35 minut, ale po soumraku budou planety ještě úhlově dost blízko. Teď už se hlásí Zuzka.
0: Jo, aha. Aha, tak jí zavolám vteřinku. Můžeš mi zatím vysvětlit to úhlový přiblížení? Já jsem to asi dostatečně dobře nepochopil.
1: Že když se budeš dívat na nebe, tak budou u sebe hodně blízko planety Venuše a Jupiter a bude to hezký.
0: Jo, tak ty jsem nikdy nevěděl. Tak jo, Zuzka už je tady.
2: Obnovy sídliště Šumava připravují v Jablonci nad Nisou. Náklady odhadli projektanti na 40 milionů korun. Podle radnice je revitalizace sídliště jedním z nejrozsáhlejších projektů obnovy veřejného prostoru ve městě. Cílem je nejen obnova komunikací, ale také zvýšení bezpečnosti, komfortu obyvatel a kvality prostředí v celé lokalitě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Nová maďarská vláda Petra Maďara chystá daň, která má dopadnout na nejbohatší vrstvy země. Opatření namířené i na podnikatele spojené s érou Viktora Orbána má podle vlády napravit nerovnosti a vrátit část bohatství do veřejných rozpočtů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D1 teď hlásí kolonu před Brnem směrem z Vyškova od kilometru 203 a nehoda je stále na dálnici D2 za Břeclaví směrem do Brna. Na 46,5 kilometru se srazilo nákladní vozidlo s dodávkou.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes na Medarda nás čeká slunečný a teplý den. Pranostika o následném deštivém počasí se přesto vyplní. Zatímco dnes ještě čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty až kolem 28 stupňů. Od zítra se ochladí a bude pršet. Zprávy jsou za námi. Na Evropě 2 teď pokračuje Koťák.
0: Já ti moc děkuju, Káťo, ty jsi mě obohatila tou informací o tom, o té konjunktuře.
1: Konjunkci, ano.
0: Konjunkci, přesně tak. A já jsem ti tady říkal, že si dneska dám turecká vejce. A prosím tě, ten druhý název pro turecká vejce je čilbir. Čilbir se to jmenuje.
1: Dobře, a jakoby česky, kdyby náhodou někdo nevěděl
0: co jsou turecká vejce?
1: To vejce v jogurtu.
0: Hodně zjednodušeně jsou to vejce v jogurtu s takovým jako chili olejem a dává se tam kopr a ten já dávám vždycky bokem. Čínský Open Air 2026, to zažijete už v této hodině, no a hudebně to otevíráme s Teddy Swimsem, co více přát. Evropa 2.

Dermot Kennedy na Evropě 2 máme 8. června, svátek má Medard a kapela Činasky po 3 letech vyráží na turné, velice speciální, protože v červnu zahajuje svoje historicky největší letní turné s názvem Open Air Léto 2026, kde během následujících 4 měsíců Činasky zavítají do 18 míst po celém Česku, kde budou hrát například v úžasných kulisách amfiteátrů, zámeckých zahrad, městských parků a taky letních kin. Vedle samotného koncertu si pro fanoušky připravili kluci i bohatý doprovodný program, který je na celé odpoledne. Návštěvníci se v rámci něj mohou těšit třeba na Libora Boučka a jeho talk show, taky zábavný kvíz, warm-up, DJ Freaky, Ondřej Ruml, Vega Elektra, Nedivoč a další hudební hosté. Tak přátelé, více informací se dozvíte na www.činasky.cz a víte co, já to tady teďka taky otevřu a řeknu vám, kde to celé začne. 13.6. Valašské Meziříčí, 19.6. Litoměřice, 20.6. Klatovy, 27 Vlašim, 10. července třeba ve Slaném, potom Litvínov, no zkrátka spousta sympatických měst a vesniček po celé České republice, takže na činasky.cz se dozvíte mnoho důležitého, ale to nejzásadnější je, že Evropa 2 jakožto mediální partner pro vás má celý tento týden 4 stupenky na jakýkoliv koncert v rámci tohoto turné Činasky Open Air Léto 2026. Vy se ale budete muset dovolat na 257 400 888. Od této chvíle kdykoliv uslyšíte Činasky v éteru Evropy 2 se singlem Láska a data. No a tohle, co už je mood, máme 10 hodin, 22 minut, příjemný poslech Maxima muziky.

0: 11.9. na narozeniny mýho bráchy, to se budu velmi dobře pamatovat. Zastávky se dozvíte na stránkách www.činasky.cz. Důležitý je zodpovědět soutěžní otázku. Vlastně žádnou nemáme. Tak nic, přátelé, musíme se jenom dozvědět, kdo se dovolal jako třetí na 257-400-888. Haló?
1: Já zdravím, tady David.
0: Davide, máš velice distingovaný, silný, zvučný hlas. Odkud voláš?
1: Hele, já volám z České Lípy.
0: Českou Lípu mám taky moc rád. To je nedaleko. To je nedaleko, že? Takže řekni mi, jaký, Davide, máš ty vztah ke kapele Činasky? Jaký je oblíbený single třeba? Řekni.
1: Ale se já spíš poslouchám ty starší, já už přece jenom jsem ročník, je mi 42, takže...
0: Tak počkej, ty jsi mi udělal velkou radost, poslouchej, já ti tam něco dropnu, jo? Tady to je pro tebe, brachu. Co ty na to?
1: Bomba, to je přesně ono.
0: Hele, to je parádička, já třeba miluji ještě tenhle ten single, jo? Taky pro tebe. Už si to zpíváš se mnou. Parádička, tak jsme na jedné vlně. Já tady, když koukám do toho našeho playlistu rádiovýho, tak těch singlů, těch super hitů tady Činasky mají prostě úplný štrůdl, takže já věřím, že si tyhle open airy užijete, bude tam krásný počasí nepochybně, kvalitní doprovodný program. A co jsem ti, Davide, prosím tě, ještě neřek, my máme 4 vstupenky pro tebe, ale taky pro tebe máme merchandising kapely Činasky, 2x čepice, 2x taška, LPčko, jednou symfonická a jedno CDčko, první symfonická. Takže na tohleto ty se můžeš těšit, fanfáru tady pro tebe teďka momentálně nemám, ale ještě jednou ti moc gratuluju. Vydrž mi na telefon, OK?
1: Super, moc děkuju, díky.
0: Tak jo. No a my jsme Evropa 2 a tohleto tady pro vás, přátelé, budeme mít celý tento týden. Vychytávejte jednotlivé drivey, no a soutěžní signály budou pochopitelně písničky kapely Činasky.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
4: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
2: Songy na psání.
5: Co ti můžem zahrát?
3: Cože?
5: A pro koho to bude?
3: Cože?
2: Nebo legendární song za trest.
3: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
2: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Pojď sem, ty draku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Tohle je možný jenom tady.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
12: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
11: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
12: Co si vezmu na sebe?
11: Zalando.
13: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
14: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kde jaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč.
1: Bitch. Nice boy.
2: Večer na Maximum vás tento týden odveze na báječnou dovču k západním sousedům. Dvoudenní vouchery pro dva se snídaní do hotelu Best Western v Německu jsou ve hře v pondělí, úterý, ve středu a v pátek večer na Evropě 2. Poznejte krásy Německa s německou turistickou centrálou a užijte si pohodu v Drážďanech, Erlangenu nebo Kvedlinburku. Vydejte se do Německa na víkend i letní dovolenou. Objevte nejkrásnější kouty Německa a ochutnejte speciality místní kuchyně s Evropou 2.
3: Odstartuj léto s novou mateří douškou. Čeká tě velký mimoní speciál a vstupenka na festival Kefír. Užij si filmové pecky Toy Story 5 nebo Mimoni a Monstra. Zabav se s Pokáčem, Karol i Míšou Tomešovou. Barevná červnová mateří douška právě v prodeji. No tak honem, ulov si svůj výtisk.
2: Zpátky k muzice.

éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

maximum muziky Evropy 2 od mikrofonu a zdraví koťák. Charlotte Gott vydala v den svých 20. narozenin single In Too Deep, což je první autorská skladba z připraveného EPčka. Tenhle ten single vznikl během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským známým producentem Sašou Scarbeckem. Novinka hudebně vychází ze současného R&B a otevírá kolekci 5 skladeb, které zpěvačka připravovala v průběhu posledních 2 let. No a debutové EPčko by mělo vyjít právě na podzim letošního roku. No a tady Charlotte Gott vám teda musím naservírovat aspoň takovou malinkatou ochutnávkou, protože tohleto je hudební novinka v rámci Maxima muziky Evropy 2, kterou věřím, že budete v éteru Evropy 2 poslouchat často a rádi.

No a pokud to není dost zřejmé, tak Charlotte Gott je pochopitelně dcerou Karla Gotta a hudební geny se i přes trochu jiný žánr rozhodně nezapřou. Takže Charlotte Gott a Into Deep a hudební novinka Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Walker, Faded.
7: Jo, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda?
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
13: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
14: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
15: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylů, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
16: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
17: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, a to 6 minut před 11. hodinou, kdy přichází Pavel Cejnár. Pavle, ahoj.
1: Dobrý den, nazdar.
0: No tak cítím z tebe takový ten dobrý vibe, ty jsi tady mezi tím Martinovi asi naznačoval, trošku jsem odposlechl, že jsi měl hezký víkend.
1: No my si vždycky s Martinem Cihlářem, který samozřejmě už tady je od rána, už tady byl v ranní show Evropy 2, je to ten nejlepší
0: svatební
1: DJ světa, tak my vždycky rozebíráme, co jsme dělali jako o víkendu, jak jsme unavený a co doma a kdo smažil bramboráky a kdo šel do lesa na houby a tak podobně, takže všechno jsme si řekli a teď už jsem připravený na dnešní vysílání. Mimochodem, ty jsi byl třeba někde v lese o víkendu, nebo říkal jsi, co jsi dělal o víkendu?
0: No, já jsem to teda neříkal a já jsem zrovna chtěl říct, teda takhle, můj malý bráška měl 6 let, měl narozeniny. Ale jinak se mi, kluci, za celý víkend nestalo vůbec nic zajímavého.
1: Fakt, jo.
0: A to je asi taky v pohodě, si myslím.
1: Co? No tak...
0: Nemusí se pořád něco dít. Co se ale bude dít ve tvém driveu, to vím. Je tam soutěž. Vysmátý léto.
1: No tak,
0: tak jsem to natýzoval. Vysmátý léto.
1: Vysmátej bude celý týden a těším se na to.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Ladí vás Evropa 2, máme 2 minuty po 11. hodině. Na místě jsou další zprávy, Káťa Říhová je má, pojďme do nich. Hezký den.
1: Pěkné dopoledne, nový týden začíná slunečným počasím s letními teplotami, které budou odpoledne atakovat hranici až 28 stupňů. Ale už od zítra přijde výrazná změna. Dorazí citelné ochlazení a zamračenou oblohu doprovodí častý déšť a zpočátku i bouřky. Zvětšená oblačnost a nižší teploty vydrží až do víkendu. Unie evropských fotbalových asociací prodloužila ruským týmům zákaz účastnit se evropských fotbalových soutěží. V praxi to znamená, že se tyto celky ani v nadcházejícím ročníku nemohou účastnit Ligy mistrů, Evropské ligy či Ligy národů. Zákaz platí od února 2022, kdy Rusko zahájilo celoplošnou válku proti Ukrajině. A teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Obec Majetín na Olomoucku přišla kvůli podvodným bankovním převodům o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky Miroslavy Zavadilové vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Záchranáři zasahovali na svatbě v Horním Podluží na Děčínsku. Ošetřili 11 svatebčanů s podezřením na intoxikaci kanabinoidy a alkoholem. Z toho 9 osob transportovali do děčínské nemocnice k dalšímu vyšetření.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace hlásí dálnice D1 na kilometru 353 ve směru do Brna. Probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je tam uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes na Medarda nás čeká slunečný a teplý den. Pranostika o následném deštivém počasí se přesto vyplní. Zatímco dnes ještě čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty až kolem 28 stupňů, od zítra se ochladí a bude pršet. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračuje Pavel Sejnar.
0: Ano, jistě, jsem tady na Menarda 8. června, 4 minuty po 11. hodině. Vám přeju co nejpohodovější pondělí s Evropou 2, to jsme my.
3: Evropa 2.

0: Ladí vás dnešní Evropa 2, to je samozřejmě dobře, jsme rádi, že jste s námi. No a jak už jsme naznačili před chviličkou, tak celý tento týden vždycky mezi 11. a 13. hodinou budeme rozdávat lístky na festival, který se jmenuje Vysmátý léto. Takže pokud chcete jít letos na Vysmátý léto, abych vás naladil, budou tam takový interpreti, jako třeba Ben Cristoao, Sofian Mečmeč, taky Bohnouti, Monkey Business, Rytmus, Slza, Anet X, Gufrau a další, tak je potřeba, abyste velmi pozorně poslouchali naše vysílání a jakmile uslyšíte Bena Cristoao a jeho, vlastně je to naše oblíbená písnička Sweet Chili, tak reagovali na to, popadli telefony a volali sem do studia na 257 408 888. Ta písnička se může objevit kdykoliv. Jakmile zazní v plné své délce, volejte studio. No a už za chviličku si řekneme takové téma. Mě by zajímalo, jestli trpíte, nebo jestli si potrpíte na to, aby vás oslovovali i s titulem, prostě na titul, jo? Inženýr, tak podobně, možná někdo DJ a tak dále. Takže jestli si potrpíte na titul, rozebereme to, co to vlastně je a myslím si, že se blízká na lepší časy. Detaily už za chviličku. Svíš disco, Sombr, anebo Matěj Smutný, možná Ben Cristoao. Tak hezké pondělí svačí, stále ještě dopolední Evropou 2. Evropa 2.
1: Na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky. Skonto na byte.
17: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle sknoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
19: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Vydejte se na cestu kolem světa do nejkrásnějších historických zahrad. Místa plná příběhů, umění a nadčasové krásy. Úžasné zahrady.
7: Pomalte, nadechněte se a objevte kouzlo zelených pokladů planety. Jen na obrazovkách televize Relax.
17: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Hezké pondělí vám přejeme, ladí vás Evropa 2. Za chviličku možná, že se objeví Ben Cristoao, ještě nebyl. Mimochodem ve hře jsou lístky na vysmátý léto. Jenom abyste věděli, pokud jste přišli k radiovým přijímačům ladící Evropu 2 až teď. Ale mě by zajímalo, jestli si potrpíte na titul, takzvaný vysokoškolský titul. Někdo je inženýr, někdo může být doktor a tak dále. Rozumíte mi? Představte si, že vysokoškolský titul může otevřít dveře. To je jako samozřejmě pravda. Ale sám o sobě z ničeho neudělá, nebo z nikoho, ne z ničeho, ale z nikoho neudělá lepšího člověka. Češi si na oslovení a diplomy stále potrpí, jenže pracovní trh i běžný život stále častěji ukazují, že rozhodují ne tituly, ale schopnosti, praxe a charakter. Takže tady dokonce píšou, že Češi se možná konečně probouzejí, protože titul z člověka, lepšího člověka, nikdy neudělá. A to je samozřejmě pravda. Nám je to jedno, je

0: Imagine Dragons, tak hezké pondělí s dobrou náladou a třeba i tím vaším vysokoškolským titulem. Evropa 2.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Oliver Barbier. Maximum nový muziky.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

Užij si vysmátý léto s fakt veľkou partou. Když si na Evropě 2 u Pavla Cejnara uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2. Vysmátý

0: To je energie, to je song a že uslyšíte naživo, tak to bude ještě lepší. Vysmátý léto v jedinečné atmosféře pod Kadaňskými hradbami se v sobotu 20. června opět uskuteční festival Vysmátý léto. Organizátoři letos vědomě míchají generace a přinášejí line-up, který osloví mladší publikum i návštěvníky, kteří si festival pamatují z jeho dřívější éry. Takže Ben Cristoal, to je jasný, Sofian Mečmeč, taky Vohnouti, Monkey Business, Rytmus, Slza, Anet X, Gufrau a další a další a další. Můžete se těšit taky na originální výzdobu areálu, festivalové hry, doprovodné aktivity, na řece Ohři, včetně vystoupení flyboardisty a dalších. S příchodem večera se celý areál rozáří světelnou výzdobou a festival získá neopakovatelnou letní atmosféru pod širým nebem. Cílem organizátorů je vytvořit prostředí, kde si svůj den užijí všechny, ale opravdu všechny věkové kategorie a rodiny s dětmi. Kdybyste chtěli detaily, podrobnosti, mrkněte na vysmátýléto.cz. Evropa 2 víc jak doporučuje. Ben Cristoal odehrál v plné své délce, ten song teda myslím. No a jestli chcete lístky, tak volejte sem do studia. Mám jich celkem 6, takže pro celou vaši partu. 6 vstupenek na hudební festival Vysmátý léto, který se uskuteční v sobotu 26. v Kadani. 257 400 888. Nemám žádnou otázku, to znamená, jakmile se uslyšíme, jdete na festák. A náš komputer vybírá někoho z vás, kdož právě teď voláte. A jsem sám zvědavej, kdo to bude tentokrát. Tak, už to bude? Tady je Evropa 2, kdo pojede na Vysmátý léto? Haló, kdo se dovolal?
1: Čau, tady Tereza.
0: Terezo, je to tam! Teresko, Vysmátý léto, koukám, že máš i Vysmáté pondělí, to je dobře, že jo? Tak prosím tě, jak to máš daleko do Kadaně?
1: Nevím, je mi to jedno, prostě pojedu.
0: To je hezký. Můžeš vzít dalších 5 kámošů, takže je to pro celou vaši partu. Já vám přeju, abyste si to tam užili, přeju ti hezký den, aby to bylo vysmátý, nejen to léto, ale celý léto, jakože celý červenec, celý srpen, a budeme rádi, když i dál zachováš přízeň tvojí Evropě 2. Jsme rádi, že jsi s námi.
1: Jo?
0: Tak vydrž mi na telefonu, měj se hezky a užij si to. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Evropa 2. 88.

Posloucháte dnešní pondělí. Stále ještě dopolední Evropu 2, za chviličku tady máme poledne, dáme čerstvé zprávy a jenom bych chtěl vám všem popřát, pokud zasedáte k tomu obědu, ať vám co nejvíc chutná. To vám přeje Evropa 2.

0: teď oficiálně je tady pondělní poledne. Posloucháte Evropu 2, Káťa Říhová má pro vás čerstvé zprávy, pojďme na ně.
1: Pěkné poledne u zpráv. Ministr školství Robert Plaga chystá přelomový zákon o vysokých školách, mění výuku na základních školách a upravit chce i maturitu z angličtiny. Podle Plagy se úroveň zkoušky z angličtiny bude postupně zvyšovat, aby odpovídala úrovni B1. Severní Korea odhalila nový závod na výrobu paliva pro jaderné bomby. Vůdce Kim Jong-un při té příležitosti varoval zbytek světa, že země plánuje zásadním způsobem posílit svůj jaderný arzenál. A teď už se podíváme za Zuzkou.
2: Kolín chce v létě začít s opravami bývalé hradební bašty v ulici na Valech. Po rekonstrukci bude přístupná veřejnosti. Uvnitř má být expozice. Město počítá i s lávkou, která propojí baštu s parkánem u nedaleké synagogy. Město vypsalo tender na rekonstrukci s předpokládanými náklady 10 milionů 200 tisíc korun bez DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Němec Alexander Zverev se raduje z vytouženého titulu. Ve finále Roland Garros porazil Flavia Kobolího a získal svůj první Grand Slam. Světová trojka uspěla v souboji o Grand Slamovou trofej až na počtvrté.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace hlásí dálnice D1 na kilometru 353 ve směru do Brna. Probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je tam uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes na Medarda nás čeká slunečný a teplý den. Pranostika o následném deštivém počasí se přesto vyplní. Zatímco dnes ještě čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty až kolem 28 stupňů, od zítra se ochladí a bude pršet. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračuje Pavel Cejnar.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno.

Dobrou chuť k obědu vám přejeme, vymyslím flashback a budu tady mít něco ohledně parkování. Tak pohodové pondělí s Evropou 2.

Posloucháte pondělní Evropu 2, teď Martin Garrix, za chviličku UDG, no a potom si řekneme něco ohledně parkování. To by vás mělo zajímat, Evropa 2.

0: vás pondělní odpolední Evropa 2, 18 minut po 12. hodině. Tak jak to máte s parkováním? Nervujete se kvůli parkování? Vždycky tak jako přijedete domů a objíždíte a nemáte kde zaparkovat? Je to šílený. Dá se říct, že někdy to je jako opravdu o nervy, ale mám tady jeden takový příběh. Nestalo se tady u nás v Čechách, i když mohlo by se to stát. Stálo se to v Británii, kdy jednomu farmáři už došla trpělivost. Představte si, že na jeho polích už roky parkují cizí auta neukázněných turistů, jo, a navzdory upozornění a prosbám dal tam x různých takových těch cedulí, tady se neparkuje, musím tady projíždět, já nevím, s těžkou technikou a tak podobně, stejně ty turisti, když šli nikam na procházku nebo na houby, nebo já nevím, kam tam chodili, tak mu to auto tam zaparkovali. Došla mu trpělivost, představte si, pár dní naspátek přijel s takovým tím hnojícím autem, postavil se doprostřed toho parkování a normálně všem to tam dokonale, opravdu dokonale pohnojím, takovým tím klasickým hnojem. Omlouvám se, je čas oběda, že takhle o tom mluvím, ale zkuste si to jako představit, já jsem viděl ty fotografie, nechtěl bych to mejt, no zaplať vám mu, že tam nebyl někdo s kabriem, které by nechal jako otevřený, to už by bylo opravdu šílený, no nic moc. Tak já bych vám chtěl popřát, pokud budete někde parkovat, ať nemáte žádný nervy, až vždycky to místo najdete, ať se nic nestane a ať to je takzvaně do pohody. No a pokud už obědváte, tak vám samozřejmě přeju dobrou chuť. K tomu zahraju za chviličku Two Colors, Dua Lipa a dáme flashback. Tak hezké pondělí s Evropou 2. Evropa 2.
1: Beats for Love. Since I was a little boy, I'd advise the women to get away. Bloodfest. Rock for people.
2: Ne, nemusím nic. Do prčic.
1: Vysmátý léto.
3: Na poplach.
1: Fingers up. Go far away. Let it roll.
4: Oh my God, I can feel it.
1: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno. It's a beach. Beach. Nice
1: boy. Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
2: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
3: Předplaťte si časopis Mateří douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
2: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.
5: I'm here inside heaven's in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Flashback.
1: Je to tady, jdeme hudebně vzpomínat, dáme si rok 2008 a dáme si takovou pomalejší hiphopovou skladbu. Vlastně bude takovej, já vždycky říkám rap, no, ale on je to hiphop. Florida, toho tady nemusím představovat. K tomu samozřejmě bude sekundovat Timbaland a single, který se jmenuje Elevator. Tak to je dnešní flashback. Tak tedy návrat, hudební návrat do roku 2008 je tady. Takhle to začíná. Flowrider,

Resound, co? Sound roku 2008, Flowrida, Timbaland, Elevator a vzpomínka, hudební vzpomínka. Vzpomínat budeme i zítra ve stejném čase pouze na vaší teď už.

0: Yeah. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
3: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
2: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
7: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Krysovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit můžeš i na doprovodný program chillzóny, foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, od Alena Walkera Three Fighters.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
11: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz.
13: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggy.
14: Vzrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra Shakespeareovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus.
15: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Skvělé spojení Coldplay a Beyoncé. A teď už přichází můj kolega Jindra Ekl. Nazdar, Jindro.
1: Dobrý den přeju.
0: Tak, ahoj. Tobě začíná takový festivalový víkend, nebo takový víkend, týden.
1: Ano, to už je já víkend prakticky, ne.
0: My jsme se teďka bavili tady o víkendu a já řeknu víkend místo týden, že jo. No tak je to festivalový, protože já celý týden rozdávám lístky na Vysmátý léto, což je zhruba za týden a kousek.
1: Ano.
0: 20. No a ty jedeš na festival. My tě tam vysíláme za Evropu 2 jako ano. Za takového tajného reportéra.
1: Tajný agent. Já tam budu sbírat zákulisní informace o všech.
0: A víš, o jaký kapele můžeme slíbit, že teoreticky by mohly být nějaký zákulisní informace?
1: No tak, ale poptaný máme jako všechny velký, že? Otázka je vždycky, jako kdo se uvolí k tomu nám
0: to rozumím, tomu rozumím.
1: Třeba Gorillaz.
0: Ano.
1: Limbisky.
0: Na koho se těšíš nejvíc?
1: Čeče na Limbisky.
0: Na Limbisky, jo.
1: Nejvíc, no. Ale je to otázka. Je to takový asi, víš, jako naše mládí, jak to bylo, lej. Tak člověk se to tak jako chce připovedout. Když ještě jako hrajou furt.
0: Ano.
1: No, tak uvidíme. No a pak jsou tam samozřejmě další. Pak se tam střídá stráž, tedy. Já už potom nebudu, třeba v pátek.
0: Ano.
1: Já budu možná ještě v pátek, a tak už dál ne.
0: Jasně.
1: Takže...
0: Takhle začíná víkend, kašleš na to.
1: No,
0: jo.
1: No, ale kolega můj třeba Randy, no, ten tam bude ještě
0: no
1: potom.
0: No tak ten přes týden spí, ale zase září o víkendu,
1: no,
0: že jo?
1: No, a hlavně pak tam jsou teda Iron Maiden, no.
0: No.
1: To, jako co na to říct.
0: No, já že? Musím říct, že když jsem byl malej kluk, tak Bruce Dickinson, Iron Maiden, jejich Eddie, který se vždycky jako nad nima jako tak jako naklání, když hrajou. Bude to velkolepý, no těšíme se na to, samozřejmě vám držíme flag na Rock for People a i tady u nás v rádiu. No a když Jindra s Randym nazbírají ty materiály, který bychom chtěli, samozřejmě vám je odvysíláme, ale je třeba, abyste poslouchali Evropu 2, protože nikde jinde to neuslyšíte. Tak Jindro, předávám žezlo, těším se zítra, těsně před 11. Nashledanou. Ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
6: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, Alena Walker, Faded.
8: Jo, Faded.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
12: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
13: Ale kde pak?
12: Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazwell Tauto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
13: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Ještě Češmarja, posloucháte Evropu 2, jedna hodina už je tady, toto letí, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Ježišmarja, hezké odpoledne. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo. Řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Stále více se dávejte pozor na klíšťata. V Česku stoupá počet nákaz limskou boreliózou. Jeho čeští hygienici zatím letos zaznamenali 228 případů. Je to dvakrát více než ve stejném období loni. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Obec Majetín na Olomoucku přišla kvůli podvodným bankovním převodům o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky Miroslavy Zavadilové vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V severočeském Chomutově pokračují problémy s panelákem na Čelakovského ulici. Bytovka nedaleko nádraží Chomutov město, kterou loni v létě kvůli narušené statice museli opustit jeho obyvatelé, se bourat nemusí. Podle chomutovského magistrátu se dá opravit. Evropa 2, kde to stojí? Dvě osobní auta se srazila na Pražském okruhu. Na 3. kilometru za Jesenicí směrem na letiště před nehodou se zdržíte jen minimálně. A požár auta řešili na D1 na 178. kilometru na trase z Brna na Prahu. Ani tady není dlouhá kolona, jen se zpomaluje. Evropa 2, jak je venku? Odpoledne má být jasno až polojasno a teploty mezi 23 až 28. Oblačnosti začne přibývat až později odpoledne a večer, a to především v Čechách. Od západu pak postupně na většině území občas zaprší. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, mám to pro vás připravenou hromadu, za chviličku s tím začneme. Tak držte vlnou a hezký den s Evropou 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Ne v každý firmě si samozřejmě člověk je schopen vydělat tolik peněz a teď vlastně co je, že jakoby dostatek peněz, co je ta laťka, je to dost proměnná záležitost, každý na to bude mít samozřejmě jiný náhled, který bude vycházet z jeho vlastních zkušeností. Co je ovšem jakoby zajímavá informace, která souvisí tedy s nejbohatším mužem světa. Co byste právě řekli? Ono se většinou říká, ne, že čím jakoby bohatší člověk je, tím vlastně má tendenci být větší jako držgrešle, jo? Že právě proto je bohatý, samozřejmě. Protože halíře dělají talíře, znáte to. Každopádně Elon Musk v rámci tedy ať už SpaceX nebo těch dalších samozřejmě odvětví, který má, tak evidentně jako svý lidi zaplatit umí, nejen v rámci platu, ale i v rámci podílu ve firmě. Já jsem čet na Instagramu Metaverse velmi zajímavou story o prostě jednom chlapíkovi, který vlastně imigroval z Mexika do Ameriky, taková klasická samozřejmě záležitost, legálně tedy, Juan se jmenuje, a byl jeden jako z prvních kolem roku 2019, kdo vlastně začal tedy pracovat takhle u Elona Muska v rámci SpaceX, a to jako svářeč. Pozor, svářeči se samozřejmě vydělají velmi dobře, stejně jako všichni, kdo dělají manuálně v dnešní době. Nicméně svářeč u SpaceX. Ne, asi byste nečekali, ne? Nějaký jako zázraky. Úplně jako ultra zázraky. No, víceméně byste se pletli, protože tím, že Elon Musk rozdával vlastně lidem kolem roku 2020 a ještě i před ním maličkatý podíly, aby motivoval všechny ty zaměstnance, kteří tam dělají, tak tenhle ten Juan normálně během vlastně necelých 6 let, tak dneska z toho podílu, který tedy stále drží, tak prodal malinkou část, jo, toho podílu prodal. Z té malé části už má aktuálně, díky samozřejmě ceně té firmy, už má vlastně skoro milion dolarů, jo. A samozřejmě funguje tam dál, velmi spokojeně sváří, protože, jo, když je jako někde spokojený člověk, že, když prostě ty peníze jsou jako fajn, tak i ta práce tak nějak se dělá jako z větší chutí a podobně. No tak tolik například, no, v jedné z firem nejbohatšího člověka světa.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
11: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
12: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: Zpátky k muzice. Evropa 2. Maximum tvý muziky.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2. Vysmátý.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, Youngblood dohrává. Mimo jiné, to je taky umělec, na kterého se můžete velmi brzo těšit v rámci jeho vystoupení v České republice. Je to teďkon krásný, co se týče následujících týdnů pro všechny milovníky muziky, protože bude opravdu mnoho parádních koncertů. Ať už jako jednotlivých, nebo v rámci festivalu a tak dále. Teď už jenom snad, aby bylo počasí. Mám pro vás ještě jednu samozřejmě záležitost, kdyby náhodou právě to počasí nebylo ideální, byste se nikam nechystali, tak dneska to, že už konzolový a počítačový hry předhonili v rámci všech tržeb asi čtyřnásobně třeba Hollywood, to už víme, že není se čemu na jednu stranu divit, protože máte tu třeba tu možnost koukat na film, který má hodinu a půl, nebo máte interaktivní film v rámci té videohry, který má mnohem víc detailnějších dějství, kde ještě vy do toho zasahujete, můžete se jako nějakým způsobem rozhodovat a tak dále, trvá to jako díl, tak samozřejmě asi to rezonuje se spoustou lidma jako více, ne že by filmy snad jako byly něco úplně jako méně, jo. Ale to srovnání v rámci tedy těch jako peněz, v rámci toho, kolik, jaký jsou ty prodeje, návštěvnosti a tržby, ty mluví samozřejmě za vše. A já musím říct, že teď je nová právě Bondovka vlastně. Jo, byť v rámci filmu se teprve Bond nějakým způsobem jako hledá, jaký tedy bude další Bond, na koho se ukáže, tak v rámci tedy světa počítačových nebo konzolových her, tak tam už byl Bond prakticky vybrán. Teď asi před dvěma týdny vyšla nová Bondovka s názvem, jo, s podnázvem First Light. Je to úžasný, je to vlastně, vrací se to jakoby na začátek, v uvozovkách na začátek, vůbec toho, jak Bond se stal Bondem, že vlastně byli ty agenti, kteří měli ty dvě nuly před tím číslem, který potom měli. On ten program byl nějak jako pozastaven a pak se zase znovu vrací. A to je mimochodem ten moment v té hře, kdy vy vlastně začínáte hrát za Bonda. A mimo jiné, jsem i právě začínal u té muziky, tak je strašně zajímavý, že vlastně poprvé v historii se odsnul, a velmi jako dobře musím říct, herecky právě v této hře sám Lenny Kravitz. No ne, Lenny Kravitz tam hraje takovýho velmi jako agresivního záporáka, až jsem se jako divil, jo, jak to pěkně zahrál. Je to stejně dobrý, jako třeba byl Keanu Reeves ve hře Cyberpunk. Akorát tady Lenny Kravitz tam nemá tak dlouhý part, ale i tak to stojí za to. Je to skutečně graficky nejkrásnější projekt, který jsem kdy viděl, takže doporučuji. Ať už bude nebo nebude, pěkný počasí. Jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. Maximum Jindry Ekla. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Česlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
6: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: Koukáte Evropu 2, máme pro vás velmi zajímavou informaci, pakliže máte rádi fotbal, protože můžete zažít atmosféru z mistrovství světa ve fotbale i u sebe doma a užít si fotbalový svátek naplno. Můžete se zapojit do naší webové soutěže, kde zodpovíte jednoduchou celkem otázku. Můžete vyhrát televizor s novou technologií Micro RGB nebo přenosný projektor The Freestyle od Samsung. Šampionát si na nich vychutnáte v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takže Evropa2.cz soutěžíme do 21. června. Dnes prakticky slyšíte tuhletu informaci jako první, takže hurá na náš web, je to tedy soutěž nikoliv v éteru, ale online. Každopádně i tak jsou tam v ceně dost dobrý věci. Tak se vám chtěl dát jenom avízo, abyste o tom věděli. Jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepa, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
4: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
5: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Druhá hodina odbyla, my pro vás samozřejmě máme aktuální zprávy s Lucou, pojďme tedy na ně.
1: Krásné odpoledne. Policie v Česku chce více zabavovat auta, a to těm řidičům, kteří opakovaně porušují dopravní předpisy. Připravovaná novela trestního zákoníku zavádí plošnou možnost zabavení vozidel bez ohledu na to, kdo je jejich majitelem. Jak píše deník CZ, cílem je eliminovat případy, kdy řidiči sedají za volant pod vlivem alkoholu nebo drog a často i s vysloveným zákazem řízení do vypůjčených aut. Novela zákona by mohla začít platit za rok. Evropská komise dnes potvrdila, že uzavřela předběžný přezkum kvůli dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Přezkum podle mluvčí Evropské komise neodhalil žádné důkazy, že by se porušila unijní pravidla. Další zprávu přidá Zuzka.
2: Kolín chce v létě začít s opravami bývalé hradební bašty v ulici na Valech. Po rekonstrukci bude přístupná veřejnosti. Uvnitř má být expozice. Město počítá i s lávkou, která propojí baštu s parkánem u nedaleké synagogy. Město vypsalo tender na rekonstrukci s předpokládanými náklady 10 milionů 200 tisíc korun bez DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Většina pojišťoven v Česku už nepojistí turisty, kteří cestují na Kubu. Řídí se doporučením Českého ministerstva zahraničí, které ostrov vyhlásilo oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Ačkoliv je pro Čechy karibský ostrov tradičně oblíbený, současná tamní kritická situace v podobě dostupnosti letů, stability služeb na místě výpadku elektřiny, zásobování nebo plateb kartou je od návštěvy odrazuje.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nesouvislá kolona na půl hodiny je na D1 na Prahu mezi 193. a 178. kilometrem. Na vině je silný provoz a popoledně tam hořela dodávka, kterou teď nakládají. Popojíždět budete už od Brna.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Odpoledne má být jasno až polojasno, teploty mezi 23 až 28 stupni Celsia. Oblačnosti začne přibývat až později odpoledne a večer, a to především v Čechách. Od západu pak postupně na většině území občas zaprší. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak teď už to všechno víte, ještě vám tady dám pár dalších informací, například, že po celý se můžete těšit na návrat nostalgie trošičku v rámci rubriky Kultovka a na další záležitosti. Tak držte vlnou a hezký odpoledne s Evropou 2.

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: Posloucháte Evropu 2 a v rámci dnešní kultovky si dáme věc opravdu zásadní z roku 1992, jestli si na ní ještě teda budete pamatovat. Je to tedy švédská parta One More Time a jejich track Highland. Pojďme si ho připomenout, určitě se vám velmi rychle vybaví.

0: Európa 2. O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně dva lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vyvenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
6: Kdo na to jde od ESA, koupí auto u ESA.
7: Poznejte skryté srdce evropských metropolí. Od Barcelony po Helsinky sledujeme, jak obrovské městské trhy každý den zásobují milovníky jídla. Cesta potravin, lidé v zákulisí a fascinující svět, který drží města při životě. Tržnice světa na obrazovkách televize Relax.

0: otevřených prodejnách e-obuví.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice. Evropa 2.

éteru Európy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, teď všichni řeší počasí, vzhledem k tomu, že tady za chvíli začíná Rock for People. Dnes nádhera, 25 stupňů, azuro, a zítra už tedy by se to mělo zhoršovat, středa, čtvrtek, opravdu jako blbý zatím, jo, v rámci předpovědi, tak si samozřejmě držme palce. Na druhou stranu máme výhodu, že aspoň je to proměnlivý a že třeba to sucho, který stále jakoby je, tak není ještě extrémnější, než by mohlo být. Kde samozřejmě je to úplně nejextrémnější, a už jsme se toho i dotýkali v minulých týdnech, tak to je Indie, kde skutečně jako jde o absolutní, tedy rekordní počty měst, který vlastně mají takovou velmi nepříjemnou věc. Myslím si, že si to nikdo z nás jako nedokáže reálně představit, protože když si vezmete, že nevím, když jsou takové ty extrémní letní teploty, tak člověk je vyřízený po týdnu, po dvou, už vlastně chce zimu, že? Už se jako těší prostě na podzim a na zimu. A to třeba je, já nevím, 35 stupňů max, ne, u nás. Nicméně, Indie teďkon králuje žebříčku, kde vzali 50 měst, nejteplejších měst na světě, prakticky všechny z nich jsou v Indii, a už je to tam vlastně tak vyhrocený, že den a noc nemá žádný rozdíl v rámci teploty. Že se tam třeba stále drží 47, například v Uttar Pradeši. To je jako úlet. Když se koukám vlastně na tu mapu světa a na to, jak tam ta vlna, ten heat wave prostě jede, tak samozřejmě musím tedy říct, že ať už je to tedy Afghánistán hned vedle něj, pod ním Pakistán a pod ním tedy Indie, tak je to kompletně tmavě rudý. Jediný Nepálci mají prakticky štěstí díky těm Himalájím, který je samozřejmě od toho extrémního vedra vlastně oddělují, a na druhé straně vlastně Himalají už mají celkem pohodu. Ale Indie, opravdu, je to zase další z důvodů, proč tam jako ideálně nejezdit, byť vlastně je to jako krásná země, ale skutečně extrémní v mnoha úhlech, a teď tedy i už v tom meteorologickém podání. No tak bacha na to.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Brno. It's a beach, bitch. Nice boy. Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.

0: půdvě, vždycky tady vítám nejen Tomáše, ale i Zorku v rámci odpolední show a dneska to je Tomik osamělý.
1: Jsem tu sám, ano.
0: Kam ti parťačka odjela, prosím tě?
1: Je v království.
0: Je v království.
1: Ona se stala součástí pohádky.
0: Ty bláho,
1: pohádky
0: ne.
1: Jménem Monako a Formule 1.
0: Teď jsem viděl takový srovnání těch fotek, jak stojí ty lodě v tom hormuzském průplavu.
1: Jo.
0: Víš, a pak stojí v tom Monaku, pač tam taky jako vznikají normálně vlastně.
1: Zácpy, ano.
0: No, zácpy.
1: Tam je taková zácpa jachet a koncentrace bohatství, to je jako tak.
0: Hele,
1: proč ne?
0: Proč ne? Monako je mimochodem na dílku stejně veliký, zhruba, jako Central Park, jo.
1: To je malinkatý, jo.
0: Pak se div, že vlastně na takhle malém místě, že jo, jsou ty zácpy.
1: Ale to je zajímavé, tolik... že na takhle malém místě je přihlášených největší počet firm, že jo, ještě navíc.
0: No.
1: Jestli to není kvůli tomu, že tam nemají daně, nebo já nevím.
0: No, mají to chytře udělaný.
1: Jo, jo.
0: To víš, že jo.
1: Jsou mazaný.
0: Ale a právě, a těch nejšikovnějších bývá pomálu.
1: No.
0: Proto jim stačilo tak malý místečko.
1: No. A teď tam načuchla těmto taktikám i kolegyně Hejdová.
0: A počkej, se vrátí.
1: S čím se vrátí? Ne, s kým, asi to víme s kým. Asi se vrátí s manželem stále ještě, jo.
0: No, hele. Pojede tam kolem loď. Já jsem teď koukal mimochodem, že oni se specializují ty paparazzi.
1: No.
0: S těma teleobjektivama, že se jako přitahujou to dění na těch jachtách, že se to vlastně přiblížej. Tam třeba bylo normálně, oni tam cvičili, víš, obří jachta a dva lidi...
1: Na ní cvičej.
0: Dva lidi na ní uvnitř, jako tam víš, jak cvičej prostě, víš, jak tam si užívaj si.
1: To je vtipný, že vlastně takhle bohatý lidi si koupí jachtu, aby na ní mohli cvičit, přitom jakoby na ní vlastně potřeba, mohli si jít zaběhat někam normálně, nebo se jet na kole.
0: Ne, to chceš právě...
1: A oni mají tu obrovskou jachtu a jezdí na ní na rotopedu.
0: No.
1: To je paradoxné.
0: Za dobíjej baterie.
1: Třeba, aby to vůbec jelo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muzeum.

0: 15.00 úplně přesně startuje odpolední show. Lucka Hněvkovská na svém místě. Přejeme pěkné odpoledne, jsou tu zprávy.
1: Krásné odpoledne. Platnost řidičáku bude od roku 2029 další. Místo současných 10 let budeme pro nový doklad chodit jednou za 15 let. Kvůli nařízení z Bruselu se ale při každém prodlužování řidičáku bude dokládat zdravotní způsobilost řidiče. České ministerstvo dopravy zatím neví, zda všechny šoféry pošle povinně k doktorovi, nebo bude stačit jen sebehodnotící dotazník. Petr Kramný, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě, požádal už po třetí krajský soud v Ostravě o obnovu řízení. Podle informací ČTK návrh na obnovu podal sám. První žádost o obnovu Kramný a jeho advokátka stáhli. Druhé žádosti krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Teď už má slovo Zuzka.
2: Ostrově na Karlovarsku začne úprava areálu pro biatlonisty. Město vybralo zhotovitele, který podle starosty Pavla Čekana vybuduje do konce roku zázemí sportovcům a sportovní areál, který bude sloužit i veřejnosti. Stavební práce začnou co nejdříve a podle Čekana by měly trvat zhruba půl roku. Náklady na stavbu překročí 9 milionů korun. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Vysokorychlostní trať z Ostravy k polským hranicím se začne stavět možná v roce 2032. Nyní se připravuje podrobný projekt. Tato trať může zásadně změnit dostupnost práce, také každodenní život lidí na obou stranách hranice.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nesouvislá kolona je stále na D1 směrem na Prahu. Půl hodiny budete popojížet mezi 193. a 178. kilometrem. Na vině je silný provoz a popoledně tam hořela dodávka.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou polojasno až jasno, má tak vydržet celé odpoledne. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia. Oblačnosti začne přibývat až později odpoledne a večer, a to především v Čechách. Od západu pak postupně na většině území občas zaprší. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už Tomáš Zástěra.
0: A já dneska sám Zorka se vrací z Monackého království a my se třeba společně podíváme na zajímavý život pavoučků. Tak hezké odpoledne s Evropou 2.
3: Evropa 2.

Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mám tu slibovanou zajímavost ze světa pavouků. Teď přeladili už všichni arachnofobici. Už v průběhu slova pavouk, ani jsem to nedořekl, rychle v panice přeladili. Já nejsem úplný milovník pavouků, že bych si je nějak hladil a choval je doma, tak to vůbec, ale mám je rád, nevadí mi. A dokonce doma zachraňuji před ženou, která říká, že je domů nezvala, takže je klidně může zabít. No ne, prostě radši někam vynesu a uklidím. A tato zajímavost se týká mláďat pavouků. Jsou totiž jisté druhy, které mají velmi zvláštní strategii na to, aby mláďata přežili nebo přežila v hojném počtu. Je to nastavený tak, že se narodí z těch vajíček v počtu desítek a stovek možná klidně a ta matka se zaživa nechá sežrat. Je to tak. Dovolí to těm malým pavoučkům, prostě to mají tak nastavený, aby měli dost jídla, potravy všude, kde se nacházejí a zároveň, aby zajistila právě co největší procento přežití těch mláďat, tak se prostě nechá zaživa sežrat. Je to zajímavá strategie, ale tak co už, no, tak je to aspoň fair, hele. Matka o tom ví, děti o tom vědí, že je to tak nastavený, matka má aspoň klid hned po narození, jo. U nás, to je samý ťuťu ňuňu, ale ty maláďátka lidský nás celý život drobně ukusují. Kousek po kousku si z nás rodičů berou. Ale my je přece milujeme, tak jim to dovolíme. Evropa 2.

0: Rock for people.
1: Ne, nemusím nic.
2: Do prči.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
11: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkupu až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
12: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
13: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2,5 tisíce, 2 tisíce a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Večer na Maximum vás tento týden odveze na báječnou dovču k západním sousedům. Dvoudenní vouchery pro dva se snídaní do hotelu Best Western v Německu jsou ve hře v pondělí, úterý, ve středu a v pátek večer na Evropě 2. Poznejte krásy Německa s německou turistickou centrálou a užijte si pohodu v Drážďanech, Erlangenu nebo Kvedlinburku. Vydejte se do Německa na víkend i letní dovolenou. Objevte nejkrásnější kouty Německa a ochutnejte speciality místní kuchyně s Evropou 2.
14: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Sejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2. Vysmátý.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mám tu jeden vtipný komentář ze sociální sítě. Ne tedy z mé sociální sítě, ale nabídl mi to algoritmus jako top komentář u jednoho videa. A je to fakt vtipný, jo. Totiž tady se někdo zabýval otázkou, kolik peněz vám zbývá každý měsíc z výplaty. Asi tím myšleno, kolik člověk ušetří, když všechny ty výdaje, které potřebuje, zaplatí a to, kolik mu asi zbyde z té výplaty na tu volnou útratu nebo na ušetření. Jo? A jsou tady komentáře, je tady jako X samozřejmě a je vybraný ten jeden, který mi připadá extrémně vtipný. Jo? Takže otázka tedy zněla, kolik peněz vám zbývá každý měsíc z výplaty? A tady nějaký týpek píše, týden před výplatou, když jdu kolem vody, tak mi labutě házejí ze soucitu chleba. Ne, ale nevím jak vás, mě to prostě pobavilo. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: nová muzika. The Rasmus a Nico Wilhelm. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: si Nice Boy spotřebič.
1: Bitch. Nice Boy.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
4: Pro doma.
5: Stavíte dům, co drží teplo? Se zdivem Helus Family ušetříte hned dvakrát. Jednou na energiích

0: podruhé v ProDoma. A pozor, akce! V červnu vám ke zdivu přidáme roletový překlad úplně zdarma. Více na prodoma.cz. ProDoma.
1: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
2: Prosím tě, ukáž.
3: Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
1: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na Shell.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaura v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
7: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
8: České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
7: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
9: Časopis Apetit vás zve na Apetit piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit piknik 13. června, park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.
10: Ahoj děti, pražská sportiáda vás zve v neděli 8. března na odpoledne s florbalem. Od 13 hodin ve Vysočanské Unip aréně zažijete florbal na vlastní kůži. Od držení hole přes běh s míčkem až po základní taktiky. Rozcvičku odstartují bývalí elitní hráči, brankář Tomáš Kavka a útočník Tom Ondruška. Přijďte nakouknout do světa florbalu s profíky. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Hejbej se s Piggym.

0: talk about.
1: Vytoč mámu.
2: Vytoč mámu.
3: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, máme tu vytáčení mámy, tentokrát bez kolegyně Zorky Hejdové. To znamená, že to je opravdu férový jeden na jednu, takže nemám ani náhodou šanci vyhrát, anebo si nedej bože vzít nějaký slovo. Vytáčím.
4: Jo, zástěvo.
3: Čau, Máti.
4: Čau.
3: Ahoj, tak jak?
4: Jo, ona tam není.
3: No Zorka tu není, ta je ještě na těch formulích v tom Monaku, ta se vrací až zítra.
4: Jo, jo, ona to koukala.
3: No, tak auta, viď, rychlí, krásní lidi, no.
4: No, krásní lidi, no, to já jsem tam teda, že nikoho krásného neviděla, já to pozorovala.
3: No tak samozřejmě to je velice jako subjektivní, co je pro koho krásný, že jo. Hele, prosím tebe, mimochodem, že ti do toho skáču, jo. Já se nemůžu dovolat tátovi. Má něco s mobilem, nebo co se děje?
4: No, nic se neděje. My jsme ti včera sledovali televizi, protože já zcela oprávněně jsem prostě na to měla oprávnění, to dnesto. My jsme sledovali televizi.
3: No.
4: A byla tam nějaký diskuzní tendence o domácím násilím.
3: Hmm.
4: A že se toho dopouštějí i ženský, na mužský.
3: To se děje?
4: Jo. No, to já nevím, že se děje, ale nicméně prostě táta hned si popisoval telefonní číslo, protože tam běžela nějaká linka, no tak než abych ho sfackovala, tak jsem mu sebrala telefon.
3: A dostane ho až na konci školního roku.
4: No, přesně tak. A chceš něco vyřídit, nebo mám něco?
3: To já už počkám těch 20 dní, to nemá cenu.
4: No, přesně, tak jo, tak si to napiš v bodech a pak mu to řekne.
3: Přesně tak. Máti, voláme
4: ale
3: zítra...
4: Ale když bude odnej, dám ho dřív, nevím, ale pochybuju.
3: Voláme no. Zítra i se Zorkou, jo?
4: Jo, tak pán.
3: Hele, tak ho pozdravuj.
4: No, dobře, ahoj.
3: Ahoj.
1: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
5: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Chce být. Nice boy. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
3: České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
4: Časopis Apetit vás zve na Apetit piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit piknik 13. června, park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
6: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, Alena Volkra a tří Fajder.
7: Faded. Jo, faded, faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
9: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
13: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
14: Letní Shakespeareovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: S vámi je odpolední show na Evropě 2, taky Lucka Hněvkovská, což znamená jediné, jsou tu zprávy na 16. hodinu. Evropa 2.
1: Dobré odpoledne. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo. Řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Stále více si dávejte pozor na klíšťata. V Česku stoupá počet nákaz limskou boreliózou. Jeho čeští hygienici zatím letos zaznamenali 228 případů. Je to dvakrát více než ve stejném období loni. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku vytvořili 1,5 kilometru dlouhou stezku, která lidem ukáže místa, kde natáčeli filmaři, i historii lázeňských budov. Návštěvníci si můžou mimo jiné přehrát ukázky z filmů, například na místě natáčení komedie S tebou mě baví svět. Na stezce je 12 zastavení a projít ji lze zhruba za 3/4 hodiny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V severočeském Chomutově pokračují problémy s panelákem na Čelakovského ulici. Bytovka nedaleko nádraží Chomutov město, kterou loni v létě kvůli narušené statice museli opustit jeho obyvatelé, se bourat nemusí. Podle chomutovského magistrátu se dá opravit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nesouvislá kolona na půl hodiny je na D1 na Prahu mezi 193. a 178. kilometrem. Na vině je silný provoz a popoledně tam hořela dodávka. Popojíždět budete už od Brna.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou slunečno, má tak vydržet celé odpoledne. Měříme 23 až 28 stupňů Celsia. Oblačnosti začne přibývat až později odpoledne a večer. A to především v Čechách. Od západu pak postupně na většině území občas zaprší. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show dnes s Tomášem Zástěrou.
0: A v jaké zemi na světě jsou nejchytřejší lidé? To znamená, která země má nejvíce lidí s nejvyšším IQ? Počkejte si, za chvilku se dozvíte výsledek. Evropa 2.
4: Evropa 2. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver. And

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Přátelé, někdo si dal tu práci, asi nějaký odborník, sociolog, vědec, že vyjádřil, kde jsou nejchytřejší lidi, průměrně tedy, v jaké zemi, jaká národnost je tedy nejchytřejší, jo? Já vás uklidním rovnou, Česko tam nefiguruje v první desítce, takže kdo měl to nadšenecké uvažování, hele, třeba jsme se umístili na bedně, nebo možná jsme první, ne, nejsme, taková ta teorie, že Češi jsou chytráci, ta jako platí, ale většinou jsou to chytráci možná v jiném slova smyslu, než v tom, že by měli vysoké IQ. Tak přátelé, pojďme na to. Ta top 10 je poměrně rozsáhlá, na 10. místě je Německo, přeskočíme různý pobaltské země, ale celou top 6 obsadili země z Asie. Všechny země v top 6 jsou asijské, přičemž číslo 1 je Japonsko. A tady to vysvětlujou, že je to tím, že právě asijské země kladou extrémní důraz na vzdělávání, na zdravotní systém a tak dále, což všechno jsou aspekty, které hrajou roli při inteligenci. Znamená to učení se, socializace do různých skupin zájmových a tak dále. Takže skutečně číslo 1 je Japonsko. Ale zase, hele, my jsme zase tak chytrý, že máme skoro Japonce jako předsedu poslanecké sněmovny. Takže mi neříkejte, že do té top desítky nepatříme. Evropa 2.
1: Každou středu večer se na Evropě 2

0: tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč.
1: Bitch. Nice boy.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně dva lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vyvenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Vstupte do světa, kde se luxus nepočítá v korunách, ale v milionech liber. Nejexkluzivnější britské rezidence, nejodvážnější makléři a klienti, kteří se nebojí snít ve velkém. Britské luxusní domy. Jen na vaši televizi Relax.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
3: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Činasky vyrážejí po třech letech na turné po celé České republice.
1: Někdy se to prostě povede.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho jako VIPka.
1: Byla to taková láska nezdála, byli spolu jen, aby data nezdála.
0: Hlídej si lásku a data v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Za 3 dny startuje fotbalové mistrovství světa. Je teda fascinující, že tentokrát má 3 pořadatelské země. Asi se to už zaznamenali, Kanada, Mexiko a Spojené státy americké, což je teda, jsme tady hodnotili dost svérázné i z hlediska globálního klimatu a vůbec ekologie, kdy tady přelítávají všichni fotbalisti, týmy, fanoušci prostě z jedné země do druhé. Je to vlastně

0: Je to docela napínavý s tím, jak ta technologie postupuje, že vlastně ty informace z toho míče budou 100% využitelné v rámci, kolik toho míč nalítal, kolik přihrávek, jako se ťuklo a tak dále. To všechno ten míč umí. A když baterie dojde, tak co se s tím dá hrát potom? No přece vybíjená, to ví každý. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Fabien. Maximum nový muziky.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás. Pro doma.
7: Stavíte dům, co drží teplo? Se zdivem Helus Family ušetříte hned dvakrát. Jednou na energiích a podruhé v Prodoma. A pozor, akce! V červnu vám ke zdivu přidáme roletový překlad úplně zdarma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, od Alena Walkera a Three Fighters. Three Fighters.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
13: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
14: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradiotalk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
15: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
14: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradiotalk.
16: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
17: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
18: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
0: Držíme ti flek i v kladně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Ta technologie, která je kolem nás, jde hodně rychle dopředu, to asi všichni vnímáme. Bohužel někdy až moc rychle, bohužel doba se zrychluje natolik, že místo, aby nám to přineslo vysněný čas a klid, tak nám to přináší spíš přesný opak. Tak na to už asi tady nebudeme žehrat. Myslím si, že toho bylo řečeno už mnoho a detoxy technologický fungují. Záleží na nás, jestli to dáme nebo ne. Každopádně, o čem si mluvit, je technologie, která už taky není nějak nejnovější. Jedná se o displej na skle, které je průhledné. Asi jste to už viděli, jsou to třeba průhledná skla normálně jakoby ven, do zahrady, nebo třeba ve sprše, v koupelně, kdy na stisknutí tlačítka se sklo z průhledného mění na mléčné neprůhledné. To už jste asi zaznamenali. A dlouho se experimentuje i s tím, že by ve skle přímo byla zaimplementovaná televize, což se dařilo do nějaké míry průhlednosti a vlastně ta televize vždycky trpěla tím, že obraz nebyl ostrý, nebyl dokonalý a tak dále a tak dále. Teďka se stal přelom, totiž už do skla zabudovali kompletně plnohodnotnou 4K televizi. Znamená to, že máte čisté průhledné sklo, zmáčknete tlačítko, nebo respektive máte škálu od průhledného skla až po plně jakoby televizi neprůhlednou a vy si vyberete, jestli chcete koukat prostě na poloprůhlednou televizi, abyste za ní sledovali, já nevím, děti, manželku, jak si hrajou a zároveň sledovali fotbal, anebo jestli chcete 100% neprůhlednou televizi, abyste si užili večer filmový zážitek. Jo. Takže vlastně docela přelom. Říkám si, hele, až přijdete domů a vaše dítě bude koukat z okna jednoho dne, tak nebudete vědět, jestli koukla předtím na televizi, anebo jestli se mu vážně líbí, jak vypadá ta příroda. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: 17. hodina před námi a přede mnou i Lucka Hněvkovská, která aktuálně dává zprávy na Evropě 2. Hezký den.
1: Hezký den. Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš. Mise je podle něj plánována na druhou polovinu roku 2027. V případě, že se vše povede, tak Svoboda by mohl být prvním českým astronautem na této kosmické stanici. Policie v Česku chce více zabavovat auta, a to těm řidičům, kteří opakovaně porušují dopravní předpisy. Připravovaná novela trestního zákoníku zavádí plošnou možnost zabavení vozidel bez ohledu na to, kdo je jejich majitelem. Jak píše deník CZ, cílem je eliminovat případy, kdy řidiči sedají za volant pod vlivem alkoholu nebo drog a často i s vysloveným zákazem řízení do vypůjčených aut. Novela zákona by mohla začít platit za rok. Další zprávu přidá Zuzka.
2: Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku vytvořili 1,5 kilometru dlouhou stezku, která lidem ukáže místa, kde natáčeli filmaři, i historii lázeňských budov. Návštěvníci si můžou mimo jiné přehrát ukázky z filmů, například na místě natáčení komedie S tebou mě baví svět. Na stezce je 12 zastavení a projít ji lze zhruba za 3/4 hodiny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Většina pojišťoven v Česku už nepojistí turisty, kteří cestují na Kubu. Řídí se doporučením českého ministerstva zahraničí, které ostrov vyhlásilo oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Ačkoliv je pro Čechy karibský ostrov tradičně oblíbený, současná tamní kritická situace v podobě dostupnosti letů, stability služeb na místě výpadku elektřiny, zásobování nebo plateb kartou je od návštěvy odrazuje.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dopravní nehodu vyšetřují na D1 na 357. kilometru směrem na Polsko. Je to v úseku dopravního omezení, zdržíte se 40 minut. A Pražský okruh směrem na letiště popojíždí od Vestce až k exitu Ořech.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Zítřejší teploty 17 až 22, teplej bude ve východní polovině území, tam ještě naměří 22 až 27 stupňů. A také po 17. hodině pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
0: A já mám pro vás ještě soutěž, tak rozhodně zůstaňte s odpolední show a taky s Evropou 2. Přeju vám hezký den.
3: Evropa 2.

Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Přátelé, já pro vás mám soutěž, o které jsem se před chvilkou zmiňoval. Je to na koncert, který proběhne 27. června v pražských Letňanech. Tak teďka už jásají ti, kteří vědí, co proběhne 27. června v pražských Letňanech. Ti, kteří nevědí, těm to řeknu právě teď. Je to koncert kapely One Republic. Tak a my tady máme dvě vstupenky, které můžete získat za to, že se dovoláte jako třetí volající, popovídáte si se mnou a ještě navíc k tomu zodpovíte soutěžní otázku, protože já vám za chvilku i řeknu, kdo vám tyto dva lístky, promiňte, na tento koncert přináší. No a výherní signál je velmi jednoduchý a prostý, ostatně jaká odpolední show je, takový je i výherní signál. One Republic, tak až se ozvou, voláte 257-400-888, třetí volající, jak jsem říkal, utká se mnou a soutěžní otázkou. Za chvilku více a já se na vás těším. Třeba, ano, právě na vás, na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, to byly One Republic, který mají koncert v pražských Letňanech 27. června a jak jsem říkal, mám pro vás dva lístky, které vám přináší loterie Maxa. Mega Maxa od loterie Maxa je hra o opravdu velké částky, losuje se dvakrát týdně a hraje se až o 200 milionů korun. Výhodou je, že výherci se o výhry nedělí, takže každý předem ví, o co hraje. Loterie Maxa je česká loterie, ve které losujeme dvakrát denně 6 čísel ze 49, hrát můžete už od 10 korun a nejvyšší výhra dosahuje až 50 milionů korun. U Maxi si můžete zahrát i stírací losy nebo online bingo, navíc za každou sázku získáte odměnu. Tak to je maxa.cz, celá adresa respektive www.maxa.cz. Dva lístky na One Republic ve hře a se mnou už na drátě Leona. Leono, ahoj.
1: Ahoj.
0: Mám pro tebe soutěžní otázku, která se ukáže, jestli je těžká nebo není až za chvilku. Tak schválně, o jakou maximální výhru se hraje v Mega Maxe? Zaznělo to na začátku. Počkej, ty to víš tak rovnou, jo?
1: Já nevím, no, tak asi jo.
0: Já ti dám ještě možnosti, jestli jsi se neunáhla, jo? Za A o 20 milionů, za B o 200 milionů, za C 50 milionů.
1: Maximální 200 milionů.
0: No tak to je fascinující. Skutečně, Leono. To je jako fakt teda, musím říct. Já nevím, co mám říct, já se živím slovem, ale teď nevím, co mám říct. Jo. Takže ty vyhráváš.
1: Já jsem tam tak zkusila, v životě se mi vyhrává, tak, radio,
0: tak teď si vyhrála dokonce dvě vstupenky na One Republic. Už víš, s kým půjdeš, je to jasný, je to daný?
1: Jo, půjdu s mamkou.
0: S mamkou, to je hezký.
1: Jo.
0: Tak jí každopádně pozdravuj, ty tam možná máš i vedle sebe někde, ne? Nemáš?
1: Jo, mám, no.
0: No tak to je krásné. Tak pozdravuj mámu, poslouchejte i dál Evropu 2, protože co se podařilo jednou, může se podařit i po druhé.
1: Uvidíme,
0: spíš uslyšíme. Každopádně měj se krásně, jo. Užijte si koncert a zůstaň mi na lince. Ahoj.
1: Dobře, děkuju, ahoj.
0: A tajemstvím není, že, no až to řeknu, tak už nebude, že soutěžíme o stejnou výhru celý týden, tak buďte s námi s odpolední show a s Evropou 2.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
3: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve Dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Zpátky k muzice.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Sejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, máme tu vytáčení mámy, tentokrát bez kolegyně Zorky Hejdové. To znamená, že to je opravdu férový jeden na jednu, takže nemám ani náhodou šanci vyhrát, anebo si nedej bože vzít nějaký slovo. Vytáčím.
2: Jo, zástěvo.
1: Čau, Máti.
2: Čau.
1: Ahoj, tak jak?
2: Jo, ona tam není.
1: No Zorka tu není, ta je ještě na těch formulích v tom Monaku, ta se vrací až zítra.
2: Jo, ona to koukala.
1: No, tak auta, viď, rychlí, krásní lidi, no.
2: No, krásní lidi, no, to já jsem tam teda, že nikoho krásného neviděla, já to pozorovala.
1: No tak samozřejmě to je velice jako subjektivní, co je pro koho krásný, že jo. Ale prosím tebe, mimo,

0: letního roku.
1: Oh, přesně tak. Hmm. A chceš něco vyřídit, nebo mám něco, není ne, nic důležitýho?
0: Já už počkám těch 20 dní, to nemá cenu.
1: No přesně, tak jo, tak si to napiš v bodech a pak mu to řekne.
0: Přesně tak. Máti, voláme
1: ale
0: zítra...
1: Ale nejde, dám ho dřív, nevím, ale pochybuju.
0: Voláme no. Zítra i se Zorkou, jo?
1: Jo, jo, jo, tak pán.
0: Ale tak ho pozdravuj.
1: No, dobře, ahoj.
0: Ahoj.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
7: Domanský.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
8: Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
0: YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum.
9: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
10: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, Alena Walker, Faded.
13: Jo, Faded, Faded.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
11: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
16: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
18: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, 17 hodin 47 minut k tomu jako nálož a další, co je tady naložený, jsou kluci už. Ondra s Petrem, ahoj.
1: No, my máme naloženo.
0: Ahoj. Vy máte naloženo.
1: Máme naloženo, já jsem byl nakupovat, mám naložený auto.
0: Ale prosím tebe, takže byl nějaký větší nákup dneska, jo?
1: Tak po víkendu je to sežraný všechno, jo, to musíš no, doplnit, pravda, ledničku a tak dále.
0: Pračku naplnit.
2: Tak. Já teď si představ, že já už týden doma nemám manželku.
0: Jo,
2: a týden se nenakupuje.
0: Jo, takhle, já jsem myslel, že chceš jako to, že ti máme závidět.
2: Tak počkejte.
0: Já jsem myslel, že to říkáš jako, já už tě nemám doma manželku.
2: Ne, že se nenakupuje.
0: Heč.
2: Jo, takhle. A ještě se jí o den zpozdilo letadlo z Ameriky. Takže...
0: Letadlo je dobrý, že se zpozdilo, ten to ještě v pohodě. No tak jo. Tak zejtá se s rukou. Čau.
2: Čau.
3: Ahoj. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Why wait to say, at least I did in my way.

0: nohama normálně najednou cítili česnek. Oni nemohli vědět, že tam je česnek rozšlapané.
1: A byly ty nohy jako bosí, nebo to dělali těma holínkama, jo?
0: Ne, bosí.
1: Bosí.
0: Jako chodidlo, tak
1: ty vole, oni šlapali do česneku, jo?
0: Jo.
2: Zkoušel jsi někdy jíst nohama?
1: Nikdy jsem nohama ani jíst nikdy nebudu. Mám proto jasný důvod, protože moje nohy jsou opravdu ve fazóně.
0: Říkám, hele, jestli ty nohy fakt cítí vůně, tak některý lidi teda strašně...
1: Ale když si šlapali česnek, tak ty nohy, ty musí smrdět tak 2 roky, ti říkám. Že česnek smrdí jak směl. Jako, ta má takovou extrémní vůni, že jo. Takže ukaž nohy.
0: Táto, ty se zul. Let's go! Na maximum.

0: Tady je Evropa 2, večer na maximum. Za chvilku přidáme informace o tom, jak vyhrát zájezd do Deutschlandu. Na Evropě 2.
1: Bundesrepublik Deutschland.
0: Na já. Ale teď písnička na přání. Poprvé dneska, poprvé v tomto týdnu. 2 5 7 4 0 8 8 8.
1: Třeba nám zavolá někdo z Deutschlandu.
0: Může.
1: Třeba tam někdo pracuje, může. Poslouchá přes apku a teoreticky by to mohlo fungovat. Tak kdo bude první v novém týdnu? Halo, Evropa 2.
2: Ondra, čau.
0: Čau, Ondro, odkud? No. No, tak to je, daleko do Deutschlandu. To je spíš Slovensko, Rakousko, příhraničí.

0: Rakousko-Uhersko.
1: Tak. Hlavně je to Slovácko, no. Tam je krásně. Tak co můžem zahrát?
2: Kluci, tedy bez Cobra Style.
1: Cobra Style? No, my to prověříme.
0: Ty hade.
1: Pro koho by to bylo?
2: A pro mě, pro syna Vojtu, jedem z tréninku a domů pro ženu a pro dcerku.
1: Jedete do... A co trénujete? Fotbal v Hradišti asi.
2: To byl zrovna softball.
1: Softball, dokonce se hraje. Prýma. Akorát teda špatná zpráva. Kluci, Cobra Style tady nemáme.
0: To ne.
2: Tak, Pharrell Williams, Freedom.
1: Výborně, ježiš, máme, zahrajem. Jaké máte počasí dneska na Moravě?
2: Až moc horko.
1: No, nebojte, zítra sprchne, zase to bude lepší.
0: Nebojte, pak bude celý týden pršet.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.
0: Čau.
2: Taky díky, čau. Večer na Maximum.

0: Jo, jo, freedom. Protože máme freedom, tak se můžeme propadnout i do západního Německa.
1: Jsou Drážďany v západním Německu?
0: Drážďany byly podle mě východní Německo. Východ.
1: No vidíš. Tak i bez freedom by to šlo, protože my dneska budeme soutěžit s německou turistickou centrálou o pobyt na dvě noci se snídaní pro dvě osoby v hotelu Best Western v Drážďanech.
0: Je to tak. Vydejte se do Německa na víkend i na letní dovolenou. Objevte nejkrásnější kouty Německa a ochutnejte třeba i speciality místní kuchyně. Ono se to na první pohled může zdát, že Německo není vyloženě ta cílová letní destinace, kam vyrazíte na dovolenou, ale naopak my vám dokážeme, že jo.
1: No je pravda, že Drážďany jsou vyhlášené vánočními trhy třeba.
0: Fantazie.
1: Ale dá se tam jet i v létě, my tady ten poukaz pro vás máme, ještě jednou říkám, na dvě noci pro dvě osoby. Jak je vyhrát?
0: No. Já vím. Pustíme nějakou německou písničku od kapely Rammstein.
1: Dája.
0: A nebo, jak zpívali Durch den Monsun, jak se jmenovali?
1: Tokyo Hotel
0: ne, třeba.
1: Můžeme Rammstein radši. Ještě napadli Skútři, což je německá skupina, ale ti zpívají anglicky, to nemá to kouzlo.
0: No.
1: Nein. In Deutschland.
0: Jo.
1: Takže Rammstein, jakmile zazní 257-400-888, to je číslo, na které voláte. A když budete třetí v pořadí, jdete soutěžit, máme pro vás ještě soutěžní otázku.
0: Tak, držíme palce.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.

0: Rock for people.
1: Já nemusím nic. Do prči.
0: Vysmátý léto.
2: Na poplach.
0: Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: 8. června 2026. Pondělí je 6:30.
1: Jdeme na telefon 257-400-888. Chceme se s váma pobavit, jak jste se dneska měli, co novýho a hlavně, co vám můžeme zahrát.
0: Tady Evropa 2, večer na Maximum, halo.
2: Ahoj, ahoj.
0: Stlum si prosím tě rádio.
1: No, my počkáme, v pohodě.
0: Je to tam. Tom dělám, já na tom makám.
1: Jak se jmenuješ?
2: Čau, čau. Martin a jedu zrovna z neúspěšný zkoušky z vysoký.
1: Martine, ježišmarja. A co to bylo za zkoušku?
2: Ale fyziologie, studuju na záchranáře.
1: To je to, jak je tam spousta těch latinských názvů?
2: Taky, ale je to hlavně o tom, jak funguje lidský tělo a jednotlivý buňky a tak dále.
1: Těžký, no, ale tak je potřeba to asi umět, jestli se tím to chceš živit, aby pak někomu neublížil třeba, že? No tak bude opravný termín?
2: Bude, doufám, že jo.
0: V čem byl největší problém?
2: Asi v mý přípravě.
0: Jo, no. Jinak řečeno, ty ses na to trošku vykašlal.
2: No.
1: Nevadí. No, můžeme něco zahrát, jako
0: druhej
1: náplast.
0: Pokus, no. Co?
2: Ale mám rád vypsanou fixu, šlo by něco od ní?
1: Jasně. A je to pro tebe a ještě pro někoho?
2: Je to pro všechny vysokoškoláky, který teďka mají tohle z toho těžký zkouškový období.
1: A pro pana profesora nebo profesorku, kdo tam byl?
2: Pan profesor, ale jo, tak jestli poslouchá Evropu 2, tak klidněji pro něj.
1: No jak se jmenuje?
2: Pan učitel, pan doktor Pythorecký.
1: Pane doktore.
0: Ale já ti můžu s čistým svědomím říct, že Evropu 2 poslouchají jenom vysokoškolsky vzdělaní lidi. Většinou spíš jako lidi s doktorátem. Víš?
2: Rozumím.
0: Takže úplně v pohodě.
1: No to, a to znamená, že ty, když ho posloucháš, tak brzy budeš no, taky vystudovaný.
0: To už je skoro hotový.
2: Tak výborně.
1: Držíme ti palce a měj se hezky.
0: Čau.
2: Díky, mějte se. Ahoj.

0: Vy psanou fixu jste vybrali taky dneska v pondělí v rámci večera na Maximum Evropy 2.
1: Já jsem na nás tak hrdej, že jsme na Evropě 2 protočili vypsanou fixu. Skvělý. Teď jedna vzpomínka na víkend. Viděl jsem kamaráda Tomáše. A Tomáš je specifický v tom, myslím, že ty ho neznáš, člověče. Hmm. Že ho neznáš. Že kupuje strašně blbostí na internetu. Mm-hmm. Ale takový ty ptákoviny, Stemu, Shainu, nevím, jak se to všechno jmenuje.
0: A věci, které nepotřebuje. No,
1: přesně. A on mi říká, třeba nevím, 3 měsíce zpátky, když jsme se potkali, říká, hele, já už bych fakt měl přestat kupovat ty kraviny. Hádám se kvůli tomu doma se ženou, mám toho plnou garáž, plný skříně, už to nemám kam dávat. Ale oni mě vždycky s něčím zlákají. Mimochodem, pojď se na něco podívat.
0: Mám něco novýho. Jo, teď mi to přišlo.
1: Přijel, vzal mě do auta.
0: Aha.
1: Sedneme do auta a on, dívej, klepnul na mobilu a vzadu mezi sedačkama mu začal jezdit chytrý vysavač.
0: Jakože klasický robot.
1: Malinký. Jo, ten robotický vysavač, jak vám jezdí doma, ten kulatej, ale malej, mu začal jezdit mezi zadníma sedačkama.
0: Po těch sedačkách, jakoby.
1: Ne, dole, dole, na té podlaze.
0: Jak máš nohy.
1: Jo, jo. Aha. A začal mu tam vysávat tu podlahu.
0: To je dobrý.
1: To je pecka.
0: Dobrý.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Závěr. Maximum nový muziky.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
2: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
0: Maximum muziky. Maximum tvý muziky. Maximum tvý.

0: večer na Maximum na Evropě 2. Stále čekáme na Rammstein, protože jakmile zazní, můžete vyhrát parádní dovolenou v Drážďanech.
1: Ale teď Rammsteini nebudou, teď bude song za trest. Jestli vás někdo naštval, ať už dneska, během toho pondělí, a nebo během celého víkendu, tak volejte 257-400-888 a můžete se tomu nebo té dotyčné pomstít.
0: Můžeme my dva nabídnout víkendovou inspiraci?
1: To nevím. Mě nikdo nenaštval.
0: No asi. Já právě chci říct, že jsem měl moc hezký víkend, no. Že to bylo všechno super.
1: Čili my jsme v chillu.
0: My jsme v pohodě.
1: Čili my jsme v chillu. Jestli vy ne, berte telefon a nechte někomu zahrát song za trest Evropy 2. Večer na Maximum. Evropa 2. Evropa 2. I see your million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2, pondělí 8. června a je tady song za trest.
1: Kdo dneska bude trestat? Haló?
2: Haló, haló, tady Míša.
1: Ahoj Míšo, tak povídej, koho chceš potrestat a proč?
2: Dneska bych ráda potrestala pana Richarda, protože porazil mýho kluka v AZ kvízu.
1: Nekecej, tvůj kluk byl v AZ kvízu.
2: A jo, jo.
1: Je to tak, že dneska se to natáčelo, nebo dneska se to vysílalo?
2: Dneska se to natáčelo.
1: Aha, takže už prozrazujeme do
2: Brna. Předu.
1: A odkud jste jeli do Brna?
2: Prahy.
1: No jo, tak.
0: Že vy jste absolvovali D1 a ještě jste nevyhráli.
2: Dneska byla docela v pohodě, ale jeli jsme jenom na otočku, bohužel pan Richard byl chytřejší, to se mu nedá vzít. Už má doma prý několik triček, tak ho nešlo nic dělat.
1: A šel pan Richard potom i k bankomatu?
2: Šel k bankomatu.
1: A jak to dopadlo, nevíte?
2: No, první kolo si vytočil 3000 a pak ještě v druhém díle si vytočil 2500.
0: No počkej, to je dobrý, 5,5?
2: Docela dobrý.
0: Hele, to si vem, že při aktuálních cenách pohonejch hmot a toto teď šlo trošku dolů, by vám to zaplatilo cestu?
2: My jsme tam tak nějak jeli s tím, že asi to je jenom výlet.
1: Jo, no ale tak řekni nám, jaký to bylo v tom studiu. Byl tam Aleš anebo
0: paní
1: kolegyně?
2: Byl tam Aleš. To jsme si vysnili a ono se to stalo.
1: Jaký byl pan
0: zbořil? Legendary Aleš.
1: Jaký byl?
2: No skvěle, jako vždycky.
1: Že jo.
0: No. Takže pan Richard si to teda vymačkal, jo?
2: Ne, byl prostě chytřejší.
1: Byl chytřejší. No, tak co se dá dělat? No dobře, tak ale teď mu můžeš přes éter Evropy 2 něco vzkázat. Pojď do toho.
2: Aleši, doufám, že aspoň porazíš všechny. Když už mýho kluka, tak musíš porazit všechny, aby všichni viděli, že jsi nejlepší a že můj kluk je druhej nejlepší. Song
0: za trest. Tak AZ kvíz, ten jsme tady ještě neměli.
1: No ale máme jedinou možnost, co zahrát. PSH, vím já, to je právě písnička o AZ kvízu.

0: SMS-ka AZ Quiz Song za trest na Evropě 2.
1: Dlouho jsem si takhle hezky nezapípal.
0: Snažili jsme se všechny ty sprostoty vypípat, ale tematicky to zkrátka sedělo, museli jsme to zahrát, protože naše posluchačka Míša, mám pocit, chtěla zahrát pro pana Aleše, který soupeřil proti jeho partnerovi v AZ Quizu.
1: Jo.
0: A pan Aleš vyhrál a byl u bankomatu.
1: Ale bylo vlastně hezký, že ona to vzala, myslím si, sportovně, řekla dobře, tak Aleš byl nejlepší a druhý nejlepší na světě je můj kluk.
0: No, jeli z Prahy do Brna kvůli AZ Quizu. To vůbec nemuseli.
1: Kamaráde.
0: Já bych jim poradil, že Pražáci nikdy nemůžou v AZ Quizu v Brně vyhrát.
1: Jo, to je takhle udělaný, jo?
0: Nikdy.
1: Já jsem zrovna chtěl říct, že kvůli AZ Quizu bych jel na konec světa.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zlíbal. Evropa 2. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Evropa 2, 18+.

0: Rosé, s ní globální megastar Bruno Mars. Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a pozor, jakmile zazní kapela Rammstein, točte Evropu 2, když se dovoláte jako třetí a odpovíte na soutěžní otázku, můžete vyhrát dovolenou v Německu.
1: A ještě doplním povinnost, že APT hrálo pro Viktorku, Klaudinku a maminku, jsou v autě, tak jim přejeme šťastnou cestu.
0: No.
1: A přejeme taky šťastný život i tomu, kdo vyhrál ty skoro 3 miliardy. Bylo to už předminulý týden, jestli se nepletu, Eurojackpot. A představ si, že ten šťastlivec nebo ta šťastlivkyně už to má na účtě ty peníze.
0: Jenom taková vsuvka, vlastně je strašně hezký, že si řekl, že už ty peníze mají na účtu. Já jsem totiž dával post o té výhře na Instagram a říkal jsem, co se za to dá pořídit. Že si za to můžete koupit vlastně skoro vesnici na Maledivách, soukromej tryskáč, 63 let tam lítat, nebo že v České republice za tyhle ty prachy postavíš asi 13 kilometrů dálnice. A teď jsem čekal, že lidi budou vymýšlet, co si za ty prachy můžeš koupit dál. Víš, ta fantazie. A víš, co tam lidi psali? Že mu to stát zdaní a že mu se berou přes 400 míle.
1: To je pravda.
0: Tomu výherci.
1: Mám to tady. On nebo ona dostane zhruba 2,474 miliardy. To znamená, že daň ve výši 436 milionů korun dostane stát.
0: No.
1: Na konci června by to měli dostat. Tu jenom chceme upozornit, stát dostane 436 milionů. Tak to budou vyšší důchody, ne? Třeba, nebo někde se to projeví nejspíš. Co? No, každopádně, prostě už ty peníze jsou vyplacené, tak jsem se tě chtěl zeptat, Řiby, půjčíš mi, když už to máš na účtě teda?
0: No jasně, mě to tam stejně nevejde.

0: Ja, ja, das war Rammstein.
1: Naja, und ob zwei hat eine Soutěž, ja, und welcher na Maximum?
0: Počkej, Soutěž.
1: No, tak to vůbec.
0: Já jsem měl Němčinu. Soutěž.
1: A už je to pár let, co jsem měl to Němčinu.
0: Já to dám nechat do překladače, soutěž to musíme vědět.
1: Ale samozřejmě vy se můžete přiučit německy, když už tam pojedete na zájezd, nebo řekněme dokonce na dovolenou do Drážďan, protože o to tady teď budeme soutěžit. A kvůli tomu voláte na 257 400 888.
0: My čekáme na někoho, kdo bude třetí. Ježíš, už jsem našel tu soutěž. Unterstützung.
1: Aha, na já. Unterstützung.
0: Unterstützung. Máme Unterstützung.
1: I vy se můžete vydat do Německa, ať už na víkend nebo na letní dovolenou. Objevte nejkrásnější kouty Německa a vychutnejte třeba i speciality místní kuchyně.
0: Navíc tento týden můžete vyhrát od německé turistické centrály jeden z poukazů pro dvě osoby na dvě noci se snídaní do hotelu Best Western a sami se přesvědčit o krásách Německa.
1: Máme tady soutěžní otázku a tu velmi rádi položíme tomu nebo té, kdo se dovolá jako třetí.
0: Evropa 2, kdo je třetí? Haló?
2: Haló?
1: No jo, haló? No tady je Evropa 2, haló?
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Haló?
0: Haló?
1: Haló, Víget.
0: Haló, Víget.
2: Víget.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: No.
1: Nein.
0: Little bit Deutsch.
1: Eine kleine.
2: Little bit.
0: Eine kleine.
2: Little kleine.
0: No pozor. Vaše jméno?
2: Anička.
0: Aničko, no ale budeš to potřebovat. Sprechen Deutsch, no, protože možná...
2: Ale já to mám ještě tak manžela, ten sprechí docela dobře.
0: Jo?
1: Perfektní.
0: Dobrý,
1: perfektní.
0: Tak pozor. Otázka pro dnešek, pro pondělí zní.
1: Proč se Drážďanům přezdívá Florencie na Labi? Chceš možnosti?
2: Okay, ano, ano.
1: Tak
2: ano,
1: Aničko, sorry. Florencie je na Labi. Buď protože tam žilo hodně Italiánů, tady jako Taliánů, Italů, nebo za B, kvůli nádherné architektuře a umění, nebo za C, protože tam rostou palmy.
2: Tak já zkusím Bčko.
0: Bčko říkáš. Drážďanům se přezdívá Florencie na Labi, protože tam je nádherná architektura a ještě krásný umění. No jasně!
2: Jo, Bože!
0: Vyrážíš do Německa, konkrétně vyhráváš s německou turistickou centrálou pobyt na dvě noci se snídaní pro dvě osoby v hotelu Best Western v Drážďanech.
2: Jo, děkuju, já mám radost. Skvělý, tak děkuju moc.
1: Nezapomeň si sebou vzít ten chodící slovník, co máš vedle sebe, tedy manžela, a užijte
2: ano,
1: si to.
2: Ano, děkujeme moc, díky.
0: Ahoj, čau, čau.
2: Mějte se hezky,
1: no,
2: ahoj,
1: a o takovéto hezké zájezdy budeme soutěžit celý tento týden, pondělí, úterý, středa, pátek, vždycky v rámci Večera na Maximum.
0: Počkej, třeba tady koukám, zítra Norimberg.
1: No jo.
0: No, tak držte vlnu. 18 až 20.

0: 257-400-888, telefonní číslo na Evropu 2, nejenom kvůli soutěži, která už je za námi, ale taky kvůli songům na přání.
1: Ano, nabízíme to nejcennější, co máme, to znamená muziku, a tentokrát se dovolal. Halo, kdo?
2: Halo?
1: Halo, kdo tam?
2: Tady je Ivana. Německa. Já jsem vás chtěla jenom maličko poopravit, protože to Unterstützung, to je podpora. Aha. To jste špatně vyhledali.
1: Fakt?
0: No a jak jo, se teda fakt řekne soutěž?
1: Ty jsi dobrá.
2: Wettbewerb.
0: Ještě jednou, promiň.
2: Wettbewerb.
0: Wettbewerb.
1: Tak to ti řeknu, že to moje Unterstützung se dá aspoň vyslovit. To je...
2: Jo, dobře, no, ale jenom, jako já jsem to zkoušela, nikde jsem se nedovolala, ale tak jsem si říkala, tak vás trošku poučím.
1: My jsme počkej, a to je možný, hele, čeština, jo, teď zadávám do Google překladače, soutěž, mm-hmm. Jo, máš pravdu, ale jak to je zvláštní, já jsem totiž předtím napsal soutěž.
2: Aha, no mi, tak to je asi ono, no. Tak je trošku jako... češtiny k tomu a jo. Tak už to půjde.
1: No vidíš, ale teda, no. Tyjo, já jsem tu němčinu vlastně historicky měl, ale teda Wettbewerb jsem nikdy neslyšel, jo. Až teď od tebe.
2: No jo, no tak teď tak se naučíš něco ještě.
1: No počkej, a voláš teda z Německa?
2: No já tady žiju.
1: A odkud konkrétně?
2: Mannheim, to je asi 100 kilometrů od Frankfurtu nad Mohanem.
0: Známe.
2: A Heidelberg je asi 30 kilometrů.
0: No a když už ses dovolala, tak můžem ti něco zahrát na Evropě, na české Evropě.
2: No tak něco českýho samozřejmě.
0: No.
2: Třeba, jestli by to bylo možný, tak jestli můžu poprosit, i když je teďkon léto, tak mně se strašně líbí vánoční hymna. Myslím 2016. Zpívali jste to
1: na počest svátky.
2: Patrika.
1: Jsou Vánoce.
2: Prosím?
1: No, já jsem kousek zkoušel zpívat, ale... Hele,
2: dneska, ne, to ne.
1: Ne, dneska nemám
2: jako vaší den. Hymnu Evropy 2, to byste mi udělali hroznou radost, protože... Ale já vás poslouchám, já mám český rádio, já mám českou televizi, všechno, takže... Jako srdce jsem pořád
0: to je Čecha. Hezký, to je... A jak dlouho jsi v Německu?
2: Od roku 1987.
0: Takže emigrace ještě.
2: Ne emigrace, já, no tak láska. Ne normálně, ale láska. Před láska, přesně tak.
1: Takže tě normálně no. Zbalil západní Němec.
2: Přesně tak.
1: To víš,
0: to je dobré.
2: To by všichni záviděli počkej. Tenkrát.
1: Vytáh mařeny, tyjo, už to lítalo, no jo.
2: Už to lítalo, ne, tak to nebylo. Mě bylo 16, jemu 19, takže jako jsme byli ještě mladý.
1: A jste pořád spolu?
2: Ne, bohužel ne.
0: Nevadí.
2: Už to skončilo, vlastně. Ale jako v pohoda.
0: Tak ještě poslední věc, jestli no. Chceš někoho v Česku pozdravit, tak teď můžeš.
2: No, celou moji rodinu, rodina Melíšková se jmenuje, tak jsem se jmenovala za Svobodná. No a no, to je tak asi všechno. Takže já už moc rodiny nemám, oni všichni umřeli, vymřeli, ale co tam bylo, tak prostě všechny. A všechny vás zdravím, i Evropu 2 a kompletně celou Prahu, protože Prahu miluju.
0: My tebe taky, až budeš v Praze, tak se stáv tady k nám.
2: No, budu, dokonce jsem tam kousek bydlela v Malešicích. No,
0: super.
2: Nad váma.
0: Super.
2: No, takže vím přesně, kde jste, u krematoria.
0: Tak zdravíme takže do Německa tak. A hrajeme naši vánoční hymnu, díky.
2: No, to mi uděláme radost, perfektní. Tak jo, děkuji moc, díte se, čau.
1: Jo, Evropa 2, 8. června a my...
0: Evropa 2, no, je to tady.

0: Oh yeah, vánoční hymna tak, jak jste si ji vybrali u nás na Evropě 2.
1: A pozor, Česká republika bude mít svého prvního zástupce, který vyrazí na mezinárodní vesmírnou stanici. Chytli jste tu informaci asi, myslím si, že dneska to obletělo nejen Českou republiku, ale možná, že celý svět.
0: Ono už se o tom mluvilo nějak dřív, ale dneska se to asi potvrdilo, ne?
1: No, on byl Aleš Svoboda se jmenuje, vlastně jakože náhradník Evropské kosmické agentury.
0: Aha.
1: No ale teďka si ho vybrali, protože se dneska podepsala smlouva a je to vlastně soukromý let, který si v podstatě objedná loď Crew Dragon, raketu Falcon 9, SpaceX a poletí do vesmíru na ISS.
0: Hustý.
1: No, zajímavý je, že historicky letěl Vladimír Remek.
0: A Krteček.
1: A Krteček, jasně, Krtečka. Tak když nepočítáme Krtečka,
0: ano.
1: Tak Vladimír Remek byl 87. člověkem ve vesmíru. Mm. Ale co je pikantní, byl to první člověk, který nebyl buď z Ameriky, anebo z Ruska. A byl tehdy z Československa. Mm. To je pro nás, jako pro Čechy a Slováky, podle mě obrovský úspěch. No a od roku 78. Nic. Až teď, léta páně, příští rok, 2027, se podívá do vesmíru s největší pravděpodobností Aleš Svoboda.
0: Vidíš to.
1: Co je pikantní, tak to není jako, že se někde posadí do křesla, připoutá se a vyletí, nahoře udělá nějakých pár testů a vrátí se.
0: To ne, to už udělala Katy Perry tohle.
1: Jasně, on je pilot.
0: On to bude řídit.
1: On to bude řídit.
0: Ale prosím.
1: Jo. Já jsem si teda myslel, že ty rakety SpaceX mají vlastně svý piloty a všichni ostatní jsou jenom posádka, ale on by to měl řídit. To je ta podsta.
0: A co tam vlastně řídí? Vždyť nemá před sebou žádnou zatáčku, žádnou značku, žádnou křižovatku.
1: No tak jako zmáčne start, no.
0: No. Tak držíme palce.
1: Držíme palce, ať se to povede. Evropa 2.
2: Odpoledne jako odpoledne.
3: No, ale... Dneška jsme se dopákali a teďka jsme se vůbec začít.
4: Teď to jako prém.
2: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: Posloucháte. Show. Já mluvím.
3: A já to chtěl říct dřív.
2: Odpolední show s Tomášem.
3: Zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
2: A Zorkou.
4: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
3: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
2: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
3: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
2: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Jaké to je žít s divokým zvířetem pod jednou střechou? Neobyčejné vztahy, silné příběhy a fascinující soužití lidí s velkými kočkami, primáty nebo vlky. Šelma doma. Svět, kde láska a respekt musí být silnější než strach. Na televizi Relax.
8: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2, minuta a půl po půl osmé.
1: Jdeme na telefon 257-400-888, můžete vybírat, diktovat, někoho pozdravovat.
0: Už nás někdo vytočil, my se ptáme, už halo, Evropa 2.
2: Už troubějí, na horách je Lenin.
1: Halo, kdo se dovolal? Tady Evropa 2.
3: Tady David.
1: Nazdar, Davčo.
0: No, Davide. Ahoj.
1: Tak ani dneska nebudou ochuzeni tví fanoušci. Jak se máš?
3: Dobrý.
0: Davide, můžu se na něco zeptat? Ty máš jeden telefon, nebo to zkoušíš z více telefonů?
3: One phone. Proč?
0: Že co máš?
1: One phone.
3: Jeden telefon, proč?
0: Aha, no ne, že máš
1: takovou úspěšnost.
0: Ohromnou úspěšnost.
3: Ne, opravdu, já taky čumím jako vlázen, ale třeba, když si volám do sumu zápas, tak se vůbec nedovolám, jo?
1: To je zájem, to je zájem. No tak co ti můžem zahrát?
3: Takže bude to, nevím, jestli úplně budete rádi, no, ale bude to Michal Buční, všichni jsou už v Mexiku, ale ta smutná verze.
1: Necháme to asi až na start fotbalového šampionátu, nebudeš se zlobit, že to dneska úplně jako nedáme do playlistu.
3: Sara perché ti amo.
1: Jak jinak, dobře.
3: Jo, a mám pro vás přichystaný vtip, takhle říká blondýna. Hele, člověče, byla jsem na covid testech a ta druhá, a byly těžké otázky.
1: To je z

0: Evropa 2, večer na maximum. Je před námi poslední telefonát dnešního večera. Je tady last call 257 400 888.
1: Teklo to teda rychle při pondělku, halo?
2: Tady Honza, ahoj.
1: Ahoj Honzo, odkud?
2: Pardubice.
1: Pardubice, zdravíme tam, mistry.
0: Co ti můžeme zahrát, mistře?
2: Vy jste mistři, já nejsem mistr.
0: Děkujem. No, Petr to myslel hokejově, no, že jste urvali ten titul.
2: Jo, takhle.
1: Takhle víš, jakože mistři.
2: Jasně, já to chápu.
1: Mně třeba říkej barážista.
2: Ne, to si netroufnu. Tak jestli můžu poprosit Abraxas, obyčejný svět?
1: Dobře.
0: Ty jo, to jsem dlouho neslyšel, ale je to dobrý. Pro koho?
2: No, pro vás dva, pro všechny z Evropy 2 a pro všechny ostatní.
0: Děkujem. A už to jede. A je, to je dobrý.
2: Já si myslím, že to je výborný. Dobře jsi to vybral.
0: Dobře jsi to vybral. Ano, máš pravdu. Výborně jsi to vybral.
1: Tak zdravíme Pardubice i zbytek republiky. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Hodně stylově končíme dnešní večer na Maximum Evropy 2, i když končíme, jsme spíš ve finále.
1: Ano, a to finále navíc bude v rámci posil o jednoho člověka obohaceno.
0: Petr Švancer. Dáme si téma jídlo, protože Petra Švanceru nezajímá nic víc na světě než žrádlo.
1: No ale pozor, nebude to jídlo jen tak. Přišlo se na to, že existuje část těla, kterou cítíme chuť. A je to teda část těla, kterou byste nečekali. Fakt ne.
0: Tak podrobnosti za chvilku se Švancim v rubrice Žádný Švanci na Evropě 2.
2: Večer na Maximum. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Románský.
2: Maximum tvý muziky.
5: Evropa 2. Yeah.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum a je tady Petr Švancara.
2: Nazdár. Vím, že máte rádi jídlo, je to naše společné oblíbené téma. No a co se týká chutí...
1: Solo pro Petra Švancaru.
2: Ano, pojďme na to. Co se týká chutí, tak vědci teď prokázali zajímavou věc, že vůni a chutě můžeme cítit i nohama.
3: Aha.
2: Jo.
3: Pocem, ty vždycky přijdeš s takovým válem.
2: To je co?
3: Pocem, moje nohy jsou cítit, to je 100%, ale nevím, proč by ještě měli se vměstat do nějakých vůních, jako ne, jídla.
2: Tady to testovali. Dělali to tak, že si normálně zacpali pusu a nos,
3: no,
2: aby si to nemohl cítit.
3: Jasně.
2: A potom nohama v botech, taky gumáky si představ, ano, rošlapali česnek. A těma nohama normálně najednou cítili česnek. Oni nemohli vědět, že tam je česnek rošlapané.
3: A byly ty nohy jako bosí, nebo to dělali těma holínkama, jo? Nebo
2: ne, bosí.
3: Bosí. Normálně,
2: jako chodidlo, tak
3: ty vole, oni šlapali do česneku, jo?
2: Jo.
1: Zkoušel jsi někdy jíst nohama?
3: Nikdy jsem nohama ani jíst nikdy nebudu. Mám proto jasný důvod, protože moje nohy jsou opravdu ve fazóně.
2: Říkám, hele, jestli ty nohy fakt cítí vůně, tak některý lidi teda strašně...
3: Ale když si šlapali česnek, tak ty nohy, ty musí smrdět tak 2 roky, ti říkám. Že česnek smrdí jak směna. Jako, ta má takovou extrémní vůni, že jo. Takže ukaž nohy.
2: Táto, ty se zul.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
2: To byl dnešní večer na maximum. Žádný švanci, máme to za sebou.
1: Tak zase zítra, tedy v úterý, se těšíme na Evropě 2.

0: Činasky vyrážejí po třech letech na turné po celé České republice.
1: Někdy se to prostě povede.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho jako VIPka.
1: Byla to taková, láska nezdála, byli spolu jen, aby data nezdála.
0: Hlídej si lásku a data v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že mě sám mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2.

0: Rock for People.
1: Já nemusím nic doprčit.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Hudební novinka Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: Let's take them back to the blog era one time.
1: Maximum музыки. Европатия.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

éteru Európy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek z tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Instagram Európy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
1: Co je za otázky, blbý?
2: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
1: Takže jsi je psal ty?
2: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Európy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: My slibujeme, že od zítřka už tím nebude otravovat.
4: No, to seš odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2.

éteru Európy 2 a hraj každý deň od 4 lupeny a exkluzívny merch. A v pátek s tebe udeláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Európou 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Hudební novinka Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good.